hluboký, nedlouhý. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože

0: ubrzdíme to podrážkou.
1: Kdo neumí řídit,
0: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
1: Setkáme-li se s poruchou,
0: dojdeme k cíli porukou.
1: Setkáme-li se s bahnem,
0: okamžitě zahneme.

0: Raz, dva, raz, dva, tři a.
1: Mám staré rádio, to mi říká staré zprávy, proč by to vadilo? Hlavní je...

Ještě měr mouti, co v kříž prout.

0: sladku dnešnímu.
1: Že pak bydli přibližně severně či jižně stařenka šedivá, kde pak

Máš za tu v domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu. Tak já jdu.

0: 1, 2, 3.
1: Oh ja, mis to ako?

Rádio Junior.

svatém vítu tamto krásně žije a stýpky z celé naší galaxie převlečen za chrlič to spát, převlečen za chrlič to spát. Převlečen za chrlič

0: Čap.
1: Rádio Junior.
2: Vidím, že brečíš, tak se říkám, co se asi může dít. Mluvíme oba stejnou řečí, máš chuť si o tom promluvit.
3: Mě se stýská po mámě,
2: to dává smysl.

se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala, nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila.

nechce být odplaven tím rozlitým kakaem, ať nešlape do louže, ani se v ní neklouže. Díky řekla Ludmila.

kričíš od zimy, tam je plač tí.

0: odstaň hlinitý.
1: Krásy odstaň hlinitý.
2: Setkáme-li se s porukou,
0: dojdeme k cíli porukou.
2: Setkáme-li se s bahnem,
0: okamžitě zahneme.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

otpor jsme zvládli. Moje země se bojí.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden zajímavý vědec, Christian Birkeland. Viděli jste už někdy polární záři? Vsadila bych se, že většina z vás ji zná jen z videí. Tenhle nádherný barevný úkaz na obloze je totiž vidět hlavně v polárních oblastech. Jen velmi vzácně ji lze zahlédnout i u nás. Polární záře je světelný jev, který probíhá v horních částech atmosféry, ve výšce nějakých 100 a více kilometrů. Když ji spatříte na severní polokouli, tedy hlavně v Arktidě, říká se jí odborně aurora borealis. Když ji pozorujete na jižní polokouli, zejména tedy v Antarktidě, nazývá se aurora australis. Tohle latinské pojmenování je odvozeno od římské bohyně úsvitu aurory. Nejčastěji má zelenou a červenou barvu a je to opravdu krásná podívaná. Jako byste sledovali zářící barevná oblaka, která se všelijak kroutí a mění svůj odstín. Nejlépe je vidět na noční obloze a většinou trvá jen krátce a pak zmizí. Některé národy si o ní mysleli, že jsou to duše mrtvých. Nikdo dlouho nevěděl, co ji skutečně způsobuje. Přišel na to až norský fyzik Christian Birkeland. Dlouho mu ale skoro nikdo nevěřil. Narodil se v roce 1867 v dnešním Oslu. Už jako malý byl zvídavý a své první úspory prý použil na nákup magnetu. Stal se profesorem na univerzitě a do písmenka naplňoval obecnou představu o excentrických vědcích. Byl výstřední, neorganizovaný a byl přímo posedlý svou prací. Byl tak roztržitý, že si prý dokonce domluvil na den, kdy se měl ženit, přednášku a na obřad tak uhánil přímo z univerzity. Není divu, že manželství dlouho nevydrželo. Kvůli pozorování polární záře neváhal vyrazit do mrazivých horských oblastí. Během první výpravy jeho tým málem umrzl ve Vánici. Díky různým měřením, pozorováním a bádáním Birkeland zjistil, že polární záře souvisí s takzvaným slunečním větrem a magnetickým polem Země. Slunce vysílá do okolí proudy nabitých částic, které dorazí až k naší planetě a narážejí do atomů kyslíku a dusíku v její atmosféře. Tím vzniká zvláštní světlo. A proč ho vidíme nejčastěji nad zemskými póly? Protože magnetické pole naší planety tyto částice stahuje právě tam. Byl to velký objev, který říkal, že to, co se stane na vzdáleném slunci, může přímo ovlivnit dění na naší planetě. Určitě byste čekali, že se tím Christian ihned proslavil. Omyl. Většina vědců jeho teorii nevěřila. Byla na tu dobu odvážná a neověřitelná, i když se jí Christian snažil demonstrovat na takzvané terele, což je zmagnetizovaná koule představující Zemi, umístěná ve vzduchotěsném skleněném válci. Důkaz, že měl pravdu, jsme získali až o nějakých 65 let později díky družicím, které mohly měřit částice přicházející od slunce. Aby si vydělal na výzkumy, začal Birkeland vynalézat. I to dnes zapadá do jeho obrázku lehce potrhlého vědce. Přišel totiž s opravdu sci-fi vynálezem, který předběhl svou dobu. Sestrojil něco jako elektromagnetické dělo. To sice při pokusech jakž takž fungovalo a dokázalo trefit cíl, zároveň ale při svém předvedení selhalo a vytvořilo prý spektakulární elektrický oblouk umocněný ohromným randálem a plameny. Tahle neplánovaná podívaná samozřejmě přihlížející investory příliš nenadchla. Christianovu pozornost ale v tu dobu upoutal jiný projekt. Když si před ním jeden podnikatel povzdechl, že by pro jistý experiment potřeboval silný elektrický výboj, Birkeland nadšeně odpověděl, že to se dá zařídit. A tak vymyslel, jak vyrobit umělý ledek, který byl důležitou součástí hnojiv. Nechal si zapsat 60 patentů. Byl také členem skupiny, která zkoumala nadpřirozené jevy. Odhalovali triky a podvody spiritistických médií, tedy lidí, kteří tvrdili, že umí mluvit s duchy. Kristián dokonce prý vtipkoval, že je sice proti upalování čarodejnic, ale takoví lidé by si nějaké to maličké upálení zasloužili. Přes všechny své úspěchy trpěl depresemi, změnami nálad a nespavostí. V pouhých 49 letech nečekaně zemřel během návštěvy Japonska. Stal se jedním z největších norských vědců, byl sice několikrát nominován na Nobelovu cenu, nikdy ale nedostal. Snad by ho aspoň potěšilo, že se jeho portrét objevil na norské 200-korunové bankovce. Historie nám hold ukazuje, že věda vyžaduje velké odhodlání.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Rános Juniorem.
1: Parkour jeho život, tělo jako chrám, salta a triky.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: někdy hledáme signál.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Holky a kluci, vítejte u dalšího dílu Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Delfíny a kytovce obecně si asi spojíte jedině s mořem, ale potkat je můžete i v řekách. I když ti říční jsou ve značné menšině. Z asi 80 druhů kytovců jich žije v řekách opravdu jen pár. Říční delfíni jsou samostatnou skupinou ozubených kytovců a nejde vlastně přímo o delfíny, ale v češtině přesně o delfínovce. Existuje více druhů delfínovců, ale asijské řeky brázdí delfínovec Gangský a na něj se dnes zaměříme. Jeho domovem jsou indické veletoky jako Ganga, Indus nebo Brahmaputra. Preferuje hlubší vody s vířivými protiproudy. Spozorovat ho lze ale jen těžko. Pohybuje se hlavně u dna a když už vyskočí nad hladinu, tak vždy jen na 1 až 2 vteřiny. Delfínovec Gangský je skoro slepý, rozezná jen světlo a tmu, ale pravdou je, že více toho v kalných vodách nepotřebuje. Jeho malé oči vůbec nemají čočky, reaguje pouze na intenzitu světla. Odkázán je tedy výhradně na echolokaci, kdy vydává zvuky a poslouchá odražené ozvěny. Jeho hlavním smyslem je tedy sluch. Má dlouhou čelist, což je i skvělý rezonátor a zvukovod a díky tomu jsou i s velmi špatným zrakem výborné orientační schopnosti zaručeny. Delfínovec má unikátní složení vnitřního ucha. I to značí, jak moc se tento druh spoléhá na echolokaci. Jeho vnitřní ucho slouží k filtrování specifických zvuků a odstranění šumů, aby se v kalných vodách ještě přesněji orientoval. Delfínovec Gangský je tmavě hnědý, bříško je světlejší, občas lehce do růžova. Jeho dlouhé a úzké zobákovité čelisti ukrývají přes 50 zubů a přední zuby často vyčnívají. Žije u říčního dna a živí se hlavně rybami a korýši, ale i jinými živočichy. Zajímavostí je jeho zvláštní druh pohybu. Delfínovci často plavou na boku těsně nad dnem, víří bahno a přitom sbírají drobné korýše a ryby v bahně ukryté. Delfínovec má široké a dlouhé ploutve a pružný krk, což využije hlavně při lovu potravy. Jde o zavalitý typ, který se pohybuje hlavně v malých skupinkách kolem 3 delfínovců. Delfínovec Gangský je ohroženým druhem. Nejvíce ho ohrožuje výstavba přehrad a jezů na vodních tocích. Jsou to pro něj nepřekonatelné překážky, kvůli kterým pak žijí jednotlivé populace v izolaci, množí se mezi sebou a pak může docházet ke genetickým vadám. Problémem je taky znečišťování řek. V minulosti taky docházelo k častému lovu delfínovců na maso a pro jejich tuk. Naštěstí už lov poklesl, ale i tak příležitostně k lovu delfínovců dochází. Moji milí zvídavci, pokud chcete o říčním delfínovci někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud i vás napadá zajímavost, určitě mi ji napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.

0: naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube.

0: Ve městě Praze je kopec Petřín. Na jaře tam svítí kaštany, voní střemcha a akáty a stojí tam slavná rozhledna, co se za úplňkových večerů chodí koupat do Vltavy. Pod vrchem Petřínem najdeme chaloupku s komínem na šišato a v té chaloupce hospodaří pejsek Gulík s kočičkou Jepinkou. Kdybyste je někde potkali, určitě je poznáte. Pejsek má kudrnatá ouška a kočička sametové mňoukání. Co asi dělají dneska? Je pátek. Kočička šla obstarat nákupy a pejsek uklízí kuchyň. Uvázal si zástěru, umyl talíře a hrnky bucláky. Zrovna je ukládal do kredence, když do okýnka nakoukl sousedův pes Turek.
1: Přeju dobrý den, Gulíku.
2: Je, Turek. Dobře, že ses přišel podívat, zrovinka jsem si myslel, že toho nádobí je na jednoho pejska trochu moc.
1: No jo. Nádobí utírám strašně rád, jenže teď právě nemám čas. Musím si jít hrát na čmuchanou.
2: To je nějaká nová hra?
1: Moc krásná hra. Kolikrát se dá vyčmuchat i něco na zub. Třeba konzerva od guláše.
2: Konzervy nemám rád. Obyčejně jsou prázdné.
1: Tak morková kost.
2: Je, to bych si dal.
1: A nechceš jít se mnou?
2: Já bych šel hned, ale kočička by se asi hněvala.
1: A co, ve středu?
2: Ve středu? By to šlo. Jepinka chodí po kočičích návštěvách.
1: Tak platí. Nazdárek.
2: Nazdár, Turku.
0: Zatímco pejsek ukládal nádobí a zametal podlahu, kočička se vracela s košíkem domů a uviděla Turka, který okouněl před dveřmi domečku s komínem na šišato. Jepinka Turka ráda neměla. Jednou jí vypil mlíčko, co nechala za oknem skysnout na tvarůžek. A od té doby se na něho mračila.
1: Přeju dobrý den, kočičko Jepinko.
3: Dobrý den.
1: Co pak to neseš v košíku?
3: Nestarej se, Turku. Jsi nejzvědavější pes, kterého znám.
1: A nejsi ty trochu nezdvořilá, kočičko?
3: Nemáš asi nic jiného na práci, než zdržovat kočičky, které pospíchají. Viď, koukej se sebrat a mazat domů. Co se tu máš co ometat? Tak a zavřu na petlici, aby ho náhodou nenapadlo strkat nos do naší kuchyně.
2: Vida. Kočička už je doma.
3: No ne. Pejsku Gulíku, ty jsi to tu krásně uklidil.
2: Schválně jsem si dal záležet, abys mě mohla pochválit, kočičko.
3: Kde pak pochválit pejsku, to nestačí. Za odměnu jsem ti něco přinesla.
2: Něco dobrého.
3: Moc dobrého, hádej.
2: Morkovou kost.
3: Něco mnohem lepšího.
2: Tak slupičku z klobás.
3: Kde pak? Podívej.
2: Jitrnička. Baculata. A dlouhá, pomalu jako můj ocásek. To je vůně, kočičko, zrovna posvícenská. Víš, že ty jsi nejhodnější ze všech kočiček?
3: Vím, pejsku.
2: Můžu se do jitrničky zakousnout.
3: Až ji osmažíme, pejsku, přines rendlík a sádlo a opečeme ji pěkně do růžova.
2: Tady to máš, kočičko.
3: Asi si nic neosmažíme, pejsku, vidíš? Rendlík je jitrničce malý. Nevejde se do něj.
2: To se spraví, kočičko. Pěkně se otoč a až řeknu už, můžeš se obrátit a všechno bude v pořádku.
3: Dobře, pejsku. Už?
2: Ještě chvíli, kočičko. Už. Vidíš, teď je jitrnička akorát. Trochu jsem jí zkrátil. A víš, že je dobrá i zastudena?
3: Ty jsi tomu dal, pejsku Gulíku. Jak chceš ukousnutou jitrničku smažit? vyteče nám do rendlíku. Zbyde z ní jen slupička.
2: Budeš mít asi pravdu, kočičko. Kdyby tak bylo kousek špejlku, špejlek. Špejlek, to je ono.
3: Ha, žádný špejlek doma nemáme. A teď, pejsku Gulíku, vymýšlej, čím jitrničku vyspravíme.
2: Já nevím, kočičko.
1: Ale já to vím.
3: Turek, už je tu zas. Celou dobu nám nakukuje do okýnka.
1: Co mi dáte, když vám poradím?
2: A co bys chtěl, Turku?
1: Jenom jednou přičichnout k vaší jitrničce.
2: Ale to ti rádi dáme. Poraď nám.
1: Nač má kočička drápky? Co? Může sešít jitrničku drápkem jako špejlkem.
2: To je nápad, co, kočičko? Tady máš jitrničku a čichej, Turku, čichej.
1: Krams. Krams.
3: To neplatí, Turku. Vůbec nečicháš, ty koušeš, dáš ji sem.
1: Jsem zvyklý někdy čichat pusou, kočičko.
3: Podívej, pejsku, z jitrničky máme sotva polovinu. Ještě chvíle, nezbyla by z ní ani slupička.
2: A taky nám málem vyhaslo v kamnech. Musím přiložit. A ty vytaz drápky, kočičko, a jitrničku sešij.

0: Má to velkou nevýhodu, pejsku. S jitrničkou musí zůstat na rendlíku i má tlapka.
1: To nevadí, kočičko. Cítíš, jak to tu pěkně voní?
0: Voní, pejsku, voní. Ale pálí. Sotva udržím tlapku v rendlíku.
1: Vydrž, kočičko. Za chvilku bude osmažena. Taky to cítíš, kočičko? Něco tu nedobře páchne. Otevřu radši okno do kořán.
0: To jsou mé drápky, pejsku. Už je mám na dobro upražené.
1: Drápky si obrousíš o vrbu a bude zas všechno v pořádku. Jen vydrž, kočičko, vydrž, jitrnička už se červená.
0: Jauvej, pejsku, já už to nevydržím, pejsku. Mám tlapku v jednom ohni, pejsku.
2: Kočička uškubla tlapku od rendlíku a třepala jí ve vzduchu. A jak jí třepala, utrhla se jitrnička od drápků a vyletěla oknem ven. Pod oknem stál ještě okouněl pesturek. Zrovna zíval. A jitrnička mu spadla rovnou do pusy. A už tu byli i pejsek s kočičkou a vykláněli se z okna.
3: To je pochutná.
0: Zase ten Turek. Turku, neviděl jsi naše jitrničku?
3: Neviděl.
1: Vypadla nám z okna.
3: Já už musím jít.
0: Počkej, počkej, kam jdeš?
3: Ty asi nemáš nic jiného na práci, než zdržovat pejsky, co pospíchají domů. Viď, kočičko.
0: Ty nás chceš ošulit, Turku. Přece si naši jitrničku musel vidět.
1: Vždyť tu sedíš zrovna pod oknem.
3: Na mou duši neviděl. Když mi hopsla do papuly, měl jsem zrovinka zavřené oči. Vždycky zívám se zavřenýma očima. Pak naschledanou ve středu.
0: Odešel i se spolknutou jitrničkou. Jsem strašně smutná, pejsku. Asi se co nejdřív rozprečím.
1: Já taky, kočičko. Víš co? Až řeknu teď, budeme brečet oba. Raz, dva, tři.
0: Počkej, ještě nebreč, pejsku, už je tady zas.
1: Kdo, kočičko?
0: Přece Turek. Vrátil se. Vidíš za oknem ty špičaté uši? To je on, nádiva. A zase nám nese nějakou smůlu.
3: Kde pak smůlu? Nesu vám dopis, pejsku s kočičkou. Svěřil mi ho listonoš a já jsem na něj zapomněl. Když mám hlad, vždycky na všecko zapomenu.
0: A už hlad nemáš?
3: Ne.
0: Tak bys neměl zapomenout, že máš jít domů. Dej sem ten dopis a upaluj odtud Turku.
3: Počkám, až to přečteš. Vždycky jsem zvědavý, co je v dopisek napsáno.
1: Taky jsem na to zvědavý, kočičko.
0: Tak dobře, já ho přečtu, pejsku. Milí pejsku a kočičko, v Hudlicích je to zařízeno takhle. Lidé tu mají posvícení lidské, slepice slepičí, kozy kozí a kočičky kočičí.
1: Yeah.
0: A to se bude oslavovat v neděli.
1: Neděl.
0: Budeme mít pečinku, jitrnice žemlové a jelita kroupová a koláče s mákem, s povidly i s tvarohem.
1: Yeah.
0: Určitě přijeďte, pejsku s kočičkou. Srdečně vás zve vaše teta z Hudlic.
1: Sláva, kočičko, pojedeme na posvícení. Tam budeme mít jitrniček, celé hory.
3: Přinesete si taky výslušku, dostanu ochutnat.
0: Dostaneš. Jen jestli nezapomeneme.

0: nebo nebyl král.
1: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
2: Jaká barva očí je nejvzácnější?
1: A proč klokani neumí chodit pozadu?
2: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
1: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
2: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Kové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Ahoj holky, ahoj kluci, nazdar Jani, vítejte všichni v dnešní pravěké, ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune.
0: Dneska jsem praušoun, milá prajano.
1: Pradobře. Abyste tomu, holky a kluci, rozuměli, dneska se vydáváme o strašně moc let zpátky.
0: A víte proč? Je to proto, abychom se mohli potkat s dinosaury. Já je totiž úplně baštím, neboli žeru. No prostě miluju.
1: Vydáváme se zpátky o miliony a miliony a miliony.
0: A miliony a miliony milionácké.
1: A miliony let až do pravěku.
0: Jo, a já se tak těším.
1: A já doufám, že tam nepotkáme nějakého dinosaura, který by chtěl zbaštit neboli sežrat nás.
0: Neboj, Jani, naše dobrodružná cesta do pravěku bude sice dobrodružná a nebezpečňácká, ale my to určitě zvládneme.
1: No, snad ano.
0: Víš co, mohla by nás na to připravit písnička Když potkáte dinosaura.
1: No tak jsem s ní. Možná nám kapela Ponožky pana Semtamťuka poradí.
0: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: A už víme, že máme dinosaury pozorovat z dálky a hlavně je nesplašit.
0: Přesně tak. Pozor, stroj času je připraven.
1: A jedem do druhohor v pravěku, jo, to jsou takový hory, teda to se tak říká tomu období, jo, tam už na nás číhají a čekají dinosauři.
0: To je jak z obrázků, které maloval náš slavný malíř pravěku Zdeněk Burian.
1: No to máš pravdu, všude je jen divoká příroda.
0: Obrovské přesličky a jiné pravěké rostliny.
1: A tamhle se pasou obrovští brontosauři. Nikde žádná auta a silnice taky žádné a žádní lidé.
0: Oni tady pralidi někde budou, jen jich bylo mnohem méně a měli to o moc těžší.
1: A Jani, nevíš, co dělali třeba kluci v pravěku?
0: No to nevím, ale představ si, že máme písničku, která se přesně takhle jmenuje.
1: Jo, no tak to si ji pustíme, že jo?
0: No jasně.
2: Po Pražece plavili se na pramici. V praškole neznali

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Kde jsme? Právě v pravěku.
0: Je tu krásně.
1: A já vidím tyrannosaura, diplodoka, tricerapta, brontosaury, jo, to už jsem říkal, jo.
0: Hele, Ušoune, ten brontosaurus si ode mě bere větev stejně, jako když doma krmíme třeba koníka.
1: Jo, když teď podívej, já taky krmím brontosaura, toho se totiž vůbec nemusíme bát, no. Ten nežere lidi.
0: Teda, holky a kluci, to je paráda.
1: A víte co, než s Janou nakrmíme přátelské brontosaury, tak vám zatím pustíme pohádku
0: o pavoučkovi provazníčkovi.
1: Ušounova pohádka.

Pavouček provazníček nebyl jen tak ledajaký pavouk křižák. Nejdřív chodil do pavoučí školy, potom se zabydlel u jednoho dědouška v chalupě, jenže děda načas odjel a pavoučkovi se tolik stýskalo, že se za ním vypravil. Ale cestou se zamotal jedné divoké huse do peří a s celým hejnem přiletěl až do Afriky, kde divoké husy přečkávají zimu. Poznal tu smutné levhartí kotě, kterému pomáhal hledat ztracenou maminku. Ale najít ji nemohli. Nevěděli, že ji chytili lovci a zavřeli ve vesnici do boudy. Až kouzelný duhový kámen, který spadl z nebe, poradil, kde má mu levhartici hledat. Provazníčkovi odsypal trochu hvězdného cinkání do náprstku, aby měl dárek pro dědečka. A dnes? Dnes se s Basutem a provazníčkem vypravíme do vesnice osvobodit mámu levhartici. Cestou ke vsi měli štěstí. Nikde nezabloudili, nikam nespadli, nic je nekouslo ani nespolklo. Prales řídl a řídl a najednou měli vesnici před sebou jako na dlani. Schovali se v hustém křoví. Od vesnice foukal vítr plný pachů Basutovi rovnou do čenichu. Basuto nasál jednou, dvakrát a najednou radostně zařval: Máma, je tam! Provazníček mu pleskl jednu za ucho. Pst, tiše, ještě nás prozradíš. Tam, vidíš, v té chatrči je určitě moje maminka, snažil se šeptat levhartík. Jdeme! Máš rozum, rozlobil se pavouček. Musíme počkat, až se setmí, aby nás nikdo z vesnice nezahlédl. Když šero pořádně zhoustlo, přikradli se opatrně k dřevěné boudě. Maminko, špitl levhartík, jsi tam? Basuto, ozvalo se z chatrče, ty jsi mě našel. Utíkej pryč, nebo tě lidi chytí taky. Neuteču, přišli jsme tě s kamarádem osvobodit, řekl Basuto a začal lomcovat dveřmi. Jenomže ty byly pevně zaklíněné závorou, na kterou nedosáhl ani nedoskočil. Basuto se podíval bezradně na provazníčka. Už by začal natahovat moldánky, ale pak si řekl, že tím by mamince nepomohl. Tak namísto slziček zavrčel. Já se odsud nehnu a každého, kdo by jí chtěl ublížit, kousnu. Vím, jak na to, řekl provazníček a hbitě soukal z pavoučích vláken pevné lano. Nejpevnější, jaké kdy upletl. Když bylo dlouhé jako tři basutové, roztočil ho a vymrštil, jen to zasvištělo. Ale lano o závoru sota ťuklo a sklouzlo zpátky. Na podruhé ani na potřetí se provazníčkovi nevedlo lépe. Půjč mi to, hrnul se k lanu Basuto. Chytil pavoučí provaz, roztočil a už byl sám omotaný, takže se nemohl ani hnout. Musíme na to jinak, řekl provazníček, když levhartíka vymotal z pavoučího lana. Obtočil si ho kolem těla a šplhal po hrubých prknech až k závoře. Pevně ji ovázal jedním koncem lana a po druhém konci se spustil dolů. Pak už jen stačilo pevně lano chytit a táhnout. To už byla práce pro silného Basuta. Závora udělala cvak a zvedla se. To bylo shledání. Máma levhartice objímala synka a syn objímal maminku. Provazníček se rozhlížel. Zdálo se, že vesnice spí, ale přesto oba levharty popoháněl ke spěchu. Když už byli daleko od vesnice, hluboko v bezpečí pralesa, Basuto vyprávěl mámě levhartici, co se přihodilo. Vyprávěl o bedně, do kterého lovci zavřeli, o provazníčkovi, který jej vysvobodil, o duhovém hvězdném kameni, který pomohl maminku najít, i o pavoučkově nejsilnějším laně. Levhartice nechtěla věřit vlastním očím, že ji vysvobodil takový chumílek, samá ruka, samá noha. Ani vlastním uším, když si Basuto vypočítal, co všechno pro ně provazníček udělal. A pak se vyptávala, odkud je a co dělal doma v Čechách a jak se dostal do Afriky. A pak řekla,
Jestli jsou v Čechách všichni pavouci tak šikovní a přičinliví, to si vás jistě široko daleko považují. Provazníček nad tou chválou chvíli přešlapuje na místě a pak povídá: o nás, o pavoucích, se říká, že jsme pavoučci pro štěstí. Jenže je to zařízeno tak, že štěstí nosíme jenom druhým, ale sobě ne. Tobě se stýská po domově, viď? Poznala Basutova maminka. A jak, vydechl toužebně provazníček, jak rád bych se vrátil k dědouškovi. Brzy se vrátíš s husami zpátky, konejšila hole v hartice. Brzy, pavouček jen vzdychl. Husy se vracejí bůh ví kdy. Jak bůh ví kdy, lev hartice na to. Každý rok se tu vaše husy zdrží jen pár týdnů a pak spěchají, aby už někdy koncem zimy byly u vás doma. Jejda, a co když odletí beze mne, strachoval se pavouček. Nic se neboj, neodletí. Ty jsi pomohl nám a my teď pomůžeme tobě. Jak se rozední, půjdeme tvé husy hledat. Provazníček myslel, že stačí počkat u stejného jezera, na kterém s husami na podzim přistál. Ale tak jednoduché to nebylo. Všichni tři celé dny putovali od jednoho jezera k druhému, vyptávali se kde koho, až se konečně doslechli, že se divoké husy houfují u jezera Sikabutu. Zkušená levhartice rozhodla, že doprovodí provazníčka jenom krákosí. Tam se ona a Basuto ukryjí. Pak už musí pavouček za husami sám. Když husy spatří levharta, polekají se a ulétnou, vysvětlovala šeptem, protože už se blížili k jezeru Sikabutu. Z dálky slyšeli mocné husí štěbetání a pokřikování. Hladina jezera byla plná šedobílých ptáků. Basuto kulil oči na jezero. Jak ty své husy poznáš, provazníčku? No co, nějak se na ně doptám. Nikomu nebylo do řeči. A tak pavouček jen mlčky zamával oběma levhartům. Sotva ušel pár kroků, zalily se mu oči slzami a bác, zakopl a upadl. Ale to už ho z jedné strany zvedá Basuto, z druhé máma levhartice. Když se loučili po druhé, začal ze sebe provazníček soukat: já vám každý rok na podzim pošlu vzkaz po divokých husách, jak se mi daří. A z jara zase vzkážete mě, jak se vede vám. Ale musel bych svým kejhalkám slíbit, že jim neublížíte. Oba levharti horlivě přikyvovali. Provazníček konečně dovesloval v náprstku ke svým husám. To bylo štěbetání a kejhání, když ho poznali. A jestli ho vezmou zpátky do Čech? Bodejť ne. Kdo by se dvakrát rozmýšlel, když může letět s pavoučím štěstím? Pavouček už se chtěl své kejhalce zachumlat i s náprstkem do peří, když se náhle u břehu rozhrnulo rákosí a stál tam levhart. Husy polekaně vzlétly. Umáčený a skleslý provazníček nešťastně kouká chvíli na kroužící husy, chvíli na Basuta. Když já ti chtěl ještě popřát šťastnou cestu, kajícně se přiznával Basuto. A v tom vyjekl. To, jak schytal od maminky pohlavek. Ty jsi to vyved, Basuto, bylo slyšet rozlobený hlas mámy levhartice. Ať už nás tu husy nevidí. A oba levharti pádili dlouhými skoky pryč. V té chvíli se od kroužícího hejna oddělila jedna kejhalka a zamířila dolů. Přece nenecháme pavoučí štěstí ve vodě, zakejhala a dosedla na hladinu vedle rozkymáceného provazníčkova náprstku. Musím si tě hlídat, provazníčku, už brzy vyrazíme domů. Jestli doletěli všichni v pořádku a zda se provazníček nastěhoval zpátky do dědečkovy chaloupky, to se dozvíme až příště.

0: Holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku. A dneska jsme se ocitli v pravěku.
1: Moc si to tady užíváme, i když samozřejmě máme oči na stopkách.
0: Protože někteří dinosauři totiž tady v pravěku jedí rostliny, ovšem jiní žerou maso.
1: A ti by si nás mohli chtít dát třeba k večeři.
0: Nebo k obědu, nebo k snídani.
1: No prostě by si na nás mohli chtít pochutnat.
0: No přesně tak, jo. Tak pozor dáváme, jo, proto kvůli tomu, jo. Ale taky dáváme pozor, protože si dáme
1: hádanku.
0: Jo. Ušounova hádanka.
1: Tak holky a kluci, nastražte uši. Pozor, koho to slyšíte?
0: Holky a kluci, zase si to pěkně odpočítáme a řekneme to pěkně najednou, jo. Tak pozor, 3, 2, 1. Prakoza!
1: Výborně, kamarádi, slyším, že voláte koza. A to je správně. Proč vím, Ušoune, najisto, že to není prakoza?
0: No, protože v pravěku ještě nebylo rádio, tedy prarádio. A nikdo neuměl nahrávat zvuky, takže by nemohl prakozu nahrát.
1: Přesně tak. Žádnou prakozu nikde nikdo nahranou nemá. Ale písničku Voráčkovi praprázdniny měl kdo nahrát, takže si ji krásně můžeme pustit.
0: Tak teda jo, jsem s ní.

0: holky a kluci, opodál se prochází Tyrannosaurus Rex, takže musíme být v naší Užovnově pohádkové školce a v pravěku skoro neviditelní.
1: Nechceme totiž, abyste se nakonec ve škole učili, že Tyrannosaurus měl k snídani nejraději Janu a Ušouna.
0: To bychom opravdu neradi, takže se budeme loučit potichu.
1: Kamarádi, jako obvykle vás před koncem školky poprosíme o obrázek.
0: Jo, namalujte nám vašeho oblíbeného dinosaura. Jo.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: Oni už budou vědět, co s tím udělat a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu, jo?
1: Ale teď musíme být opravdu potichu, tak ahoj holky, kluci, mějte se krásně a určitě, až budete mít chvilku, mrkněte do knížek na dinosaury.

0: se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš praušoun, prarušoun.
1: A o něco méně ušatá Prajana Prarichterová. A na závěr si dneska pustíme dlouhou prapísničku s názvem Tyrannosaurus Rex.
0: Jo, jo, jo, jo.

0: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

0: Janou Richterovou.
1: Krásné dopoledne, holky a kluci, srdečně vás zdravím v dalším ranním restartu. Máme prázdninový den, je, co to máme za den? Pátek, 28. srpna. No a kdo pak dneska slaví svoje narozeniny, tak tomu přeju úplně to nejkrásnější, co se dá vůbec představit, a ještě daleko líp. No a kdo má dneska svátek, to je Augustín, tak pokud znáte nějakého Augustína, popřejte mu všechno nejlepší. Já třeba jednoho Augustína znám, i když je to velice zvláštní a zajímavé neobvyklé jméno. Augustín Uváčik je včelař, který chová včelstva na pražských budovách na střechách a takhle krásně zve včeličky do prostřed velkoměsta, a byl několikrát hostem klubu Rádia Junior. Krásně povídal a vidíte, to jsem si říkala, že bych ho zase mohla pozvat do našeho vysílání. Takže milý Augustíne, všechno nejlepší. Pokud znáte i vy nějakého gustu Augustína, tak mu taky popřejte i za mě. No a hlavně všem vám, posluchačům Rádia Junior, přeju úplně ten nejkrásnější den, ještě lepší, než si dovedete představit. Dneska si budeme, stejně jako včera, povídat o Estonsku. Mám pro vás ještě pár dalších zajímavostí, protože mise na sever, expedice sever na Rádiu Junior stále pokračuje.

a kluci, posloucháte ranní restart. Máme 5 minut po 10. hodině i v této minutce vás zdraví moderátorka Jana Richterová. No a já jsem vám slíbila, že si budeme dneska povídat o Estonsku, čili za chvilku se dozvíte další zajímavosti, protože Expedice Sever na Rádio Junior stále pokračuje. Ovšem, ještě bych vás chtěla upozornit, že mi můžete napsat. Adresa je radiojunior@rozhlas.cz a stát se hudebními dramaturgy Rádia Junior. Takže taková malá dopolední vzkazovna. Jestli chcete slyšet nějakou svoji oblíbenou písničku, tak píšte, anebo i volejte. Číslo je 800 199 199. No a teď už tedy do Estonska. Já už jsem vám lecos říkala včera, ale i dnes musím připomenout, že Estonsko je velmi, velmi taková země, která překvapí, protože já jsem to skoro vůbec neznala, prostě nějaká pobaltská republika, takhle jako doprava severně. No jo, jenomže Estonsko je malá, ale překvapivě pestrá země. Na mapě může Estonsko vypadat jako taková zemička na okraji Evropy, ale ve skutečnosti má kolem 2000 ostrovů. Najdete tam obrovské množství různých zajímavostí. Jsou tam středověká města, tisíce ostrovů, lesy, jezera i rašeliniště. A Estonsko má silnou hudební tradici. Estonci si dokázali pomocí zpěvu připomínat svoji kulturu i v těžkých dobách a současně patří země k nejzajímavějším místům světa v oblasti digitálních technologií. Lidé tam můžou hlasovat přes internet, vyřizovat mnoho věcí elektronicky a mají tam třeba zavedenou elektronickou volbu, takže zatímco tady musí lidé, dospěláci, jít volit někam do školy, na úřady nebo do nějakých veřejných budov, aby tam odevzdali svůj hlas do takové té urny, do krabice, musí se prokázat občankou, tak Estonci můžou volit elektronicky, čili prokážou se něčím, jako je digitální identita, a pak můžou svůj hlas dát svému milému politikovi přes internet. Vedle počítačů ale Estonci stále udržují staré tradice, například saunování nebo lidová řemesla. Právě spojení velmi starého a velmi moderního je na Estonsku možná to úplně nejzajímavější. Je to země, kde ráno můžete projít středověkým Tallinem, odpoledne se vydat do města a třeba večer sledovat, jak někdo přes internet řídí firmu z druhého konce světa.

Holky, kluci, kamarádi, staňte se hudebními dramaturgy Rádia Junior, alespoň pro tuto hodinu. Jedno písničkové přání už tady mám připravené. Ahoj, Jani, zahraj nějakou svoji oblíbenou písničku pro všechny, kdo poslouchají Rádio Junior. Péťa a Nathaniel. Tak víte co, Péťo a Nathanieli, já jsem vybrala opravdu svoji oblíbenou písničku. Je to od Kašpárka v rohlíku a jmenuje se Béďa Tanečník. To je moje fakt oblíbená píseň, protože je prostě super. Ona ji překvapivě zpívá Dara Rollins, která se v téhle písničce s Kašpárkem v rohlíku propojila. Ta písnička už je docela stará a já si myslím, že vás i přesto velmi potěší. No a než tu písničku pro Péťu a Nathaniela pustíme, tak jenom připomínám, můžete si o písničku i zavolat, číslo je 800 199 199 a adresa Radio Junior @rozhlas.cz.

Prince a Kašpárek v rohlíku, tak to byla písnička na vaše přání a taky vlastně na moje, protože já jsem měla volnou ruku pro Péťu a Nataniela, jsem vybrala tuhletu super písničku. Pokud byste chtěli slyšet vy nějakou konkrétní písničku, adresa je radiojunior@rozhlas.cz a nebo volejte, číslo je 800 199 199. Dneska jsem tady úplně pro vás, stejně jako vždycky, ale vy se stáváte hudebními dramaturgy tohoto vysílání. Tak a teď tady máme další zajímavost o Estonsku, protože expedice na sever na Radio Junior pokračuje i v pátek 28. srpna, ještě zdaleka prázdniny nekončí, ještě několik dnů, takže pořád míříme na sever a já vám prozradím pár zajímavostí o Estonsku. To má totiž velice silnou tradici lidových krojů. Určitě víte, že i tady u nás máme krásné lidové kroje a folklorní slavnosti. Na Moravě tam se ty kroje přeci jenom zviditelňují častěji než v Čechách, ale já jsem třeba tančila 15 let ve folklorním souboru Hořeňák v Podkrkonoší v Lázních Bělohradě a tam jsem měla několik krojů a hrozně mě to bavilo. No a v Estonsku ty tradiční kroje opět, jako u nás, mají rozlišené podle jednotlivých oblastí. Na první pohled můžou vypadat podobně jako kroje jiných národů, ale při bližším pohledu najdete různé barvy, vzory a způsoby zdobení. Kroje se používají hlavně při kulturních slavnostech, jasně, protože většina lidí tam úplně stejně jako u nás chodí v džínách a v tričku nebo v šatech, prostě stejně jako tady. Velmi důležité jsou kroje ale třeba při zpěvních a tanečních slavnostech a na ostrově Kihnu se některé tradiční oděvy nosí i dneska při významných příležitostech. Součástí tradice jsou také ručně vyráběné textilie, tkané látky anebo vyšívané vzory. No a některé vzory se předávají z generace na generaci. Kroj není jenom hezké oblečení, ale vypráví příběh o tom, odkud člověk pochází a jakou má jeho rodina tradici.

Give me back. Holky, kluci, kamarádi, je 10 hodin a 22 minut. Já doufám, že se dobře bavíte s naším vysíláním, že se vám líbí písničky. No a pokud byste chtěli přeci jenom trošičku upravit playlist, který tady máme připravený, neváhejte a staňte se hudebními dramaturgy, protože dneska máte úžasnou možnost napsat na adresu radiojunior@rozhlas.cz a nebo třeba můžete i zavolat, číslo je 800 199 199 a můžete si přát jakoukoliv svoji písničku. Ani nemusíte vědět, komu ji posíláte, ale můžete samozřejmě k tomu připojit i nějaký hezký vzkaz. No a píše máma Tereza a její dvě holčičky Natálka a Lucinka, že by chtěli zahrát nějakou super písničku na pátek. Jestli tady nějakou máme, tak milé maminko a dvě slečny, mám tady písničku na pátek. Zpívá ji Eliška Pitlounová, což je taky mimochodem sestra Olgy Lounové, která je už daleko slavnější zpěvačka. A ta písnička se jmenuje Dneska je pátek, takže se nám krásně hodí. No a já ještě jsem jenom chtěla připomenout nějakou tu zajímavost z Estonska. Před chviličkou jsem vám vyprávěla o tradici lidových krojů, ale Estonsko má ještě jednu úžasnou tradici. Dodnes se tam připomíná tradice stavby zvláštních dřevěných člunů. Jedna z těchto tradic pochází z oblasti Soma. Tamní lodě jsou, to je ostrov, tamní lodě jsou přizpůsobené místní krajině a Soma je totiž oblast řek, mokřadů a pravidelných povodní. A lidé tam potřebovali způsob, jak se po zaplavené krajině pohybovat a vznikly tam tradiční vydlabané čluny. Dovednost stavby člunů se předávala z generace na generaci. Táta učil syna, dědeček učil tátu a takhle se to všichni postupně naučili. V roce 2021 se tradice stavění dřevěných člunů, dlabaných dřevěných člunů, dostala na seznam UNESCO jako dědictví, které potřebuje ochranu. Dnes se lidé snaží staré znalosti zachovat, takže tam tohleto dřevěné řemeslo pořád kvete. No a je to krásný příklad toho, jak může místní příroda ovlivnit vznik úplně nového a zvláštního řemesla.

Přátelé, kamarádi, máme za 3,5 minutky půl jedenácté a já si říkám, že je super čas, abychom si pustili zase nějaké vaše písničkové přání. A už to tady máme. David si přeje písničku APT. Tak, milý Davide, písnička je už skoro připravená, já ji najdu. Já ji najdu a pt. Tak už je tady, dávám ji tady do systému a pt. Rose a Bruno Mars, tak to je velký hit. Já si myslím, že si teďka všichni budeme moci zatančit a že nás to krásně probudí. Já slibuju, kamarádi, slibuju, udělám si u téhleté písničky 10 kliků. Udělejte si to taky, uděláte klik. Já jsem to teda docela dlouho trénovala. Přiznám se, že to nebylo úplně jednoduché, ale teď už těch 10 kliků udělám. Pravda, v polovině mám pocit, že umírám a v polovině se vždycky rozpomenu, že nedýchám a musím se nadechnout, ale už to udělám, už jich 10 udělám, dokonce jsem jednou udělala 11 kliků. Kolik jich uděláte vy? Napište mi. Adresa je radiojunior@rozhlas.cz a teď už letí písnička pro Davida. A pt. Rose a Bruno Mars.

0: Tak to byla písnička APT pro Davču a my tady teďka máme volající posluchačku. Halo, halo, tady Jana, kdo je tam?
1: Tady Filomena.
0: Ahoj, Filomeno, já tě moc zdravím. Tak, jakou písničku jsi vybrala?
1: Byla Vela, tedy od Adely Václavové.
0: Výborně. A já o tobě vím, že máš ráda chemii, viď?
1: Jo. A můžeš se zeptat, že tam bude chemička nějaká.
0: Nějaká chemička, no. My jsme tady měli chemika, byl tady Tomáš Opravil a byl tady, myslím, že na jaře. Tak slyšela jsi ten klub?
1: Jo.
0: Ten tady dělal spoustu pokusů a já si myslím, jo, že nějakého chemika nebo chemičku si sem zase určitě pozvu, protože když se dělají v klubu Rádia Junior pokusy, tak mě to ohromně baví. Tebe taky, viď?
1: Jo.
0: Tak to budeš mít radost. Určitě tady nějaká chemička bude, takže teďka aspoň chemickou písničku, jo?
1: Jo.
0: Takže...
1: A já jedu do Olomouce.
0: Jedeš do Olomouce?
1: Jo, v pondělí.
0: Pondělí, tak šťastnou cestu do Olomouce. Super, tak se měj nádherně a hezký zbytek prázdnin, ahoj.
1: Ano, no, skvělé.

0: večeří. Holky, kluci, posloucháte Radio Junior. Pokud byste si přáli nějakou písničku, tak zase za chvíli budete moci zavolat. Číslo je 800 199 199, anebo pište na adresu radiojunior@rozhlas.cz. A já se dívám, že tady máme další vzkazovno. Wow, Mikeš píše z Ostravy. Ahoj rádio, já umím udělat v kuse 50 kliků. Mikeš, 7 let, Ostrava. Teda Mikeši, já zírám, já jich udělám, no jak jsem říkala, 11, jednou jsem jich udělala 12, tak to budu muset na tebe ještě hodně, hodně trénovat. Tak teda ty seš jednička, Mikeši. Chválím tě z Rádia Junior, seš prostě super. A trénuj, to je paráda. A budeš mít hezký ruce a svaly, to je paráda. Tak, ale teďka vlastně od těch kliků bychom se mohli tak hezky odpoutat, protože já mám pro vás reportáž. 10 dní plných akrobacie a cirkusových triků, tak vypadají prázdniny dětí, které se účastní příměstského tábora v centru Prahy na festivalu Letní letná. A jak takový táborový život v Šapito vypadá, to uslyšíte v následující reportáži, protože kliky tam ty děti určitě musí taky trénovat, aby měli silné ruce a třeba se udrželi na hrazdě. Já nevím, jestli tam třeba se cvičí na hrazdě na cirkusovém táboře. Určitě se tam učí žonglovat smíčky, dělat hvězdy, na to taky potřebujete pevné ruce. Nebo se učí zavěsit na akrobatické šály, tak na to taky potřebujete svaly. Mikeši, tam by si mohl od minuty. Takže jak to tam vypadá, to si teďka můžeme poslechnout v reportáži.
1: Podívej se, tohle to ti nebude držet, potřebuješ tu nožku dát úplně přes ten pravý nárt, víš, aby to neklouzalo. Tak teďkon sjeď do dřepu, šála pořád mezi nohama, výborně, teďkon rozděl šáličky, to je těžká část.
2: 12-letý Krištof je zamotaný v dlouhé žluté akrobatické šále, snaží se v ní udělat kotrmelec a pak skáče na asi 30 cm vysokou žíněnku.
1: Zabrat tady rukama, tak, pootočit se, nádalu.
2: Jaký to byl pocit, být tam takhle zamotaný?
3: No, bylo to zase poprvé v životě, vylez jsem vlastně herce vysoko, ale tak potom mi to začalo sklouzávat trochu dolů, takže už jsem to dělal v menší výšce. A to zachycení tam nebylo moc pevný, takže se to vlastně moc nepovedlo. Tohle je takový hodně náročný na ty ruce a nohy, něco jako lezení vlastně na skalách a na stěnách, ale je to prostě fajn, že je to takový prostě nový pro nějaký lidi a že to může být jako zábava pro někoho, třeba když to dělá profesionálně, ale že do velkých výšek a je to takový fajnový se to prostě zkusit.
2: Krištofa přivedl na příměstský tábor na Letní letnou kamarád Teodor, který je tady už po páté.
1: Rozmotat uzel a dolů. Perfektní.
4: Chodím na parkour, takže dělám různý salta a tak, takže proto mě tohle baví, ale jako na šály asi do budoucna jako ne, ale tady mě to baví.
2: O děti se starají profesionální lektoři, třeba Adéla Jordáková z Centra pro nový cirkus Cirkeon.
1: No, tak tady máme šikovnou adeptku, ti nemusím říkat nic, ta tam leze sama. My máme za úkol tady nacvičit nějaký trochu opičí pohyby, protože závěrečný představí tohle letňáku bude džungle. Takže děti budou opičáci. Teď vybíráme, kdo taky rád nahoře na šále, kdo tam takhle si udělá nějaký uzel, je tam komfortní a vymyslíme nějaké prvky, co tam budou. Tak neskákat, jo, až dolů.
2: Teď po tom workshopu, který jste tady před chvílí dokončila, jaký máte pocit z těch dětí, jak jim to šlo?
1: Děti jsou super, to si nemůžu stěžovat, to jsou moc fajn. Snažíme se udělat, co můžeme takhle v tom čase, aby si to každý vyzkoušel, aby každý aspoň v něčem uspěl, aby odcházel s nějakým pocitem, že něco zvládli.
2: 10denní příměstský tábor děti zakončí společným představením, které uvedou v pátek 28. srpna ve festivalovém areálu Letní letné. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

To byla skupina Krištof. Richard Krajčo nám zpíval krásnou písničku a teď tady máme opět jednoho hudebního dramaturga z vašich řad, holky a kluci. Ahoj, chci zahrát písničku pro všechny posluchače Rádia Junior od skupiny Sebastian. Asi jsem blázen byl, jo, písnička Asi jsem blázen. Byl jsem na jeho prvním koncertu v Jevíčku na Jevíčské pouti, bylo to super, moc jsem si to užil, pařil jsem z plných plic. S pozdravem, Josef Beserle. Tak, milý Josefe, písnička je tady.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Holky, kluci, přátelé, kamarádi, naše vysílání pomalu, ale jistě spěje ke svému konci, ale to neznamená, že už bychom nestihli ani jednu zajímavost o Estonsku. Takže já jsem ještě našla takovou velmi důležitou věc. Když někdo jede do zahraničí, tak se dost často těší na nějaké ty zahraniční dobrůdky podle toho, kam jede. No a v Estonsku se nejčastěji jí brambory, ryby, mléčné výrobky, lesní plody, obilniny. Jídlo tak dobře odpovídá krajině, ve které lidé po staletí žili. Ale jedna zajímavost tady ještě je, protože spousta dospěláků vždycky říká, že jim v zahraničí chybí český chleba. A v Estonsku mají černý chleb velmi podobný tomu našemu. Žitný černý chleb patří mezi tradiční potraviny Estonska a používá se v estonské kuchyni úplně stejně, jako my ten svůj tmavý a výrazný chleba používáme taky. Estonský chleb může mít lehoulince na kyslou chuť a podává se k různým jídlům, může být součástí snídaní, večeří, obědů, svačinek, zkrátka a dobře, je to úplně stejné jako u nás. Pokud byste v Estonsku dostali krajíc tmavého chleba, rozhodně nejde o nějakou náhodnou přílohu, ale o kus místní tradice.

Přátelé, kamarádi, je to tady. Je konec. Ne světa, jenom dnešního ranního restartu. Samozřejmě, že vás na rádiu Junior čeká další spousta věcí, tak třeba v další hodině tady bude písničková nálož, protože na rádiu Junior se pořád něco děje, takže po písničkách potom v jednu hodinu bude velká pohádka, co se stalo, než šel Joska Vrátky. Pak tady budou zase písničky, pak bude Ušounova pohádková školka, v půl třetí si poslechnete o Christianovi Birkelandovi, to je fyzik a vynálezce, bude to v rámci naší expedice Sever a je to v pořadu Žili byli. No a v pět odpoledne už tady bude Denisa Kimlová, v tuto chvíli se s vámi loučí taky Jana Richterová, mějte se krásně, skládejte básně a krásný celý den. Uslyšíme se v neděli ve Všudy kuku. Ahoj.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelíne, zdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Expedice Severna Rádio Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

povinnost, vždyť zpět jsem ho za každou pitomost. A on jenom smutně stáhnul chvost. Tak pochopte, že mám na sebe zlost, třeba naskočil Family Frost.

0: Avunkomtrak.
1: Noří se do moře sociálních sítí.
2: Myslíte si, že tam něco chytí?
1: YouTube, Instač, to je rajon její.
2: Loví perly, varuje i před zloději.
1: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
2: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
1: A v 17.30, jak v programu je psáno.
2: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
1: Rašová Terka, síťová reportérka.
2: Co se na vás těší od středy až do úterka.
1: Rádio Junior.cz jsou webovky.
2: Kde najdete všechny síťovky.
1: Můj rozhlas, to je aplikace.
2: Kam se dá pro ně taky vracet.
1: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
2: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

si po černým trhu můžou jen coci, můžou jen coci. Mám ovšem strejdu, mám ovšem strejdu z černýho dolu, z černýho dolu. Budem tam spolu, budem tam spolu, budem tam spolu. Budem tam spolu, budem tam spolu, pro černý štěně, pro černý

0: Na černým trhu, na černým trhu, na černý štěně, na černý štěně, na černý štěně.
1: Radio Junior.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludnej kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

Dnes jdu prvně do školy a jdu se učit úkoly. A číst a psát a počítat, dělit, sčítat a odčítat. Těším se jak malý Jarda, 1, 10, 100 000 a milion a milion.

0: Radio Junior, velká pohádka.
1: Následující pohádka na motivy lidových písní pojednává o nevinné dívce Josefce, které se potěuchlá divoženka mstí za to, že s ní mládenec Joska nechtěl tancovat v lese při měsíčku. Pohádku Co se stalo, než šel Joska vrátky, napsal Václav Čtvrtek. Dramatizace Tomáš Končinský, režie Lukáš Hlavica, hrají Filip Kaňkovský, Veronika Lazorčáková, Klára Sedláčková-Oltová, Martina Hudečková a další. Natočeno v roce 2021.

0: No nebojte se mě, to jsem přece já, Pepa. No. Vy jste dneska nějaké nabzučené. To se vám tady u nás v Polníčku už nelíbí? Vždyť Polníček je krásná výzka hnedle u lesa. A taky je to odsud jen pár minut včelího letu do městečka Planá nad Lánem, kde máme náměstí, radnici a kostel. V Polníčku teda nemáme skoro nic, no. Jenom hospodu s dírou ve stropě. Ale hlavně přece máme tuhle starou třešňovou alej, kde sídlí včely od nepaměti. Ano. A od nepaměti se o ně také starají polničtí brtníci, jako já. Brtník, neboli včelař, se stará o vás, o včelky, sídlící ve stromových dutinách, neboli brtích. A dobré na tom je, že mám vždycky spoustu medu. Mňam.
1: Jožko, kde jsi?
0: Tady nahoře ve větvích.
1: Hlavně opatrně, je to vysoko.
0: Já se nebojím, maminko. Klidně přeskočím z koruny do koruny. A podívej.
1: Juhu. Blázne. Až sletíš dolů a zabiješ se, tak ode mě ještě dostaneš na zadek, Jožko.
0: Asi se včeličky divíte, proč Josko, když jsem Pepa. No, ono se to má tak, že v Polníčku je Pepů neboli Josefů hned pět. No, a tak to často dopadá takhle.
1: Pepo!
2: Ano?
3: Co se děje?
2: Běžím.
3: Kdo mě volá?
2: To voláš mě, mami?
1: Volám svého Josefa.
2: To jsem já.
3: Josef jméno mé.
2: Já jsem taky Josef.
3: Josefem jsem od narození.
0: Ale tvůj Josef jsem přece jenom já, mami.
1: Ach jo, kdo se ve všech těch pepících má vyznat?
0: A tak se to, milé včelky, vyřešilo jednoduše. Jeden je Josef, druhý Jozífek, třetí Pepa, čtvrtý Pepíček. No a já jsem Joska.
1: Polez dolů, Josko, a alou do Plané. Paní starostová čeká na med.
0: Už zase? Vždyť jsem jí včera donesl celý soudek.
1: Paní starostová má hod mesný jazyček a nám se hodí každá koruna, takže si nestěžuji. Tady máš soudek a vem to s kratkou přes les, ale... Dej pozor na divoženky.
0: Maminko, přece bys nevěřila povídačkám o divoženkách.
1: Jen nech být. Zrovna předevčírem povídala Andula ze stráně, že z lesa slyšela podivné zvuky.
0: Jo, to se k ní asi nesla ozvěna, když zase hulákala na ty svoje raubíře. Však víš, co se říká, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
1: A komu se nelení, tomu se zelení. Vem soudek a upaluj.
0: Tak ahoj, včelky, a jedem s medem.

sledoval tady na té lesní křižovatce. Za to může máma a ty její povídačky o divoženkách. Někteří rodiče prostě z těch pohádek nikdy nevyrostou. No nic, jedem s medem.

sick of me too. Yeah. I get him, Smith.

0: Mařka, teď aby mi narostla křídla.
1: Načten nářek, krásná pano za plůtkem u lesa. Uletěli ti snad včely? V tom případě máš štěstí. Narazila si na mistra Brtníka.
0: Brtníka? Co pak si medvěd?
1: Jsem nejlepší včelař v okolí.
0: Jenže mě neuletěly včely, ale tamhle ten lajblíček, když jsem věšela prádlo.
1: Lajblíček?
0: No, tamhle ta vestička, vidíš? Je až na vrcholku nejvyššího stromu. Aha. Musela bych být orel, abych se tam dostala.
1: Nech to na mě, panenko. Podrž mi tenhle soudek. Tak, přeskočím plůtek. Hop. Vyskočím si tady na tu větvičku. Vyšplám. A už jsem nahoře.
0: No páni, ty jsi jak opička Kiki, co jsem viděla na náměstí v Plané na pouti.
1: Pěkně děkuju.
0: Ale ne, já nemyslela jako, že vypadáš jako opice, ale že jsi tak hbitý.
1: Aha. Tak, tady máš ten lajblíček. A já si vezmu soudeček.
0: Děkuju moc, mládenečku.
1: Joska se jmenuju.
0: Já jsem Josefka.
1: To je moc hezké jméno. Líbí se mi. I ty se mi líbíš.
0: No nic, budu muset běžet bělit. Ještě jednou díky za ten lajblíček.
1: Není zač. Opička Kiki vždy k službám. A jedem s medem.
0: Počkej ještě. Aha. Tady máš ode mě růžičku ze zahrádky. Za tu službu pro mě.
1: Yeah. Děkuju. Až mi uvadne, přijdu pro další. Josefko!
2: Máš tu návštěvu z vesnice.
3: Kdo tu zase otravuje? Co chce?
1: Nesu vám soudek medu, paní starostová. A pozdravení od maminky.
3: Ale podívejme, soudek medu. Už jsem si myslela, že se ho nedočkám. Ty ho sem.
2: Drahá, nesnědla si celý soudek medu už včera a předevčírem.
3: No a... Mňam. Med je zdravý. To je dobrota.
2: No, jak myslíš? Já jen, že ti ta nová halenka bude brzy zase úzká. A za co mám pořád kupovat ty metry látky?
3: Ale jsi starosta, tak se starej!
2: Jistě, drahá.
1: Promiňte, paní starostová, já jen, že...
3: Ovšem, peníze. Pojď, mládenče, pojď. Ale... Tady máš zaslouženou odměnu. Lepí se mi to na prsty. Od medu.
1: Děkuji.
3: Počkej, tolik jsem ti dát nechtěla.
1: Tak já vám za to můžu přinést další soudek.
3: No, to není špatný nápad. Víš co, nech si tu ulepenou hromádku zlaťáků celou a budeš mi nosit soudek medu každý den.
2: Ale drahá.
1: No ale to vážně nebyl špatný nápad. Protože takhle můžu chodit přes les do Plané každý den a tím pádem taky pokaždé kolem tvé zahrádky. Krásná Josefko. A hop!
0: Ale, kdo pak nám to tu zase skáče přes plot?
1: Přišel bych i vrátky, kdybys mě pustila.
0: Možná až přijde čas, pozvu tě na zahrádku vrátky. A co chceš?
1: Ta růžička, co jsi mi dala... Sežehlo mi jí sluníčko. Podívej, je zvadlá.
0: Musíš se o ní lépe starat. Ale že jsi to ty. Na, tu máš další.
1: Děkuju. A kdyby se s ní něco stalo, přijdu zas. Dobrou noc, Josefko!

0: Dobré ráno, Josefko.
1: Ale ne, kdo pak nám to tu hned po ránu zase skáče přes plot?
0: Ta růžička, co jsi mi dala, v noci mi ji zmrazil měsíček.
1: A že se o ní lépe nestaráš? Dobrá, tu máš do třetice.
0: A kdyby se i s tou něco stalo, můžu přijít vrátky?
1: Až přijde čas. Nespěchej.
0: Víš co, Josefko? Nechci další růži. Ty jsi ta růžička, ke které chci pořád vonět.
1: Josko, milý, nebuď tak hr. Říkám ti, až přijde čas, pozvu tě vrátky.
0: No jo, až přijde čas. Ale kdy ten čas přijde? Co se musí stát, abys mě konečně pozvala na zahrádku vrátky?
1: Co se má stát, to se stane.
2: Josko, paní starostová si dnes poručila soudek medu i na večer. Budeš muset lesem při měsíčku. Trochu se bojím.
0: A čeho, maminko? Snad ne té divoženky. Já přece nejsem žádný strašpitel.
2: Ale...
0: Dej mi ten soudek. A jedem s medem.

0: křižovatka v lese. Jako bych slyšel nějaký hlas.
1: To jsem já.
0: Nešálí mě oči? Ze svitu měsíce vychází prapodivná panenka. Sukně z odkvetlého mechu, košilka z potrhaného pavoučí. Oči divoce blízkají a bosé nožky neposedně poskakují.
1: Neboj se, já tě neublížím. Chci se s tebou jen zatancovat.
0: Nemám čas tancovat. Nesu med na radnici do Plané.
1: Aha, já hloupá myslela, že jdeš za nějakou panenkou.
0: No, to jsi se spletla. A teď už mě nech, mám práci.
1: A proč jsi zpíval tu smutnou písničku o panence, co ti odloudil mysliveče?
0: Ani nevím, proč mě napadla.
1: Jestli je ti smutno po panence, zatancuj si se mnou.
0: Není mi smutno, abys věděla. Ale máš pravdu. Zrovna jdu ke své panence. A tancovat budu jenom s ní.
1: Zatancuj si se mnou, Josku. Zatočím tě v kole jako žádná. Do skoku nám budou hrát komáří housličky. Sova zahouká solo a žáby budou kvátat bas.
0: Já tančím jen se svou Josefkou a s žádnou jinou. Hop.
2: Ale kdo pak nám toto zase skáče přes plůtek takhle pozdě večer? Co pak se děje, Josko? Vypadáš nějak vyplašeně.
0: Ale to nic. Jen na mě v lese sova houkla.
2: No to se podívejme. Snad se v noci v lese nebojíš.

0: Měl jsi pravdu, Josko. Podivná sova z toho lesa houká. Cítím zvláštní úzkost. Tady na srdci.
1: To nic nebylo, Josefko. Neboj. Při měsíčku les vypadá tajuplně, ale ráno všechny stíny zmizí. Uvidíš.
2: Všechny stíny, že ráno zmizí? Stíny možná, ale já určitě ne.

0: Holčičky, slyšíte? Kam se mi ženete tak rychle hned po ránu? Do lesa nesmíte, slyšíte? No tak ale co to do vás vělo? Řekla jsem do lesa ne!
1: Jen pojďte ke mně. Tetky rohaté. Tady máte. Moc dobrá bylinka to je.
2: Ženy pěkně se žvíkejte.
1: Tak. To vám udělá moc dobře.
0: Tak co to tady je? Okamžitě běžte zpátky na pastvu, alo. To by mě vážně zajímalo, co jste tady v tom lese hledali. Krávy hloupí.
1: Však uvidíš, Josefko, však uvidíš. Ještě dneska večer.
3: Tak, prosím, drahá.
4: Dobrý večer, paní starostová. Pane starosto.
3: Dobrý večer, Josefko.
4: Co vás přivádí takhle pozdě na náš skromný statek?
5: Skromný statek. Přines mi hrnek čerstvě nadojeného kravského mléka. Takového, co se na jazyku rozplývá a chutná po mandlích.
4: Jak si přejete?
3: Samozřejmě vám zaplatíme. Rozpočet města se sice povážlivě tenčí.
5: No.
3: Na rozdíl od mé ženy.
5: Může ti huba neupadne. Ani trošku teplého mléka bys mi nedopřál. Co bych z toho jinak měla, že jsem si vzala starostu? Samé starosti.
3: Jistě, drahá. Promiň, drahá.
4: Tak, tady máte, paní starostová. Čerstvě nadojené přímo od našich kraviček.
5: Ukáž.
6: Fuj! Co to?
5: No to je hnus!
4: Co se stalo, paní starostová?
3: No, jsi v pořádku, drahá?
5: Místo mléka se mi dala vypít močůvku!
4: Ale to nemůže být pravda!
5: Mlč! Fuj! Námuže, ochutnej to!
3: A to není třeba.
5: Pij!
3: Jistě, no. Drahá.
5: Nás snad otrávit, Josefko?
4: Ne, v tom hrnku je opravdu močůvka. Ale jak je to možné? Vždyť jsem to mléko před chviličkou vlastnoručně nadojila.
5: V tom případě je to jasné. Je to čarodějnice!
4: Prosím.
3: Ale drahá, to přeci...
5: Jenom čarodějnice dokáže přeměnit čerstvě nadojené mléko na močůvku. A kdo ví, co máš v plánu dál? Otrávíš nám vodu?
4: Ale paní starostová...
5: Taková proradná čarodějnice je nebezpečná pro celé město. Tak muži, dělej přece něco! Ano. Od čeho jsi starosta? Ano. Zavolej stráže!
3: Ano, jistě, drahá. Stráže!
4: Já vám přísahám, že jsem s tím mlékem nic neprováděla. Věřte mi, prosím.
7: Pane starosto.
5: Výborně, stráže jsou tady.
7: Čekáme na váš rozkaz.
3: Proč jsme volali stráže, drahá?
5: Chopte se téhle čarodějnice.
4: To přece nemůžete. Já jsem nic neudělala, slitování.
5: Zavřete ji do žaláře pod věží. Tam, ať si čaruje. A ten hrnek s močůvkou i tam dejte taky. Kdyby měla žízeň.
4: Milost.
7: Jdem.
4: Prosím vás, pane starosto.
7: Jdeme.
4: Milost.
5: Čarodějnice jedna.
8: Josefko, slyšíš mě? To jsem já, Joska.
4: Slyším, Josko, můj milý.
8: Nenechám tě v žaláři, neboj.
4: To jsem nečarovala já, věř mi.
8: Věřím, Josefko, to víš, že věřím.
4: Někdo podstrčil kravám čarovnou bylinu.
8: To ta divoženka. Hned ráno zajdu na radnici. Neboj se ničeho.
4: Bojím se, Josko. Pospíš, prosím.
3: Prosím o klid v zasedacím sále. Děkuji. Jako starosta městy Suplaná nad Lánem tímto zahajuji jednání o provozování černé magie a čarodějnictví na území našeho města. Páni radní, jste připraveni?
9: Připraven.
3: Děkuji. Prosím tedy o povolání korunního svědka, tedy mé ženy.
7: Ještě teď mě jímá hrůza, když si na to vzpomenu. Oh.
3: Drahá, uklidni se, drahá. Totiž prosím paní svědkyni, aby věcně vypověděla, z čeho Josefku ze statku obvinuje.
7: Ta čarodějnice chtěla mě i mého muže, zde přítomného slovutného starostu Plané nad Lánem, otrávit močůvkou.
9: No jak troufale.
10: Skandální.
9: Příšerné.
3: Jsi si tím jistá, drahá.
7: Kušuj. Nejprve nás za pomoci čar a kouzel přilákala v noci za svitu měsíce k sobě na statek. Tam začala provádět jakýsi ďábelský tanec a vykřikovat zaříkání.
10: Děsivé.
9: To nemá obdoby.
10: Odporné.
3: Já si na tohle úplně nevzpomínám.
5: Mlč a poslouchej. Sám si říkal, že se rozpočet města povážlivě tenčí.
3: No to ano.
5: No a když ji usvědčíme jako čarodějnici, ten její skromný statek propadne obci a hned bude peněz dost.
3: Ale to nejde.
5: Kusuj.
7: A úplně nakonec, přímo před našimi zraky, proměnila čerstvě nadojené kravské mléko v močůvku a nutila nás ji vypít.
3: Vážení pánové radní, žádám vás tedy, abyste se poradili a vynesli rozsudek.
11: Je to čarodějnice. Je to čarodějnice. Je to čarodějnice.
12: A není!
7: To co je to za opovážlivce?
12: Co pak mě bez soudku medu nepoznáváte, paní starostová? Jsem Joska Brtník a přišel jsem vám říct, že Josefka je nevinná.
3: A jsi si tím jistý, Josko Brtníku?
12: Jsem. Za všechno může divoženka z lesa, se kterou jsem nechtěl tancovat.
7: Divoženka? To by mohl říct každý. Jaké máš důkazy?
12: Vždyť sem Josefku přiveďte. A ona vám sama řekne, jak jsme tu divoženku v noci slyšeli volat z lesa.
3: No, to by možná...
7: Přivést čarodějnici sem na jednání? Ty jsi se zbláznil. Víš, jak je to nebezpečné.
9: Jistě. To je velice nebezpečné.
3: Obžalovaná sama nemůže svědčit ve svůj prospěch, Josko. To zkrátka nejde.
7: Tak.
12: Nejde. Tak v tom případě se vypravím do lesa a tu divoženku vám sem přivedu. Ať vám sama poví, jak to bylo.
7: To je ale drzoun od medu ulepený. No tak, muži, vynes už rozsudek.
3: Jistě, drahá. Slyšte, slyšte. Městská rada se jednomyslně usnesla, že Josefka ze statku je čarodějnice.
9: Tak.
3: Proto nemáme jinou možnost dle úředního výnosu o čarodějnictví z léta páně 16.45. než nechat ji katem na hranici upálit.
7: Tak.
3: Rozsudek bude vykonán tento čtvrtek za ranního rozbřesku.
7: No a je to.
4: Josko. Můj milý Josko. Když si k nám každý den plůtek přeskakoval, to mi bylo hej. Teď už jen 2 dny zbývají do čtvrtka a pak už tě nikdy neuvidím. Ach, Josko.
12: Josefko! Josefko, neboj se!
4: Josko, jak ráda tě slyším.
12: Zachráním tě. Přesvědčím divoženku.
4: Buď opatrný.
12: Budu!
4: Ach, Josko.

0: Divoženko? Divoženko? Tak kde se schováváš? Potřebuju s tebou mluvit. Ukaž se mi. Chci, abys napravila, co jsi způsobila. A neschovávej se pořád někde mezi těmi stromy, slyšíš? Já vím, že tu někde jsi. Jak jen jí vylákám z lesa na křižovatku. No tak divoženko!
1: Proč tu hulákáš jak na lesí, Josko?
0: Tady jsi. Konečně. Ty jsi mě neslyšela?
1: Poslouchám tě tu celý den. Což pak ty nevíš, že vycházím až při měsíčku?
0: Ale krávy si dokázala očarovat hned ráno.
1: Jo, proč bych něco takového dělala?
0: Protože jsem s tebou nechtěl tancovat.
1: No ale ty hlupáčku. Abys věděl, je mi úplně jedno, s kým chceš nebo nechceš tancovat.
0: A že Josefka skončí na hranici jako čarodějnice, to je ti taky jedno?
1: To si vyřiď s těmi, kdo ji na tu hranici posílají. To oni jsou ti zlí, ne já. Já jen tancuju při měsíčku.
0: Dělají se mi s tebe mžitky před očima. Přestaň!
1: Proč bych měla přestávat? Tanec ještě nikdy nikomu neublížil. Naopak, chudinka Josefka je teď ve vězení jenom proto, že si tancovat nechtěl.
0: Takže přiznáváš, že za to můžeš?
1: Ty za to můžeš! Kdyby jsi se mnou zatancoval, nemuselo to být.
0: Však já si s tebou zatancuju, až tě přejde chuť.
1: No panečku, konečně tanečník, jak se patří. Mladý, silný, bytý jako opice.

0: skáč. Krok a hop, skok na druhý bok. Přes listí a mech zkus popadnout.
1: Rychlost. Stromy kolem mě víří. Musím vydržet. Pro Josefku.
0: Toč se jen toč, neptej se proč. V kole se toč, se mnou si skoč.
1: Takhle rychle a tak dlouho žádný člověk tancovat nevydrží.
0: Hlava se motá, tlačí tě bota. Srdce ti puší, protancuješ duši.
1: Promiň mi to. Josefku.
2: Josefku můj, ozvi se. Celou noc se z doma neukázal. Ani teď ráno se nepřišel. Josko! Netrap svou mámu. Dej mi vědět, že jsi živý a zdravý. Tahle lesní křižovatka musí být očarovaná. Snad jsem v noci Joska nezabloudil. Zabloudil! Josko! Josko, můj milovaný, co to s tebou je? Ležíš tu bez hnutí jako mrtvý.
1: Maminko.
2: Josko.
1: Ať už se netočí. Já už nemůžu.
2: Žije. Díky Bohu. Neboj, Josefku, už jsem u tebe. Už je všechno dobré. Pojď, vstávej, pomůžu ti. Pojď, Josko, domů.

0: Josko, tu máš, napij se.
1: Děkuju, maminko.
0: Tak.
1: Už je mi o moc líp.
0: Čaj s medem postaví na nohy každého. Ale že jsi mi dal, chlapče. Celou noc jsem oka nezamouřila.
1: Nutila mě tancovat.
0: Kdo?
1: Ta divoženka přece. Sama si mě před ní varovala.
0: Tak ona je to pravda. A já jsem doufala, že jsou to jenom babské povídačky.
1: Chtěl jsem jí přesvědčit, aby se šla přimluvit za Josefku. Maminko, co je dneska za den?
0: Co by bylo středa?
1: Středa. A já se lekl, že už to nestihnu.
0: Ale co?
1: Josefku chtějí přivést na hranici zítra za rozbřesku, takže je ještě čas.
0: Čas ale... na co, Josko?
1: No přece jí zachránit.
0: A to nikdo nesvede, chlapče. Městská rada rozhodla, proti tomu není odvolání.
1: Ale vždyť Josefka je nevinná.
0: Já ti věřím, ale páni radní ti uvěří sotva. Tak už to na světě chodívá, chlapče. Když pánové něco rozhodnou, už s nimi nic nehne.
1: Jediný způsob je přivést jim tu divoženku.
0: A co to mluvíš, co pak nevidíš, co s tebou provedla? Divožence pomáhají kouzla. Žádný samotný člověk se s ní nemůže měřit.
1: Žádný samotný člověk?
0: Tak. A je mi to moc líto, Josko, ale divoženku sám neudoláš.
1: No máš pravdu, maminko. Sám ne. Moc si mi pomohla, děkuju.
0: Počkej, kam běžíš? Vždyť jsi se sotva zmátořil.
1: Do lesa, čekám.

0: Co to tu prospěvuješ, divá panenko?
1: Ale podívejme, mládenečka, co ty jsi zač?
0: Jakej Josef z vesnice Polníček.
1: O to se nebojíš, takhle sám v lese?
0: Čeho bych se měl bát? Tebe?
1: Zatancuješ si se mnou, Josefe?
0: Proto jsem přišel.
1: Včera Joska, dneska ty, to je mi ale pěkné posvícení.

0: ano. Je na čase zavolat Jozífka!
1: Koho?
2: Tady!
1: Kdo jsi?
2: Nějaký Jozífek z vesnice Polníček. Skočíš si se mnou, divoženko?
1: No to se podívejme. Ve dvou si na mě troufnou, jenže já utancuju jednoho stejně dobře jako dva. Krok a hop, skok na druhý bok. Přes listí a mech, zkus popadnout dech. Tak co, Jozífku, už se ti přesoukuje, a?
0: Trošku ano. Asi je čas zavolat Pepu!
1: Pepu?
3: Ano, nějakej Pepa z Polníčku k vašim službám, lesní pano.
1: Pěkně to máte vymyšlené, ale i přizvládnu utancovat. Jen počkejte. Toč se jen toč, neptej se proč, v kole se toč, se mnou si skoč. Vidím to na tobě, Pepo.
3: Pepíčku, pomoz mi!
1: Cože?
4: Jsem Pepíček z Polníčku, zaspívej mi písničku!
1: Čtyři jste se na mě vypravili. Myslíte si, že máte vyhráno? Mě nikdo utancovat nedokáže. I tebe, Pepíčku.

0: Josko? Ale jak to? Včera jsem z tebe přeci duši vytancovala.
1: Co bylo včera, není dnes. Jen si se mnou pěkně skoč, divoženko. Mám chuť tancovat s tebou až do rána.
0: Ne, pusť, já nechci. Nech mě aspoň chvíli vydechnout.
1: Chtěla jsi tancovat? Chtěla. A dneska s tebou odtancuju to první i to poslední.
0: I

0: Slyšte. No tak, slyšte, povídám.
1: Ticho!
0: Děkuju, drahá. Tedy slyšte. Shromáždili jsme se zde, abychom byli svědky vykonání spravedlivého rozsudku. Rada městy Suplaná nad Lánem na základě počestného soudu rozhodla, že zde přítomná Josefka ze statku je čarodějnice.
1: To není pravda!
2: Je hodné děvče!
1: Ticho! Že se nestydíte, holoto! Mně, vaši milovanou paní starostovou, chtěla tahle poběhlice otrávit močůvkou!
3: To není pravda!
1: Ty taky mlč! Soud už rozhodnul! Je to tak, muži?
0: Jistě, drahá.
1: No tak.
0: Jistě. Prosím mistra popravčího, ať přiváže obžalovanou Josefku ke hranici.
3: Váš rozsudek je nespravedlivý, pane starosto. A vy to víte.
0: To já ne. To radní tě soudili.
3: Radní? Spíš vaše žena. To je skutečná paní tohoto města.
1: A co má být? To na tom, že si čarodějnice pranic nemění. Co máš, to máš.
3: Co jste mi nachystali, to mám.
1: Dost už, skončete to s ní. Zapálit hranici?
3: Sbohem, Josku. Už tě nikdy neuvidím skákat přes náš plotek.
0: Slyšíš to? Drahá.
1: Co to je?
0: Něco se sem blíží. Divoce to víří, jako nějaké tornádo.
4: Josefko!
3: Josko? Josko, můj milý, jsi to ty?
4: Jsem. Josefko, má milovaná. A podívejte, koho vám vedu.
3: Pust mě. Já už nechci.
1: Co to má znamenat? Proč rušíš popravu? Stráže, chopte se ho.
5: Točí se s ní jako divoký vítr. Všechny stráže odfoukl.
1: Hranici uhasil.
3: Nás postav odfoukne. Dělej přece něco.
5: Držte, drahá. Neboj. Vítr tě nesebere. Jsi dost těžká.
3: Dovol. Pust mě, poslední mízu ze mě vytancuješ. Uschnu jak stará prba.
4: Tak všem řekni, jak to bylo s Josefkou.
3: To já krávy očarovala. To já jim mléko na močůvku proměnila. Protože se mnou Joska nechtěl tancovat. Josefka je nevinná. Tak už mě pust.
4: Dobrá.
3: Děkuju. Všechno se se mnou motá. Už nikdy nebudu tancovat.
4: A proti lidem čarovat.
3: A proti lidem čarovat.
4: Slyšel jste, pane starosto? Zde máte pravou čarodějnici. Josefka je nevinná. Nechte jí jít.
0: Tak, Josefka je nevinná a já jí málem poslal na hranici.
1: Přece nebudeš věřit pohádkám nějaké divoženky.
0: Vždyť ale říkala, že se přiznala.
1: Kdo ví, co jsi slyšel? To jenom vítr ti v uších fičel.
6: Já to taky slyšel.
1: Ticho!
0: Ne, ty buď sticha, ženo.
1: Ale já...
0: Řekl jsem mlč.
3: Co? Tohle...
1: To si doma vyříkáme.
0: Není třeba. Naše rozhodnutí bylo nespravedlivé a unáhlené. Josefka je volná a může jít. Josko?
4: Ano.
0: Tady máš klíč. A sundej jí ty řetězy.
4: Tak.
3: Josko.
4: Josefko.
0: Josko. Josefko. Prosím vás oba o odpuštění. Nechal jsem se přesvědčit k unáhlenému rozhodnutí, ale od začátku jsem věděl, že Josefka je hodné a spravedlivé děvče. Odteď už vždycky dám na svůj vlastní úsudek a budu se rozhodovat čestně a spravedlivě.
2: Správně, mužičku můj milý. A já ti budu vždy s rozhodováním pomáhat.
0: Ne! Ty teď budeš pěkně zpytovat svědomí. A já ti slibuju, že ode dneška to se mnou nebude žádný med.
2: Jistě, drahý.
6: Vypadá to, že je nejvyšší čas, abych se nenápadně odporoučila.
4: Pane starosto, divoženka vám utíká.
0: Stráže, no tak co se tady válíte po zemi jako opadané listí? Chopte se jí.
3: No, tak stráže posílají na slabou nebohou dívku.
6: Jen počkejte. Spod hranice čouhá stéblo slámy. Jen lehce za něj zatáhnu.
3: Pozor, lidi! Celá hranice se hroutí k zemi.
7: Padá to!
3: Pomoc! Ty to celé padá přímo na mě! Zachraňte mě!
6: Jen si klidně upalujte někoho jiného!

0: Myslím, že paní starostovou budou spod té hranice vyhrabávat ještě o Vánocích.
1: Však si to taky za svou zlou vůli zasloužila.
2: Josko! Jozívku! Kde jsi se zase toulal? Všude tě hledám.
1: Musel jsem si něco vyřídit s divoženkou, maminko. Maminko, tohle je Josefka.
2: Tak Josefka.
0: Váš Joska mi zachránil život, paní Brtníková. Jsem mu na dosmrti vděčná.
2: No ne, Josko. Tak ty jsi nakonec dokázal přemoct nespravedlnost nejen kouzelnou, ale i tu lidskou. Kdo by si to pomyslel, že můj malý Joska upadlaný od medu?
1: Maminko, prosím tě.
2: Já vím. Nechám vás dva o samotě. Jdu zadělat na medové koláčky. Ty má můj Joska nejraději. Tak naschledanou.
0: Naschledanou.
1: No... A já zase hop přes plůtek do zahrádky?
0: Počkej, ne tak rychle.

0: No a je to. To bych sám nevěřil, co všechno se bude muset stát, abych mohl vrátky. A vy byste tomu věřili, včeličky moje? No to byste ale měli, protože hádejte, kdo se teď bude se mnou o vás starat.
1: Josko! Pomoz mi nahoru!
0: No jen polez, to zvládneš. No vidíš, jsi hbitá jak opice.
1: Taky mám za učitele největšího opičáka.
0: Co opičáka? Brtníka. Zavrzala vrátka, skončila pohádka. Nebyla moc dlouhá, ale ani krátká. Kdo si za svým stojí?

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

0: vážně v dnešní pravěké ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune.
0: Dneska jsem praušoun, milá prajano.
1: Pradobře. Abyste tomu, holky a kluci, rozuměli, dneska se vydáváme o strašně moc let zpátky.
0: A víte proč? Je to proto, abychom se mohli potkat s dinosaury. Já je totiž úplně baštím, neboli žeru. No prostě miluju.
1: Vydáváme se zpátky o miliony a miliony a miliony.
0: A miliony a miliony milionácké.
1: A miliony let až do pravěku.
0: Jo, a já se tak těším.
1: A já doufám, že tam nepotkáme nějakého dinosaura, který by chtěl zbaštit neboli sežrat nás.
0: Neboj, ani naše dobrodružná cesta do pravěku bude sice dobrodružná a nebezpečňácká, ale my to určitě zvládneme.
1: No, snad ano.
0: Víš co, mohla by nás na to připravit písnička Když potkáte dinosaura.
1: No tak jsem s ní, možná nám kapela Ponožky pana Semtamťuka poradí.
0: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: A už víme, že máme dinosaury pozorovat z dálky a hlavně je nesplašit.
0: Přesně tak. Pozor, stroj času je připraven.
1: A jedem do druhohor v pravěku, jo, to jsou takový hory, teda to se tak říká tomu období, jo. Tam už na nás číhají a čekají dinosauři.
0: To je jak z obrázků, které maloval náš slavný malíř pravěku Zdeněk Burian.
1: No to máš pravdu, všude je jen divoká příroda.
0: Obrovské přesličky a jiné pravěké rostliny.
1: A tamhle se pasou obrovští brontosauři. Nikde žádná auta a silnice taky žádné a žádní lidé.
0: Oni tady pralidi někde budou, jen jich bylo mnohem méně a měli to o moc těžší.
1: A Jani, nevíš, co dělali třeba kluci v pravěku?
0: No to nevím, ale představ si, že máme písničku, která se přesně takhle jmenuje.
1: Jo, no tak to si ji pustíme, že jo?
0: No jasně.
2: Po Pražece plavili se na pramici. V praškole nezná.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Kde jsme? Právě v pravěku.
0: Je tu krásně.
1: A já vidím Tyrannosaura, Diplodoka, Tricerapta, Brontosaury, jo, to už jsem říkal, jo.
0: Hele, Ušoune, ten Brontosaurus si ode mě bere větev stejně, jako když doma krmíme třeba koníka.
1: Jo, vždyť podívej, já taky krmím Brontosaura, toho se totiž vůbec nemusíme bát, no. Ten nežere lidi.
0: Teda, holky a kluci, to je paráda.
1: A víte co, než s Janou nakrmíme přátelské Brontosaury, tak vám zatím pustíme pohádku
0: o pavoučkovi provazníčkovi.
1: Ušounova pohádka.

Pavouček provazníček nebyl jen tak ledajaký pavouk křižák. Nejdřív chodil do pavoučí školy, potom se zabydlel u jednoho dědouška v chalupě, jenže děda načas odjel a pavoučkovi se tolik stýskalo, že se za ním vypravil. Ale cestou se zamotal jedné divoké huse do peří a s celým hejnem přiletěl až do Afriky, kde divoké husy přečkávají zimu. Poznal tu smutné levhartí kotě, kterému pomáhal hledat ztracenou maminku. Ale najít ji nemohli. Nevěděli, že ji chytili lovci a zavřeli ve vesnici do boudy. Až kouzelný duhový kámen, který spadl z nebe, poradil, kde má mu levhartici hledat. Provazníčkovi odsypal trochu hvězdného cinkání do náprstku, aby měl dárek pro dědečka. A dnes? Dnes se s Basutem a provazníčkem vypravíme do vesnice osvobodit mámu levhartici. Cestou ke vsi měli štěstí. Nikde nezabloudili, nikam nespadli, nic je nekouslo ani nespolklo. Prales řídl a řídl a najednou měli vesnici před sebou jako na dlani. Schovali se v hustém křoví. Od vesnice foukal vítr plný pachů Basutovi rovnou do čenichu. Basuto nasál jednou, dvakrát a najednou radostně zařval: Máma, je tam! Provazníček mu pleskl jednu za ucho. Pst, tiše, ještě nás prozradíš. Tam, vidíš, v té chatrči je určitě moje maminka, snažil se šeptat levhartík. Jdeme! Máš rozum, rozlobil se pavouček. Musíme počkat, až se setmí, aby nás nikdo z vesnice nezahlédl. Když šero pořádně zhoustlo, přikradli se opatrně k dřevěné boudě. Maminko, špitl levhartík, jsi tam? Basuto, ozvalo se z chatrče, ty jsi mě našel. Utíkej pryč, nebo tě lidi chytí taky. Neuteču, přišli jsme tě s kamarádem osvobodit, řekl Basuto a začal lomcovat dveřmi. Jenomže ty byly pevně zaklíněné závorou, na kterou nedosáhl ani nedoskočil. Basuto se podíval bezradně na provazníčka. Už by začal natahovat moldánky, ale pak si řekl, že tím by mamince nepomohl. Tak namísto slziček zavrčel. Já se odsud nehnu a každého, kdo by jí chtěl ublížit, kousnu. Vím, jak na to, řekl provazníček a hbitě soukal z pavoučích vláken pevné lano. Nejpevnější, jaké kdy upletl. Když bylo dlouhé jako tři basutové, roztočil ho a vymrštil, jen to zasvištilo. Ale lano o závoru sotva ťuklo a sklouzlo zpátky. Na podruhé ani na potřetí se provazníčkovi nevedlo lépe. Půjč mi to, hrnul se k lanu Basuto. Chytil pavoučí provaz, roztočil a už byl sám omotaný, takže se nemohl ani hnout. Musíme na to jinak, řekl provazníček, když levhartíka vymotal z pavoučího lana. Obtočil si ho kolem těla a šplhal po hrubých prknech až k závoře. Pevně ji ovázal jedním koncem lana a po druhém konci se spustil dolů. Pak už jen stačilo pevně lano chytit a táhnout. To už byla práce pro silného Basuta. Závora udělala cvak a zvedla se. To bylo shledání. Máma levhartice objímala synka a syn objímal maminku. Provazníček se rozhlížel. Zdálo se, že vesnice spí, ale přesto oba levharty popoháněl ke spěchu. Když už byli daleko od vesnice, hluboko v bezpečí pralesa, Basuto vyprávěl mámě levhartici, co se přihodilo. Vyprávěl o bedně, do kterého lovci zavřeli, o provazníčkovi, který jej vysvobodil, o duhovém hvězdném kameni, který pomohl maminku najít, i o pavoučkově nejsilnějším laně. Levhartice nechtěla věřit vlastním očím, že jí vysvobodil takový chumílek, samá ruka, samá noha. Ani vlastním uším, když si Basuto vypočítal, co všechno pro ně provazníček udělal. A pak se vyptávala, odkud je a co dělal doma v Čechách a jak se dostal do Afriky. A pak řekla,
Jestli jsou v Čechách všichni pavouci tak šikovní a přičinliví, to si vás jistě široko daleko považují. Provazníček nad tou chválou chvíli přešlapuje na místě a pak povídá: o nás, o pavoucích, se říká, že jsme pavoučci pro štěstí. Jenže je to zařízeno tak, že štěstí nosíme jenom druhým, ale sobě ne. Tobě se stýská po domově, viď? Poznala Basutova maminka. A jak, vydechl toužebně provazníček, jak rád bych se vrátil k dědouškovi. Brzy se vrátíš s husami zpátky, konejšila hole v hartice. Brzy, pavouček jen vzdychl, husy se vracejí bůh ví kdy. Jak bůh ví kdy, lev hartice na to. Každý rok se tu vaše husy zdrží jen pár týdnů a pak spěchají, aby už někdy konce

0: Tam zimy byly u vás doma.
1: Jejda, a co když odletí beze mne? Strachoval se pavouček.
0: Nic se neboj, neodletí. Ty jsi pomohl nám a my teď pomůžeme tobě. Jak se rozední, půjdeme tvé husy hledat. Provazníček myslel, že stačí počkat u stejného jezera, na kterém s husami na podzim přistál. Ale tak jednoduché to nebylo. Všichni tři celé dny putovali od jednoho jezera k druhému, vyptávali se kde koho, až se konečně doslechli, že se divoké husy houfují u jezera Sikabutu. Zkušená levhartice rozhodla, že doprovodí provazníčka jenom krákosí. Tam se ona a Basuto ukryjí. Pak už musí pavouček za husami sám. Když husy spatří levharta, polekají se a ulétnou, vysvětlovala šeptem, protože už se blížili k jezeru Sikabutu. Z dálky slyšeli mocné husí štěbetání a pokřikování. Hladina jezera byla plná šedobílých ptáků. Basuto kulil oči na jezero. Jak ty své husy poznáš, provazníčku?
2: No co, nějak se na ně doptám.
0: Nikomu nebylo do řeči. A tak pavouček jen mlčky zamával oběma levhartům. Sotva ušel pár kroků, zalili se mu oči slzami a bác, zakopl a upadl. Ale to už ho z jedné strany zvedá Basuto, z druhé máma levhartice. Když se loučili po druhé, začal ze sebe provazníček soukat.
1: Já vám každý rok na podzim pošlu vzkaz po divokých husách, jak se mi daří. A z jara zase vzkážete mně, jak se vede vám. Ale musel bych svým kejhalkám slíbit, že jim neublížíte?
0: Oba levharti horlivě přikyvovali. Provazníček konečně dovesloval v náprstku ke svým husám. To bylo štěbetání a kejhání, když ho poznali. A jestli ho vezmou zpátky do Čech? Bodejť ne. Kdo by se dvakrát rozmýšlel, když může letět s pavoučím štěstím? Pavouček už se chtěl své kejhalce zachumlat i s náprstkem do peří, když se náhle u břehu rozhrnulo rákosí a stál tam levhart. Husy polekaně vzlétly. Umáčený a skleslý provazníček nešťastně kouká chvíli na kroužící husy, chvíli na Basuta.
1: Když já ti chtěl ještě popřát šťastnou cestu,
0: kajícně se přiznával Basuto.
1: A v tom vyjekl.
0: To, jak schytal od maminky pohlavek. Ty jsi to vyved, Basuto, bylo slyšet rozlobený hlas mámy levhartice. Ať už nás tu husy nevidí. A oba levharti pádili dlouhými skoky pryč. V té chvíli se od kroužícího hejna oddělila jedna kejhalka a zamířila dolů.
2: Přece nenecháme pavoučí štěstí ve vodě, zakejhala a dosedla na hladinu vedle rozkymáceného provazníčkova náprstku. Musím si tě hlídat, provazníčku. Už brzy vyrazíme domů.
0: Jestli doletěli všichni v pořádku a zda se provazníček nastěhoval zpátky do dědečkovy chaloupky, to se dozvíme až příště.

0: Holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušou novou pohádkovou školku. A dneska jsme se ocitli v pravěku.
1: Moc si to tady užíváme, i když samozřejmě máme oči na stopkách.
0: Protože někteří dinosauři totiž tady v pravěku jedí rostliny, ovšem jiní žerou maso.
1: A ti by si nás mohli chtít dát třeba k večeři.
0: Nebo k obědu, nebo k snídani.
1: No prostě by si na nás mohli chtít pochutnat.
0: No přesně tak, jo. Tak pozor dáváme, jo. Proto kvůli tomu, jo. Ale taky dáváme pozor, protože si dáme
1: hádanku.
0: Jo. Ušou nová hádanka.
1: Tak holky a kluci, nastražte uši. Pozor, koho to slyšíte?
0: Holky a kluci, zase si to pěkně odpočítáme a řekneme to pěkně najednou, jo. Tak pozor, 3, 2, 1. Koza!
1: Výborně, kamarádi, slyším, že voláte koza. A to je správně. Proč vím, Ušoune, najisto, že to není prakoza?
0: No, protože v pravěku ještě nebylo rádio, tedy prarádio. A nikdo neuměl nahrávat zvuky, takže by nemohl prakozu nahrát.
1: Přesně tak. Žádnou prakozu nikde nikdo nahranou nemá. Ale písničku Voráčkovi praprázdniny měl kdo nahrát, takže si ji krásně můžeme pustit.
0: Tak teda jo, jsem s ní.

0: Holky a kluci, opodál se prochází Tyrannosaurus Rex, takže musíme být v naší Užovnově pohádkové školce a v pravěku skoro neviditelní.
1: Nechceme totiž, abyste se nakonec ve škole učili, že Tyrannosaurus měl k snídani nejraději Janu a Ušouna.
0: To bychom opravdu neradi, takže se budeme loučit potichu.
1: Kamarádi, jako obvykle vás před koncem školky poprosíme o obrázek.
0: Jo, namalujte nám vašeho oblíbeného dinosaura. Jo.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: Oni už budou vědět, co s tím udělat a my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu, jo?
1: Ale teď musíme být opravdu potichu, tak ahoj holky, kluci, mějte se krásně a určitě, až budete mít chvilku, mrkněte do knížek na dinosaury.
0: Se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš praušoun, prarušoun.
1: A o něco méně ušatá Prajana Prarichterová. A na závěr si dneska pustíme dlouhou prapísničku s názvem Tyrannosaurus Rex.
0: Jo.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden zajímavý vědec, Christian Birkeland. Viděli jste už někdy polární záři? Vsadila bych se, že většina z vás ji zná jen z videí. Tenhle nádherný barevný úkaz na obloze je totiž vidět hlavně v polárních oblastech. Jen velmi vzácně ji lze zahlédnout i u nás. Polární záře je světelný jev, který probíhá v horních částech atmosféry, ve výšce nějakých 100 a více kilometrů. Když ji spatříte na severní polokouli, tedy hlavně v Arktidě, říká se jí odborně aurora borealis. Když ji pozorujete na jižní polokouli, zejména tedy v Antarktidě, nazývá se aurora australis. Tohle latinské pojmenování je odvozeno od římské bohyně úsvitu aurory. Nejčastěji má zelenou a červenou barvu a je to opravdu krásná podívaná. Jako byste sledovali zářící barevná oblaka, která se všelijak kroutí a mění svůj odstín. Nejlépe je vidět na noční obloze a většinou trvá jen krátce a pak zmizí. Některé národy si o ní mysleli, že jsou to duše mrtvých. Nikdo dlouho nevěděl, co ji skutečně způsobuje. Přišel na to až norský fyzik Christian Birkeland. Dlouho mu ale skoro nikdo nevěřil. Narodil se v roce 1867 v dnešním Oslu. Už jako malý byl zvídavý a své první úspory prý použil na nákup magnetu. Stal se profesorem na univerzitě a do písmenka naplňoval obecnou představu o excentrických vědcích. Byl výstřední, neorganizovaný a byl přímo posedlý svou prací. Byl tak roztržitý, že si prý dokonce domluvil na den, kdy se měl ženit, přednášku a na obřad tak uhánil přímo z univerzity. Není divu, že manželství dlouho nevydrželo. Kvůli pozorování polární záře neváhal vyrazit do mrazivých horských oblastí. Během první výpravy jeho tým málem umrzl ve Vánici. Díky různým měřením, pozorováním a bádáním Birkeland zjistil, že polární záře souvisí s takzvaným slunečním větrem a magnetickým polem Země. Slunce vysílá do okolí proudy nabitých částic, které dorazí až k naší planetě a narážejí do atomů kyslíku a dusíku v její atmosféře. Tím vzniká zvláštní světlo. A proč ho vidíme nejčastěji nad zemskými póly? Protože magnetické pole naší planety tyto částice stahuje právě tam. Byl to velký objev, který říkal, že to, co se stane na vzdáleném slunci, může přímo ovlivnit dění na naší planetě. Určitě byste čekali, že se tím Christian ihned proslavil. Omyl. Většina vědců jeho teorii nevěřila. Byla na tu dobu odvážná a neověřitelná, i když se jí Christian snažil demonstrovat na takzvané terele, což je zmagnetizovaná koule představující Zemi, umístěná ve vzduchotěsném skleněném válci. Důkaz, že měl pravdu, jsme získali až o nějakých 65 let později díky družicím, které mohly měřit částice přicházející od slunce. Aby si vydělal na výzkumy, začal Birkeland vynalézat. I to dnes zapadá do jeho obrázku lehce potrhlého vědce. Přišel totiž s opravdu sci-fi vynálezem, který předběhl svou dobu. Sestrojil něco jako elektromagnetické dělo. To sice při pokusech jakž takž fungovalo a dokázalo trefit cíl, zároveň ale při svém předvedení selhalo a vytvořilo prý spektakulární elektrický oblouk umocněný ohromným randálem a plamen. Tahle neplánovaná podívaná samozřejmě přihlížející investory příliš nenadchla. Christianovu pozornost ale v tu dobu upoutal jiný projekt. Když si před ním jeden podnikatel povzdechl, že by pro jistý experiment potřeboval silný elektrický výboj, Birkeland nadšeně odpověděl, že to se dá zařídit. A tak vymyslel, jak vyrobit umělý ledek, který byl důležitou součástí hnojiv. Nechal si zapsat 60 patentů. Byl také členem skupiny, která zkoumala nadpřirozené jevy. Odhalovali triky a podvody spiritistických médií, tedy lidí, kteří tvrdili, že umí mluvit s duchy. Kristián dokonce prý vtipkoval, že je sice proti upalování čarodejnic, ale takoví lidé by si nějaké to maličké upálení zasloužili. Přes všechny své úspěchy trpěl depresemi, změnami nálad a nespavostí. V pouhých 49 letech nečekaně zemřel během návštěvy Japonska. Stal se jedním z největších norských vědců, byl sice několikrát nominován na Nobelovu cenu, nikdy ale nedostal. Snad by ho aspoň potěšilo, že se jeho portrét objevil na norské 200-korunové bankovce. Historie nám hold ukazuje, že věda vyžaduje velké odhodlání.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

делать нет. В Африце навштив школní třídu, mají bídu, nemají ani křídu, s těma by měl se sebe fotit a poradit jim, jak mají žít. A začni, kámo, s meditací, ne, ale v Česku jsou etací, co meditujou klidně tu, ale

dej se na pouť, fakt je skvělá. Do Santiago de Compostela, pokora, kámo, pokora, je jen v Himalajích, nahora.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na Fun Facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: slíbil, že budeme vyvolávat duchy.
1: A co je na tom?
0: Já se jich bojím.
1: Teho, seberte se. Sám jste duch.
0: Já vím, ale já mám při tom vyvolávání vždycky takové zvláštní pocity v břiše.
1: Jo, celé je to podvod. A já jim na to přijdu.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: Radio Junior.cz.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Klub Rádia Junior.
1: Holky a kluci, jsem moc ráda, že i dnešní srpnové prázdninové páteční odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonu klubu Rádia Junior vás vítá Denisa Kimlová. A i když dneska opět moderuji solo, budu mít na telefonu hned dva své báječné mladé kolegy, takže smutno mi tady opět nebude. Budu volat naší nejmladší spolupracovnici, šestileté Lucince Růžičkové, která nám poví, jak se těší úplně poprvé do školy, a taky 12leté kolegyni Maje Kólové, která prozradí, jak spolupracuje s časopisem Mateří douška. No a otázku, jak se těší do školy, samozřejmě dostane taky. V 17 hodin a 20 minut si budu telefonovat s organizátorkou akce Pěšky do školy Eliškou Vidomus, která nám řekne víc nejenom o letošním ročníku. Zase nás čeká spousta skvělé hudby, kterou nám i tentokrát do playlistu připravil hudební dramaturg David Janečka. Ani dneska nevynecháme Zvídavec a četbu na pokračování. A po 19. hodině budou mými hosty spisovatel Jan Tkáč, autor fantasy série pro děti Kroniky beskydských draků, a tři čeští čtenáři a milovníci draků. Všichni si spolu budeme povídat o kronikách, o inspiraci, o beskydech, o stravě a taky dětských čtenářích a audioknížkách. No a s Honzou Tkáčem přijdou Vicky, Ondra a Amálka. A ještě bonusově budeme mít na telefonu úžasného ostravského herce a komika Robina Fera, který právě první audioknížku namluvil. No a teď, přátelé, jako vždycky na začátku, minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: V Zoo Ostrava byl slavnostně otevřen specializovaný

věnovaný obojživelníkům, takzvaný amfibárium. Návštěvníci v něm mohou poznat fascinující svět žab, mloků a dalších obojživelníků a zároveň se dozvědět, proč je jejich ochrana dnes důležitější než kdy dříve. Pavilon byl vybudován hned za vstupem do zoo a je nepřehlednutelný i díky svému černožlutému provedení imitující zbarvení mloka. Postupně se v něm zabydlí až 40 druhů. Ze sportu. Dlouho to vypadalo až beznadějně, ale neskutečným závěrem si kanoista Martin Fuchsa na světovém šampionátu dojel pro zlato na 1000 metrů. Dělit se o něj ve velmi dramatickém dojezdu musí s Maďarem Danielem Fejesem, což ovšem na jeho radosti nic nemění. Mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno až zataženo a místy přehánky. Dokonce platí i varování před středně silnými bouřkami. Průměrné teploty se dnes pohybují okolo 29 stupňů Celsia. A jak bude zítra? Zítra by mělo být o fous. Studeněji, tedy 22 stupňů Celsia, ale zase by nám nemělo pršet.

Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior. Je 28. srpna a léto se nám pomalu chýlí ke konci. Blíží se nám škola. No a tak jsem si říkala, že to je ideální příležitost vám nabídnout takovou malinkatou náplast na nervy. A nabídnu ji ve formě dvou ještě prázdninových soutěžení. Během prvních dvou hodin budeme soutěžit o další úžasné divadelní představení, které proběhne v rámci Vyšehrátek, a to na neděli 6. září. A druhé soutěžení, které proběhne, bude až od 19 hodin a bude o úžasné knížky našeho dnešního hosta, a to o druhou část Kroniky beskydských draků. Tak zůstaňte s námi.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou. No a teď, jak už jsem slíbila, mám na telefonu svou 6letou kolegyni, moderátorku v zácviku Lucinku Růžičkovou. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Tak Luci, nejdřív bude řeč o prázdninách. Jaké letos byly a co bylo nej?
1: No, docela se mi líbilo, my jsme byli na chatě a to se mi líbilo a stanovali jsme na zahradě.
0: Je, no tak to zní skvěle. Kde a s kým tě to nejvíc bavilo?
1: No, dneska to bylo dost dobrý. Dneska jsem byla s mámou v práci a pomáhala jsem tam.
0: Teda, ale tak to je skvělé, to si rovnou vybrala tu úplně nejlepší činnost, že si pomáhala mamince a ještě tě to bavilo, no to je paráda.
1: Třeba jsem s máminou kolegyní něco vytiskávala.
0: Takže ty umíš už s tiskárnou, no tak to by si mohla tu školu i vynechat, ne?
1: Asi... Ne, to asi ne.
0: To asi by nešlo.
1: Protože mi říkala, co a jak.
0: Jasné.
1: Já se to už nepamatuju ani teď.
0: Rozumím. No a teď se zeptám, jak pracují nervy, jak seš nervózní, těšíš se do školy?
1: Těším a... No, nervy nepracují skoro vůbec. Já se spíš těším a s tím kamarádstvím to bude tak půl na půl. S kamarádstvím to je zatím dobrý, protože mi tam budou 4 kamarádky ze školky.
0: Jasné, takže 4 kamarádky ze školky jdou s tebou do úplně té stejné třídy nebo jenom do stejné školy?
1: Do stejné třídy, protože v té škole, do které půjdem, jsou 2 pracoviště. Na jednom jsou 1 třída a na druhém jsou 2 třídy. A takže já půjdu první, půjdu do té, které je 1 třída, takže v prvním pracovišti určitě. Půjdem do té samé třídy a v druhém pracovišti už ještě nevím.
0: Jak si tu školu a to učení představuješ?
1: No, já si to představuju, no, v té první třídě, že se budem učit třeba počítat a tak dále třeba.
0: Tak a teď se zeptám i ještě na školku zpátky, jo. Bude se ti po školce stýskat?
1: No, já tak půl na půl. Bude se mi se trošku stýskat, ale zase vím, že moje kámošky nějaký mají třeba mladší bráčky nebo sestřičky, tak kdyby, tak se tam třeba můžu stavit nebo se s nějakou domluvit vyzvedávání. Takže vím, že se do školky můžu ještě mít návštěvu. Takže tak půl na půl.
0: Jasné.
1: Ale protože už to vím, tak se mi moc nestýská, protože vím, že ještě někdy můžu vidět paní učitelka a tak dále.
0: Jak probíhalo to rozloučení ve školce? Měli jste třeba nějakou besídku nebo paní učitelkám jste třeba dali kytičku? Jak to probíhalo to loučení se školkou?
1: No, máš v něčem pravdu, ale já to řeknu. Bylo to tak, že přijel takovej pán, který nám tam dělal různý kouzla a velikánský bubliny a on byl to námořník a tak jsme hledali drahokamy, dávali je do klobouku a dělali jsme různý námořnické věci a zpívali jsme a byl docela šílený třeba, že nám zrychlil písničku a pak na konci, když to mělo být nejrychlejší, tak udělím blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl nějaký dárky a dostala jsem šerpu a knížku.
0: Tak to zní krásně. Takže rozloučila jsi se krásně, teď se do školy těšíš.
1: A ještě jsem chtěla říct, že jsme dostali fotku, kde my, naše obličeje jsou s balónkama, takže my jsme jakoby takový balónky, který jen prý odletají do světa a pak jsem ještě udělal fotku s paní učitelkama na památku a to tady mám na svý nástěnce.
0: Tak to je krásný. A úplně poslední, na co se zeptám, Lucinko, je, který předmět myslíš, že tě bude víc bavit? Bude tě víc bavit psaní? Nebo čtení třeba? Nebo počítání?
1: No, mě docela jde počítání.
0: Fantastický. A taky ti jde skvěle mluvení, což znamená, že se na tebe velice brzy už těším ve studiu. No a teďko ti jenom držím palce, ať se ti vstup do školy podaří a loučím se. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Holky a kluci, a my si dáme píseň od Evy Farné, Láska.

0: Holky a kluci, pořád posloucháte Radio Junior a vysílá pro vás Denisa. A protože už za chvíli můžete jít do školy pěšky, můžete si to vážně užít a může to být super. Budu si právě teď volat s Eliškou Vidomus, jednou z organizátorek akce Pěšky do školy. Ahoj Eliško.
1: Ahoj Deniso, moc tě zdravím.
0: Tak, Pěšky do školy bude letos probíhat v týdnu od 14. do 18. září. Já se ale na start zeptám, proč vlastně taková velká akce vznikla?
1: No tak my jsme si úplně na začátku říkali, že to, jak vypadá dost často prostranství před českýma školama, že tam hodně často po ránu parkuje spousta aut, je to hodně i třeba nebezpečný, často nám některé děti i rodiče říkají, že se tam prostě bojí chodit samotné, protože je tam hodně rušný provoz, tak jsme si říkali, co by se s tím dalo dělat. Zároveň se pořád mluví o tom, že by se měly holky a kluci hodně hýbat, že to je fajn, když prostě mají co nejvíc pohybu. A tohle to je vlastně ta výzva, je způsob, jak ty dvě věci nějakým způsobem hezky propojit. My v rámci toho týdne se snažíme vyzvat holky a kluky a jejich rodiče, aby do školy šli trošku nějakým jiným, nebo se dostavili, dopravili nějakým jiným způsobem než autem. A v tu chvíli se vlastně to prostranství úplně promění. Těch aut ubude, najednou se tam dají udělat třeba i nějaké akce, může se tam udělat třeba společná snídaně nebo společné zpívání. A ten prostor úplně ožije a ty školy, děti i rodiče nám říkají, že to je opravdu hrozně velký rozdíl a že by byli rádi, kdyby to tak mohlo být dlouhodobě.
0: Eliško, jaké máte ohlasy na předchozí ročníky a co jste se z nich naučili, co jste pochopili?
1: No, pochopili jsme právě to, že skutečně ta změna je možná a je skvělý, když se ukáže, že spousta těch rodičů nám potom píše, že zjistili, že vlastně tím, jak to byl celý ten týden, takže zkusili to prostě opravdu, vyzkoušeli to, nechat to auto ráno doma a vždycky, ačkoliv si říkali, že to prostě není možné to nějak jako udělat prostě a museli pak do práce a tak. Takže vlastně se nějakým způsobem to prostě podaří třeba ten zvyk změnit. Samozřejmě jsou rodiny, kde to je složitější, třeba bydlí daleko od školy, nebo jim tam nejezdí městská hromadná doprava. A v takových případech my aspoň říkáme, že by bylo fajn, aby ti rodiče s dětmi zastavili to auto trochu dál od té školy. Aby všechna ta auta neparkovala přímo před tím vchodem, protože tím potom jednak je tam i špatný vzduch, lidmi se tam dýchá, ale zároveň je to i často nebezpečné, protože některé děti nejsou ani přes to auto pořádně vidět. Takže ohlasy, no a pak taky nám píšou učitelé, že je to velký rozdíl, když učí třídu, ve které jsou děti, které se pro ránu prošly, protože prostě se proberou a je to trochu něco jiného, než když sednou do auta a tím autem je rodiče dovezou přímo až k té škole. Takže ohlasy musím říct, že máme opravdu jako hodně dobré a vlastně ta výzva už letos bude probíhat po 10. a myslím si, že letos zase pokoříme rekord, že nám se přihlásí ještě víc škol než loni.
0: Kolik škol už je zapojeno a když by teď měla nějaká zájem, je ještě možné se zaregistrovat?
1: Určitě, registrace stále běží. Máme teď téměř 200 škol z celé republiky registrovaných. Loni to bylo, myslím, něco přes 500, ale opravdu většinou ta hlavní vlna té registrace probíhá přesně v tuhle tu dobu a začátkem září, takže my teď každý den registrujeme nebo přibývají nám desítky škol a budeme rádi, když se školy zaregistrují, pokud nás někdo poslouchá třeba z rodičů nebo holky a kluci, kdyby to chtěli zkusit se svojí školou, tak nejlepší je, když to řeknou ve své škole přímo buď paní učitelce nebo panu učiteli a ten se podívá na web www.pěškydoškoly.cz a tam přihlásí přímo tu školu. A my jsme samozřejmě k dispozici, kdyby bylo cokoliv nejasného, tak se na nás můžou obrátit. A poskytujeme i těm školám spoustu různých doprovodných materiálů, takže v rámci toho pěšího týdne mají děti možnosti spoustu věcí vyzkoušet, ať už co se týče třeba nějakých zábavních úkolů, nebo jsou tam právě i různé typy na nějaké aktivity. A pak, když nám chodí ty fotky, tak z toho máme hroznou radost, protože opravdu jako ta výzva má neskutečný vždycky ohlas a dokáže úplně jako proměnit třeba to, jakým způsobem běžně žije škola v nějaké třeba malinké obci, tak tam nám psali, že úplně se jako proměnil tam život. Myslím, že to bylo Horní Suché, že nám psali, že opravdu jako celá ta obec si to vlastně užívala, co se tam jako všechno dělo v rámci té naší výzvy. Tak z toho vždycky nás z toho máme velkou radost.
0: Zní to krásně a ještě krásněji zní, že slyšela jsem, že nejlépe zapojená škola bude i oceněná. Tak se ptám, jak bude oceněná nejlepší škola?
1: No ono, my jsme si řekli, že nebudeme to dělat tak, že bychom sčítali kilometry. Nebudeme říkat prostě, tahle ta třída nachodila prostě tolikle kilometrů, ta vyhrává. Nám jde spíše o to, aby co nejvíce škol nebo co nejvíce dětí prostě chodilo. Čili je to, ten systém bodování je nastavený tak, že každé dítě, které jde do školy, tak prostě pokud jde pěšky, jede na kole, na koloběžce nebo městskou hromadnou dopravu, tak to za to dostává jeden bod, a když jedou autem a zastaví aspoň trochu dál od té školy, tak to je za půl bodu. No a potom z těch vlastně zapojených škol budeme každý den losovat těch, které budou mít prostě určitý počet bodů, jo, budeme losovat a každý den budou ty třídy vyhrávat krásné ceny, jako opravdu jsou tam hrozně hezké ceny, knižní, papírenský, různý prostě poukázky. Máme už toho plnou kancelář a bude to skvělý. Máme dokonce, bude i časopis, vydáváme teďka časopis Mini Raketa, o který budeme mimochodem soutěžit právě i s Rádiem Junior. A připravujeme taky soutěž Rádia Junior o koloběžku a bude toho strašně moc. Takže opravdu letos, myslím si, že máme úplně nejvíc odměn, co jsme kdy měli. Budou tam, myslím, i nějaký čajový prostě odměny a já už teď ani všechno nevím, co tam je, ale když jsme na to koukali s kolegyněmi, tak jsme si říkali, to bude paráda. Takže letošní ročník si myslím, že v tomhle směru bude teda taky rekordní.
0: Holky a kluci, úplně bych šla do školy pěšky, kdybych šla do školy. Eliško, jak moc ty osobně chodíš pěšky a kam chodíš nejraději?
1: Já chodím pěšky skoro pořád. Musím říct, vlastně do práce velkou část cesty chodím pěšky. Ani auto nemám, takže po Praze většinou se pohybuji buď pěšky nebo městskou hromadnou dopravou. S rodinou nejradši jezdíme na výlety vlakem. A kam, kdybych měla říct, kam nejradši chodím, tak samozřejmě do lesa. A když to nejde někam úplně přímo na výlet, někam za Prahu, tak se ráda vydávám třeba tady do Hlubočet a nebo na Dívčí hrady a mám taková svoje místa, která jsou takový ten nejbližší možný les, tak tam si vždycky ráda zajdu a tam je mi dobře.
0: Eliško, já moc děkuju za krásné povídání a na závěr bych ještě shrnula. Kde najdou ti, kteří se chtějí registrovat, registraci, všechny potřebné informace, materiály, které máte navíc, kde si můžou přečíst, co všechno můžou vyhrát?
1: Je to úplně jednoduché. Veškeré informace najdete na webu www.pěškydoskoly.cz a nebo na Facebooku naší organizace Pěšky městem. Tam dáváme každý den různé aktuality, takže tam se dozvíte ještě více.
0: Moc děkuji za rozhovor a těším se zase někdy na Junioru. Ahoj.
1: Měj se hezky a zdravím všechny holky a kluky.
0: Holky a kluci, teď si dáme Dynamit. Kasa.

0: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: Kamarádi, dnes o fousek později, ale už se chystá vzkazovna, protože i o prázdninách si samozřejmě můžete přát písničku, poslat ji můžete kámošům, rodičům nebo prarodičům. Můžete poslat prázdninové pozdravy, popřát k narozkám a nebo si klidně přejte písničku pro sebe podle aktuální chuti. Možností máte spoustu a stačí, když zavoláte na telefon 800 199 199 nebo napíšete na vzkazovna@rozhlas.cz.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Ano, ano, holky a kluci, je tady vzkazovna a v ní si jako první bude přát úžasná posluchačka Tereska Jiříková. Ahoj, Teresko.
2: Ahoj.
1: Teresko, tak jakou si dneska vybrala písničku a pro koho bude?
2: Tak já jsem si vybrala písničku Dancing Queen a bude to pro mě.
1: Skvělé, ty si samozřejmě zasloužíš písničku. A ty máš ráda Abu?
2: Já zbožňuju Abu.
1: Teresko, a já o tobě vím, že ty pečeš, cukraříš, tak prozrať, jak se ti daří, jak ti to jde.
2: Tak jde mi to úžasně, mám ze sebe radost. A už mě čeká poslední rok školy a zkoušky.
1: Teresko, a co je ve vašem oboru takový jako majstrštyk? Co prostě, jako když cukrář něco vyrobí a ty ostatní smeknou klobouk? Co je taková ta jako pecka prostě?
2: Tak asi narozeninový dort. Je třeba s různýma zvířátkama, jako pandu jsem dělala, nebo kapibaru.
1: Je, to úplně to vidím a úplně bych si dala kus dortu. A ještě mi řekni, teďko v posledním ročníku seš nervózní nebo čeká tě hodně učení, jak to bude?
2: Určitě jsem nervózní, určitě to bude ten poslední rok prostě spoustu písemek, spoustu testů, připravování na závěrečky, takže určitě mám nervy, určitě budu mít strach z toho.
1: Jasné, ale od školy pojďme ještě zpátky k prázdninám. Jaké byly prázdniny? Užila jsi si je?
2: Užila jsem si je hrozně moc. Oslavila jsem 19. narozeniny.
1: To nám to letí. A řekni mi ještě, Teresko, co jsi užila o prázdninách úplně nejvíc?
2: Tak můj největší zážitek byl ten, kdy jsem vyhrála od Klárky Novákový a od té skupiny ABBA, protože byla v Rádiu Junior skupina ABBA. Mm-hmm. Tak určitě mám radost, určitě jsem měla radost, vůbec nevím, já co mám v tu dobu říct, co mám dělat, protože když mi holky oznámily, že prostě jsem vyhrála lístky na tu skupinu ABBA a že se mě vytáhnou na tu písničku Dancing Queen na pódiu, že se s ním jako zaspívám, tak je to určitě jako největší zážitek asi z prázdnin.
1: Úplně tomu rozumím. Já ti teda tady pustím Dancing Queen taky, ale jenom ze záznamu. No a loučím se a těším se, že si zase někdy zavoláme. Ahoj.
2: Určitě, ahoj.

Holky a kluci, vzkazovna v plném proudu a už vám čtu e-mail, který mi přišel. Píše se v něm: ahoj, mám kamaráda, jmenuje se Petr, ale všichni mu říkají Pedro. Tak jsem chtěl poprosit o písničku Pedro a vzkaz, že se moc těším do školy jenom kvůli němu. Ahoj, Aleš. Milý Pedro, mít tak skvělé kamarády, kteří ti posílají písničky, zároveň se kvůli tobě těší do školy, tak to je jednou skvělé. Zdravím Aleše i Petra alias Pedra a Pedra posílám.

Holky a kluci, poslední písničkou v této vzkazovně bude Billie Jean od Michaela Jacksona, kterou si přeje Jura, a Jura se zároveň chlubí, že umí nejlepší moonwalk. No tak Juro, za nejlepší moonwalk jedině nejlepší píseň Billie Jean.

0: rovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou. Skončila vzkazovna a začne úžasný letní rozhovor. Tentokrát pro vás mám povídání s Majou Kolovou. Ahoj!
2: Ahoj, Deny. Musím říct, teď jsem koukala, jak jsi tam skvěle tančila na Billie Jeans a jela se jakože top, jo?
1: Děkuju.
2: Myslím, že jsi nejlepší tanečnice.
1: Tanečnice v sedě, myslíš? Na židli tančím bezvadně. No. S nohama už to pak není tak skvělý. Tak děkuju moc za pochvalu a zeptám se, Majo, nejdřív, jaké je tvoje zhodnocení letošních prázdnin?
2: Tak díky, Deny. Takhle, moje prázdniny byly úplně úžasný, protože jsem byla úplně hned na začátku prázdnin na muzikálovém táboře, kam jezdím třetím rokem a je to můj nejoblíbenější tábor. Pak jsem byla na soustředění s tancem a to bylo teda pěkně náročný, ale taky jsem si to moc užila. Pak jsem byla na dovolený na kreatě s mamkou a pak jsem byla s babičkou a dědou v Německu u jezer. A pak jsem byla znova na soustředění, no a pak začne škola.
1: Tak z takového úžasného programu se asi těžko vybere, co jsi zužila nejvíc. Ale zkusím to, co jsi zužila nejvíc?
2: Jako, nechci, aby to znělo blbě, ale za mě asi ten muzikálový tábor, protože tam mám kamarády a vlastně tam pořád něco dělám. Vlastně mám hodiny tance, zpěvu, herectví a je to tam strašně fajn. Byla tam i bojovka, teda v některých částích jsem se dost bála, ale bylo to takový jako fajn. Mm-hmm. A co ty, Deny?
1: Šlo to, člověče, něco lepší, něco horší, ale užila jsem si taky letošní prázdniny moc.
2: Tak to je dobrý.
1: Dozvěděla jsi se, Majo, něco nového nebo ses něco nového naučila o prázdninách?
2: No, taková zajímavá otázka. Já jsem, jak jsem říkala, že jsem byla s babičkou a dědou v tom Německu, u těch jezer, tak zrovna babička mě s dědou měli paddleboard. Oh. A tak mě babička učila na paddleboardu. Takže jsem jako dokázala stát, ale jako na rozbouřeném, nevím, no, to jako úplně asi ne, ale myslím si, že jsem se docela dobře naučila ten paddleboard.
1: Tak to ti jenom prozradím, že já nevstanu, jo?
2: Dobře.
1: Tak, a teď by mě ale hodně zajímala tvoje spolupráce s mateří Douškou. Můžeš nám, prosím tě, co nejvíc prozradit?
2: Samozřejmě. Takže já mám teď nově sportoviny by Maja. To je můj vlastní podcast s mateří Douškou, kde vlastně dělám rozhovory jako fakt známýma sportovcema. A dělala jsem z volejbal prostě, jet surf, taekwondo. Teď mám hodně jako naplánovaných nových jako dílů, který budu natáčet. Takže teď mám nový podcast.
1: Fantastický, moc gratuluju a prozradí dětem. Stačí, když napíšou Maja, mateří Douška, nebo co mají dát do vyhledávače, aby tě našli?
2: Tak myslím si, že když dáte do YouTube, převážně protože ten podcast je na YouTube, tak dáte sportoviny, tak sjedete a je tam prostě sportoviny, kliknete a tam jsou ty díly, a nebo můžete vyhledat mateří Douška, videa a tam jsou taky.
1: Perfektní. No a kromě toho, že spolupracuješ s mateří Douškou, tak jsi skvělá a úspěšná tanečnice. Co je u tebe nového v tanci?
2: Tak v tanci, tak já jsem teď postoupila před létem, prostě před prázdninama do vyšší třídy. Vlastně E, D, C, B, A, tak Ečko je nejnižší a Ačko je nejvyšší. A já jsem byla v Dčku, teď jsem v Cčku. A abych začala soutěžit, tak jsem se musela učit nový tanec, pasadoble. A to jsem teď jako tak se naučila, ale ještě se fakt musím procvičit, protože převážně soutěžní sezóna je prostě jakože od září do toho června. Takže teď jako bych řekla, že jsem se musela naučit to pasodoble.
1: Jasné. No a musí padnout i poslední otázka vzhledem k tomu, že se nám to blíží. Jak a na co se těšíš do školy?
2: Takhle. Já se strašně těším na kamarády. Jako fakt strašně moc. Třeba jsem se viděla s mojí kamarádkou Aničkou a to bylo fakt úžasný. ale ze školy jenom ona a ostatní mi fakt chybí. Takže jako na kamarády se určitě těším. Taky se určitě těším na nový předmět. My budeme mít jako zdravotní výchovu. Mm-hmm. Upřímně nevím, o čem to vyloženě je, ale docela se na to těším. A taky se těším, protože budeme mít nový učitele, třeba na češtinu, nebo na španělštinu, nebo na zeměpis. Tak na to se taky těším. Teda jako na ty ostatní předměty úplně nějako ne, ani na to úterý, protože v úterý jsme od 8 do půl čtvrtý ve škole, ale...
1: Hned takhle první den, jo?
2: No jako jo, prostě. Jako je to těžký, už jdu do sedmý třídy, no.
1: Jasné, no už nejsi prvňáček. Tak, milá Majo, já ti hrozně moc děkuju za rozhovor, přeju šťastný vstup do nového školního roku, no a těším se zase někdy na junioru. Ahoj!
2: Ahoj, Deny, děkuju!
1: No a holky a kluci, teď si trošku zahrajeme, dáme si Good Neighbors a Home.

0: Holky a kluci, končí nám léto, což je na jednu stranu smutné, ale máme i věci, které jsou na tom fajn. Třeba to, že nám už tuto sobotu, tedy zítra, začíná znovu hitparáda Rádia Junior. No a víc už vám k tomu řekne moderátorka Klára Nováková osobně.
1: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Junior.
1: Holky a kluci, bylo 6 hodin, pátek 28. srpna. Dneska mají svátek Augustinové a taky Augusty, tak všechno nejlepší, holky a kluci. No a kdo slavný má dneska narozeniny? Například americký herec Jack Black a nebo skotský herec Billy Boyd. A teď už klasicky minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Zoo Ostrava byl slavnostně otevřen specializovaný pavilon věnovaný obojživelníkům, takzvané Alphibarbirarium. Návštěvníci v něm mohou poznat fascinující svět žab, mloků a dalších obojživelníků a zároveň se dozvědět, proč je jejich ochrana dnes důležitější než kdy dříve. Pavilon byl vybudován hned za vstupem do zoo a je nepřihlednutelný i díky svému černožlutému provedení imitující zbarvení mloka. Postupně se v něm zabydlí na 40 druhů. Ze sportu. Dlouho to vypadalo až beznadějně, ale neskutečným závěrem si kanoista Martin Fuchsa na světovém šampionátu dojel pro zlato na 1000 metrů. Dělit se o něj bude po velmi dramatickém dojezdu s Maďarem Danielem Fejesem, což ovšem na jeho radosti nic nemění. Ze sportu. Mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno až zataženo a místy přehánky. Dokonce platí i varování před středně silnými bouřkami. Průměrné teploty se dnes pohybují okolo 29 stupňů. A jak bude zítra? Zítra nám teploty klesnou místy až ke 22 stupňům Celsia, avšak nemělo by nám pršet.

Kamarádi, jsem moc ráda, že stále trávíte odpoledne s Rádiem Junior u mikrofonu ve studiu Denisa. Už jsme si dneska povídali s mými mladými kolegy, s 6letou Lucinkou Růžičkovou, s Majou Kolovou, povídali jsme si o létě nadcházející škole, taktéž jsem si povídala s Eliškou Vidomus, která nás vyzvala, abychom se připojili k výzvě pěšky do školy, na kterou slyší čím dál více škol a rodičů. Pouštěla jsem vám písničky na přání a teď už tu vás pro vás mám první dnešní soutěžení. Tentokrát o rodinnou vstupenku pro 4 osoby na Vyšehrádky, a to konkrétně na představení Perníková chaloupka, které se hraje v neděli 6. září od 13.30. Tak tedy, kdo by chtěl na Vyšehrádky neděli 6. září na Perníkovou chaloupku ve 13.30, musí nejdřív něco splnit, a to tak, že napíše správnou odpověď na moji dnešní otázku na radiojunior@rozhlas.cz. No a já se ptám, jak se jmenuje hlavní postava pohádky Perníková chaloupka. Dobře, jak se jmenují hlavní dvě postavy pohádky Perníková chaloupka? Ha, tak schválně si to ještě dáte. Perníková chaloupka 13.30, Vyšehrádky 6.9. A teď mi prosím napište správnou odpověď, jaké dvě hlavní postavy hrají v Perníkové chaloupce, a pošlete mi to na radiojunior@rozhlas.cz a pak si počkejte, zda právě vy budete mít trošku toho štěstí a vyhrajete. No a ještě vám prozradím, co se mnou dneska na Junioru ještě zažijete. Zase si můžete přát ve vzkazovně, bude četba na pokračování a zvídavec, a po 19. hodině budou mými hosty spisovatel Jan Tkáč, autor fantasy série pro děti Kroniky beskidských draků, a taky 3 úžasní dětští čtenáři a milovníci draků, a to Amálka, Ondra a Vicky. Budeme si povídat o kronikách, o inspiraci, o beskydech i o audioknížkách. A zároveň budeme mít na telefonu úžasného ostravského herce Robina Fera, který právě první audioknížku s drakem Ilíkem namluvil. Pokud máte, holky a kluci, chuť ptát se taky, můžete se ptát už teď a otázky psát na radiojunior@rozhlas.cz. Tak zůstaňte s námi.

0: kamarádi, máme tu čas na informace pro nejzvědavější ze zvědavých, a to pro zvídavce. Je totiž právě čas na zvídavce Evy Sinkovičové.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Holky a kluci, vítejte u dalšího dílu Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Delfíny a kytovce obecně si asi spojíte jedině s mořem, ale potkat je můžete i v řekách. I když ti říční jsou ve značné menšině. Z asi 82 kytovců jich žije v řekách opravdu jen pár. Říční delfíni jsou samostatnou skupinou ozubených kytovců a nejde vlastně přímo o delfíny, ale v češtině přesně o delfínovce. Existuje více druhů delfínovců, ale asijské řeky brázdí delfínovec Gangský a na něj se dnes zaměříme. Jeho domovem jsou indické veletoky jako Ganga, Indus nebo Brahmaputra. Preferuje hlubší vody s vířivými protiproudy. Spozorovat ho lze ale jen těžko. Pohybuje se hlavně u dna a když už vyskočí nad hladinu, tak vždy jen na 1 až 2 vteřiny. Delfínovec Gangský je skoro slepý, rozezná jen světlo a tmu, ale pravdou je, že více toho v kalných vodách nepotřebuje. Jeho malé oči vůbec nemají čočky, reaguje pouze na intenzitu světla. Odkázán je tedy výhradně na echolokaci, kdy vydává zvuky a poslouchá odražené ozvěny. Jeho hlavním smyslem je tedy sluch. Má dlouhou čelist, což je i skvělý rezonátor a zvukovod, a díky tomu jsou i s velmi špatným zrakem výborné orientační schopnosti zaručeny. Delfínovec má unikátní složení vnitřního ucha. I to značí, jak moc se tento druh spoléhá na echolokaci. Jeho vnitřní ucho slouží k filtrování specifických zvuků a odstranění šumů, aby se v kalných vodách ještě přesněji orientoval. Delfínovec Gangský je tmavě hnědý, bříško je světlejší, občas lehce do růžova. Jeho dlouhé a úzké zobákovité čelisti ukrývají přes 50 zubů a přední zuby často vyčnívají. Žije u říčního dna a živí se hlavně rybami a korýši, ale i jinými živočichy. Zajímavostí je jeho zvláštní druh pohybu. Delfínovci často plavou na boku těsně nade dnem, víří bahno a přitom sbírají drobné korýše a ryby v bahně ukryté. Delfínovec má široké a dlouhé ploutve a pružný krk, což využije hlavně při lovu potravy. Jde o zavalitý typ, který se pohybuje hlavně v malých skupinkách kolem 3 delfínovců. Delfínovec Gangský je ohroženým druhem. Nejvíce ho ohrožuje výstavba přehrad a jezů na vodních tocích. Jsou to pro něj nepřekonatelné překážky, kvůli kterým pak žijí jednotlivé populace v izolaci, množí se mezi sebou a pak může docházet ke genetickým vadám. Problémem je taky znečišťování řek. V minulosti taky docházelo k častému lovu delfínovců na maso a pro jejich tuk. Naštěstí už lov poklesl, ale i tak příležitostně k lovu delfínovců dochází. Moji milí zvídavci, pokud chcete o říčním delfínovci někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud i vás napadá zajímavost, určitě mi ji napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!
0: Holky a kluci, pokud máte i v dnešní super prázdninový den nějaké písničkové přání, dejte mi ho vědět. Zavolejte mi ho na telefon 800 199 199 anebo napište na vzkazovna@rozhlas.cz. Můžete si přát jen pro sebe nebo trochu vylepšit léto někomu jinému. Můžete popřát kámošovi k narozkám, vyřídím maximum, slibuju.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě. Vzkazovna Rádia Junior.
2: Do vzkazovny mi holky a kluci píše Josef. A píše, chci zahrát písničku pro všechny posluchače Rádia Junior od skupiny Sebastian, Asi jsem blázen. Byl jsem na jeho prvním koncertě v Jevíčku, na Jevíčské pouti, a bylo to super, moc jsem si to užil, pařil jsem z plných plic. S pozdravem, Josef. No Josefe, moc tě zdravím, krásný e-mail si nám napsal a posílám Sebastiana.

Holky a kluci, další nám do vzkazovny píše Madlenka a píše: ahoj Deniso, poprosila bych písničku Easy on Me od Adele. No a písnička bude pro všechny posluchače Rádia Junior, pro mě taky bude, a také pro mou milovanou maminku Marušku, píše Madlenka. Takže já zdravím Madlenku, moc zdravím Marušku a posílám Adele.

0: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Kamarádi, vzkazovna je dnes už u konce, to znamená, že si můžete přát zase v pondělí, úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek. Jednoduše možností máte ještě spoustu, ale dneska už to nestihnete. A to hlavně proto, že už tady na vás čeká...
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Dnes, přátelé, konkrétně Vraťte mi zemi, první část.
3: No... Tady co? Výborně, tady se už něco rozsvítilo.
4: Takže už to funguje? Nebo jak poznáme, že už to funguje, kapitáne?
3: Nepoznáme. Musíme jen doufat, že to funguje.
4: Aha, tak já začnu. Haló, haló, tady Krišpín a kapitán Kvark. Krišpín a kapitán Kvark volají zemi. Toto je nouzové vysílání. Věnujte prosím pozornost tomuto vysílání, protože je důležité i pro vás. Kapitán Kvark a já právě letíme vesmírem za křižníkem škvarků, který táhne planetu Zemi do černé díry. Kapitáne, ale my nepoznáme, jestli nás teď na Zemi někdo slyší, že ne?
3: Nepoznáme, ale pravděpodobně jsme se nabourali do vysílání nějakého rádia na Zemi.
4: Dobře. Takže pokud nás někdo slyšíte, poslouchejte ještě pozorněji, pokud nechcete, aby země spadla do černé díry. Budeme potřebovat vaši spolupráci. Dobře? Společně to dokážeme. Nebojte. Abyste mi ale věřili, povím vám, jak jsem se k té černé díře vlastně dostal. Jmenuji se Krišpín. A přestože k vám právě mluvím z vesmíru přes antičásticový transmitter řeči, narodil jsem se jako normální kluk na Zemi a ještě před týdnem jsem si myslel, že nic kromě Země není, nebo že je to daleko. Vlastně jsem si ještě před týdnem myslel, že není nic kromě naší vesnice. Dobře, jednou jsme s našima jeli do Brna na nákupy, takže už jsem byl i v Brně, ale i Brno mi přišlo hrozně daleko. Dneska vím, že vesmír je docela blízko. On je vlastně tady i tam, tak trochu všude. Všechno začalo minulou středu, když jsem si měl přichystat referát na vlastivědu. Ráno jsem se probudil a v mém pokoji byl naprostý nepořádek. Skříně rozvalené, šuplíky vysypané a na koberci jakoby se rozlévalo moře sešitů, papírů, letadýlek, knížek, svetrů a ponožek. Kdo to udělal? Zděsil jsem se. Vždyť já jsem docela pořádný kluk a uklízení mám hned po fotbalu a jezdění na kole na třetím místě. Připadalo mi, jako kdyby tady někdo něco hledal. Ale co? A ke všemu jsem kvůli tomu ráno nenašel úkol do vlastivědy. Přišel jsem do školy a řekl: Dobrý den, paní učitelko, já se omlouvám, ale někdo mi asi zašantročil cvičebnici z vlastivědy. Ona se jen usmála a řekla: Ať si nevymýšlím a přenesu úkol zítra. Ale já si přece nevymýšlím. Ráno u mě v pokoji byl nepořádek a ta cvičebnice asi zmizela. A teď je fuč. A paní učitelka na to: Krišpíne, Krišpíne, měl bys mamince víc pomáhat a uklízet si sám. Ano? Takže až přijdeš ze školy, hezky si uklid a potom se určitě najde. Chtěl jsem říct, že si uklízím, ale začalo zvonit. Když jsem se vrátil domů, táta zrovna doklidil můj pokoj a řekl mi, že bych se měl víc uklízet a já mu řekl, že přece uklízení mám hned za fotbalem a jezděním na kole na třetím místě. A on mi řekl: To určitě, prde. A zasmál se a odešel na zahradu. Ten den jsme dostali úkol z matematiky. Příklady jsem vypočítal, všechno na stole porovnal a šel spát. Ve 4:26 mě něco probudilo. Vykoukl jsem spod peřiny a ve světle měsíce zase spatřil ten šílený nepořádek, šuplíky vytažené a skříně otevřené. Co se tady děje? Dveře se zrovna dovíraly a mně se zdálo, že vidím něco jako ocas mizející ve dveřích. Schoval jsem se pod peřinu a doufal, že se mi to jen zdá. Nezdálo. Ráno byl v pokoji stejný nepořádek a já pro změnu nemohl najít úkol z matematiky. Ve škole jsem řekl: Dobrý den,
5: Já se omlouvám, paní učitelko, ale v noci mi někdo sebral cvičebnici z matematiky. Zase jsem se ráno probudil a v pokoji byl zase nepořádek. A cvičebnice byla fuč. A ona už se nesmála jako včera. Řekla jen, Krišpíne, okamžitě si přestaň vymýšlet. Za trest si na zítra připravíš speciální úkol. Najdeš na globusu, kde leží Honolulu. Řekla to tak přísně, až mě celého poprskala. Když jsem přišel domů, věci byly zase na svém místě. Táta mi zase řekl, abych si uklízel a já mu zase řekl, že přece uklízení mám hned po fotbalu a... No, zkrátím to. Večer jsem vytáhl struhly starý globus po dědovi, vyznačil na něm Honolulu, dal ho na stůl, nastavil budík na 4:00 a šel spát. Schoval jsem se za postel a čekal. Bylo ticho. Měsíc svítil oknem do pokoje a já byl jako na trní. Asi za 10 minut se vedle ozvaly kroky. Dveře se začaly otvírat a dovnitř někdo vkročil. Někdo nebo něco. Úplně jsem skameněl. Koukal jsem se spoza postele a skoro nedýchal. Dovnitř vešel malý mužík, který vypadal trochu jako ježek. Z jeho zad trčely bodliny a za sebou táhl šupinatý ještěrčí ocas. Šel přímo k mému stolu a bez váhání z něj sebral globus. Ne, mám tam označené Honolulu, ty zloději, vykřikl jsem. Vzhledem k situaci, samozřejmě jen v duchu. Jakmile ho mužík sevřel v pařátech, globus se rozsvítil. Chápete to? Můj globus, který ležel nejmíň rok v truhle právě proto, že přestal svítit. Navíc ani nebyl v zásuvce. Zatěl jsem pěsti, zhluboka se nadechl a vyšel z pokoje. Noční zloděj se zatím došoural do kuchyně. Právě se protahoval dozadu za mrazák. Chvíli čekal, pak prstem přejel po mřížce a přitom řekl Agelek Eridu Palian 2 Agelek. Mrazák se začal klepat, potom se něco rozsvítilo a mužík zmizel. Pomalu jsem přišel blíž. V místě, kde vždy byla chladící mříž, teď půzovalo cosi jako okno. Ale kam? Po kraji svítily mě neznámé znaky a místo skla se vlnila a chvěla jakási vodní hladina. Tehdy mi to došlo. Tohle není okno, to jsou dveře. U nás v kuchyni zezadu na mrazáku je brána do vesmíru. Ten Ježko Ještěr byl mimozemšťan, jasně, ale na co mimozemšťani potřebují můj globus? Ráno moudřejší večera. Zapsal jsem si heslo Agelek Eridu Palian 2 Agelek a šel spát. Když jsem se ráno probudil, globus byl pořád pryč a kolem mrazáku se rozlévala jen louže chladné kapaliny. Ve škole jsem paní učitelce řekl. Dobrý den, paní učitelko. Omlouvám se, ale nemůžu vám říct, kde je Honolulu. Možná tomu nebudete věřit, ale můj globus v noci ukradli mimozemšťani. Hádal jsem správně, že mi nebude věřit. Dala mi poznámku a řekla. Večer volám rodičům. Chudák, ničemu nerozuměla. Když jsem se vrátil ze školy, mrazák tiše vrčel. K čemu mimozemšťani potřebují můj globus? Chtějí s ním hrát fotbal? Nebo taky mají za úkol zjistit, kde leží Honolulu? Možná. Každopádně do mého pokoje nemá nikdo co lézt. Mé věci nemá nikdo co krást. Vydám se do vesmíru a získám svůj globus zpátky. Do aktovky jsem hodil tatranku a pití. Pak jsem si oblékl svetr a zimní boty, kdyby náhodou ve vesmíru byla zima. Ale něco tomu scházelo. V tom jsem si vzpomněl, že ve vesmíru není vzduch, takže budu potřebovat helmu. Vešel jsem do tátovy dílny a na stole spozoroval starou nefunkční mikrovlnnou troubu. Hned mě to napadlo. Přes dvířka mikrovlnky je vidět dovnitř, takže přes ně taky bude vidět ven. Tohle je helma, kterou hledám ke svému svetrovému skafandru. Vzal jsem kladivo a vytloukl do spodní strany díru. Hrany jsem zabrousil rašplí a otvor oblepil izolepou. Dílo bylo dokonalé. Mikrovlnku, nebo teď už můžu říct helmu k mému svetrovému skafandru, jsem si narazil na hlavu. Přistoupil jsem k mrazáku a vytáhl z kapsy heslo k vesmírné bráně. Přejel jsem ukazováčkem po chladící mřížce a pomalu a zřetelně přečetl. Agelek Eridu Palian 2 Agelek. Mrazák se začal třást. Po chvíli se rozsvítil a přede mnou se rozprostřel tmavý, mihotavý obdélník, z nějž vystoupila skupina zelených znaků. Nejdřív jsem dovnitř strčil ruku. Nic. Jakoby uvnitř trochu foukalo. Odvahu, Krišpíne. Potom jsem se odrazil od zdi a skočil dovnitř celý. Bylo to, jak by mě vystřelili z kanónu.
6: Kapitáne, vysílač začal vypadávat.
3: A je. Tak hlavně řekněte, že musí uzavřít brány na zemi.
6: Jasně, ano. Pokud mě ještě slyšíte, běžte prosím i hned k vašemu mrazáku, protože pravděpodobně i váš mrazák bude jednou z bran do galaxie. Jak jste říkal, že se ty brány zamykají, kapitáne? Jaké to heslo?
3: Až přijdete k mrazáku, dotkněte se ukazováčkem chladící mřížky a řekněte Eridu Negelek.
6: Slyšeli jste? Až přijdete k mrazáku, přiložte ukazováček na chladící mřížku a řekněte Eridu Negelek. Tak, a zbytek si řekneme příště.
0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

Přátelé, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a určitě vás zajímá, jak dopadlo dnešní první soutěžení. Tak tedy dnešní první výhru, a to rodinnou vstupenku na Vyšehrádky, si zaslouží Kačka Malá. Gratulujeme a o výhře dostaneš, Kačko, zprávu přímo od organizátorů Vyšehrádek na telefon nebo na e-mail. No a teď už vás, kamarádi, moc ráda zvu na rozhovor se spisovatelem Janem Tkáčem, autorem fantasy série pro děti Kroniky beskydských draků a taky se třemi čtenáři a milovníky draků, s Amálkou, Vicky a Ondrou. Budeme si povídat o kronikách, o inspiraci, o beskydech, o stravě, dětských čtenářích, audioknížkách a jako bonus budeme volat úžasnému ostravskému herci a komikovi Robinu Ferovi. Pokud máte, holky a kluci, taky dračí dotaz, volejte po 19. hodině na telefon 800 199 199 anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. No a zůstaňte s námi. Shine bright like a diamond.

0: Junior.
1: Holky a kluci, je 19 hodin a tedy začíná rozhovor klubu Rádia Junior. Mými hosty dneska jsou spisovatel Jan Tkáč, autor fantasy série pro děti Kroniky beskidských draků a tři děti. Čtenáři a milovníci draků Vicky, Amálka a Ondra. Ahoj!
2: Ahoj!
3: Ahoj!
4: Ahoj!
5: Ahoj!
1: Tak, krásně. Začít musíme samozřejmě nápadem. Kdy a za jakých okolností tě, Honzo, napadlo začít psát Kroniky beskidských draků a kdy jsi začal psát?
2: Tak, mě to napadlo, když jsem začal chodit do Beskyd a začal jsem tam objevovat takové různé zvláštní bytosti. Vždycky jsem měl pocit, že ten strom třeba má tvář a tak podobně. A když jsem si to fotil, tak vlastně to tam viděli ostatní a takhle vlastně vznikly beskydské bytosti. A pak mi jeden fanoušek, který taky něco vyfotil, poslal fotku, která vypadala jako drak. A já říkám, hele, tohle je zakrslý jablunkovský drak a tím se vlastně spustila celá dračí mánie.
1: A za jak dlouho od toho nápadu si spustil psaní?
2: No, za měsíc. Já jsem se s tím vlastně nepáral a říkal jsem si, že jako jednou někdy, až těch bytostí budu mít víc, takže vlastně napíšu knížku, ale nakonec vlastně mě do měsíce napadla právě při výchazce v Beskydech jako nějaká myšlenka na ten příběh. No a vlastně zkusil jsem napsat 3 kapitoly. Mým dětem se to líbilo, tak si říkám, hele, tak zkusím napsat knížku.
1: Jak dlouhý a náročný byl proces psaní a ptám se nejen proto, že se ti daří hodně v IT oboru a než tě napadly Kroniky, tak si nebyl spisovatel.
2: Jo, já jsem vlastně chtěl knížku napsat, když jsem byl malý kluk, protože jsem hodně četl, takže do takových asi 11-12 jsem měl představu, že napíšu knížku, jenomže pak mě právě chytili ty počítače, začal jsem fotit a to mě jako odválo na spoustu let. No a vlastně, když jsem začal psát Kroniky, tak to vlastně nebylo nic jiného, než že jsem tohle staré zapomenuté klukovské přání jako znovu objevil. A bylo to před 4 lety.
1: A ten dlouhý proces náročný, byl náročný a dlouhý, protože jako vydal si tu knížku v roce 2004, hned 2005 byla další, tak jak to trvalo a jak jsi se u toho trápil, nebo jak snadno to šlo?
2: Hele, tak dětské knížky mají výhodu, že nejsou tak dlouhé jako knížky pro dospělé, takže dá se dodržet tempo jako jedna kniha ročně. No a pro mě je to vlastně, to psaní je velké dobrodružství, protože já to píšu zhruba tak, jako se skládá třeba pucle. To znamená, že já nejdu vlastně, že bych jako šel díleček za dílkem, ale že si vlastně skládám takové jakoby ostrovy, které potom propojuju v tom příběhu. No a někdy mi tam ty dílky nechcou pasovat úplně stejně jako v tom pucle. A v takovém případě musím vyrazit do Beskyd, protože tam dostávám nejlepší nápady.
1: Jasné. No a teď by mě zajímaly i ostatní procesy, protože Kroniky beskidských draků

0: Nejsou jenom knihy, jsou tam i QR kódy, texty, videa, zábavné úkoly. Jak všechno okolo vznikalo, jak to probíhalo?
1: Hele, to bylo právě to, že já jsem chtěl udělat knížku, která bude bavit současné děti. Já mám teda 4 děti, takže mám spoustu jako praxe z domova. No a všiml jsem si, že ty dnešní děti vlastně už jsou trošku jiné, než třeba jsme byli my, když jsme ještě vlastně vyrůstali třeba bez počítačů, bez streamingu, YouTube a tak dál. No a vlastně chtěl jsem udělat knížku, která umožní dětem se přepínat právě do nějakých onlineových materiálů a která je vlastně bude povzbuzovat k tomu, aby si ty věci, co jsou v knížce, třeba ověřovali, nebo jsou tam QR kody, které vedou přímo na ty místa v těch beskydech, kde se to odehrává.
0: Kdo knížky ilustroval a jak si ilustrátora vybíral?
1: Tak ilustrovala je Ilona Kreisingerová, no a ten výběr byl dramatický, protože vlastně to byla už až jakoby třetí ilustrátorka nebo ilustrátor, koho jsem zkoušel. A ona mi dodala první nějakou jako skicu. A teď já se na to dívám a říkám, hele, ten Ilík na té skici je jako hrozně nešťastný, takový smutné očička měl úplně a vypadalo to tak trošku divně, jo. Doufám, že se na mě Ilona nebude zlobit. No a tak jí říkám, hele, to není jako ono. A ona říká, dej mi ještě šanci, já to jako zkusím dodělat, jo. A teď vlastně týden uplynul a po týdnu mi v mailu přistal obrázek, ze kterého jsem si sednul úplně na zadek a říkám, tak to je jako Ilík, tak jak jsem si ho představoval.
0: Výborně, holky a kluci, to je trošku povídání o tom, že druhé šance jsou dobrá věc. Honzo, testoval jsi na dětech, než si první knížku vypustil?
1: Testoval jsem teda na vlastních. Moje dvojčata v té době měly 12,5, takže to byl už takový jako konec dětství. A v té době vlastně jsme byli zvyklí hodně poslouchat audioknihy, takže jsme poslouchali Doktora Proktra, Babičku Drsňačku a takovýhle typ jako audioknížek. Takže já jsem se vlastně od začátku snažil, aby v kronikách byl právě humor, ironie, aby to bylo podobně zábavné jako tady tyhle ty knížky. No a když mi to jako děti schválili a prohlásili, že se jim to líbí, tak jsem vlastně sebral odvahu a napsal celou knížku.
0: Dneska jsou už na světě 2 kroniky beskydských draků. První Nečekané dobrodružství draka Ilíka, které vyšlo, jak jsme říkali, v roce 2024. A druhá knížka Tajemství ztracené kroniky z roku minulého. No a obě kroniky jsou bestsellery. Tak nejprve gratuluju a pak se ptám, čím si vysvětluješ, že jsi to tak trefil? A není už na čase nechat IT a být jen spisovatel?
1: Tak já začnu od konce. Mně se líbí představa, že vlastně kroniky právě nepíšu jako svoje hlavní povolání. Že vlastně být spisovatel na plný úvazek je závazek. A myslím si, že jako proto moje psaní je lepší, když mám pocit, jako že jsem svobodný a že si můžu psát, když se mi zachce. No a co se týče té první otázky, tak na tu jsem zapomněl, tak to mi musíš připomenout.
0: Čím si vysvětluješ, že si to tak trefil?
1: Jo, no. Tak já si myslím, že to je tím, že jsem sobě otevřel toho kluka. Jo, já pořád jako v sobě mám toho 10-11letého kluka, který prostě chce zažívat dobrodružství a který, když prostě vidí nějakou věc, tak to vidí jako příležitost prostě něco zažít.
0: Holky a kluci, tak říká Honza Tkáč, my si teď dáme píseň a po písničce už vtáhneme do děje i Vicky, Ondru a Amálku.

0: Holky a kluci, stále posloucháte letní páteční klub Rádia Junior s Denisou a zpovídám pro vás spisovatele Jana Tkáče a tři sympatické děti, které vzal sebou. Tentokrát budu zvědavá právě na jejich dračí zkušenosti. Je tu s námi 10letá Vicky, 8letá Amálka a 9letý Ondra. A Vicky se dívá jako že ne. Vicky, kolik ti je?
1: 10, no já je 10.
0: Tak je to v pořádku. Tak přátelé, zajímá mě, měli jste draky rádi už předtím, než jste objevili kroniky beskidských draků? Vicky?
1: Ano, já jsem milovala draky už předtím.
0: Uh-huh. A měla jsi nějakého speciálního oblíbence?
1: Bezubku, jak vycvičit draka jsem měla ráda.
0: Jasné. A Málko, měla jsi ráda draky už předtím?
2: Nám se vždycky líbil drak mrak.
0: Drak mrak, to je můj oblíbený drak. Ondro, co ty a daci?
3: Mi se hlavně líbil ocelářský drak, který je samozřejmě, ale byla by to reklama, ale nebudu to říkat. Ale jinak se mi ještě taky líbilo taky, jak vycvičit draka a drak mrak.
0: Taky, takže draci jsou u vás obecně oblíbený. A teď mě zajímá, jak se vám líbí, že Honza vymyslel kroniky beskidských draků. A zajímá mě, jestli si umíte představit, že vlastně žijou tak malý kousek od vás, Ondro.
3: Já bych si to dokázal představit, jak kdyby žili u nás, ale je to jenom předvídavost. A ještě jednou tu první otázku.
0: No jak se vám líbí, že Honza kroniky beskidských draků vymyslel?
3: Jo, mi se to líbí strašně moc, protože to tam byl zábavný příběh, pohyblivý i líp a tak.
0: Mm-hmm. A Málko?
2: No, mi se líbí, protože my jsme našli vlastně s mamou věci, které jablunkovský draci mají opravdu rádi. A rozjezené někde, takže my máme takové podezření, že někde tam v lese určitě jsou.
0: To je skoro důkaz. Vicky, co ty? Jak jsi ráda, že Honza vymyslel beskidské draky a umíš si je představit takhle malý kousek?
1: No, docela si je umím představit a jsem ráda, že je vymyslel, ale vlastně nikdy si neříkám, že je vymyslel, vždycky si říkám, on někde našel papír a opsal to.
0: Jasné. Tak, teď mě zajímá, četli jste už oba díly?
3: Já jsem ho četl, dočetl jsem se až ke konci a teďka mám rozečtený třetí díl.
0: O, takže ty jsi beta čtenář. Přátelé, beta čtenář je ten, ke kterému se dílo dostává dřív než k těm ostatním, aby autorovi naznačil, jak se mu to líbí či ne. Takže Ondra je beta čtenář, četl oba díly a už i ten třetí. Holky, taky jste četli oba díly? A nebo jste taky ještě beta čtenářky a už jste viděli i ten třetí?
1: Já jsem četla oba díly a už jsem přečetla i ten třetí.
0: Ty brďo.
2: A máme třetí zatím rozečtený a oba díly už máme taky úplně naspomně.
0: Takže nejdřív se zeptám, který díl vás bavil nejvíc?
3: Mě nejvíc bavil upřímně ten první díl, jak byl tam ten začátek, protože mi se líbilo, jak ten Erik prostě našel takové různé ty... On si pak s něma kamarádil.
0: Výtečně. Tak, jak to je, Amálko, s tebou? Který díl tě nejvíc bavil?
2: Nás teď baví ten druhý, protože tam vlastně víš tu magii, co tam normální draci nemůžou vidět.
0: Mhm. Vicky?
1: Mě nejvíc baví druhý díl a taky ten třetí. Druhý hlavně proto, že mám nejradši Áju.
0: Mhm. A to jsem se právě chtěla zeptat. Teď, která postava je vaše nejoblíbenější? Který drak je vám nejsympatičtější a proč vás baví? Tak Vicky řekla, že Aja je nejoblíbenější postava a draci?
3: Ostatní draci?
0: Který z draků ti přijde nej?
3: No Aja právě.
0: Aja ti přijde nej. Takže hlavní postava a drak v tomhle případě dohromady. Ondro?
3: Mí jako v té knížce je nejsympatnější Ilík, ale můj oblíbenec je taky Ilík a spoustu jiných draků.
0: Kdo je oblíbenec a Málčin?
2: U mě je oblíbená Aja z Nary a dračí ten fun.
0: Mm-hmm. Takže už jste viděli třetí díl, který má vyjít v září. Přátelé, já bych teď potřebovala, abyste nalákali na knížky naše posluchače, možná budoucí čtenáře Kronik, a prozradili, co můžete, ale neprozradili, co nemůžete. Tak co říkáte, dají to děti a nebo bude lákat Honza?
3: Budou to lákat děti a pokud je to začne bavit, tak i Honza.
0: Tak Honzo, jak ty bys si nalákal budoucí čtenáře Kronik? Co bys jim řekl? Proč si mají pořídit knížku?
4: Já si myslím, že nejlepší lákadlo je to, že Ilík, my tam máme vlastně dva hlavní hrdiny. Ilíka, což je vlastně 12-letý drak, který se svýma kamarádama založil partu Dračí tajfun a zažívají opravdu parádní dobrodružství. Ale zároveň, a o tom právě tady mluvili holky, tak ve druhém díle máme jako hlavní hrdinku Áju, což je Ilíková sestra, a jablunkovské dračice právě umí ovládat magii. Takže jsou to vlastně, je to jeden jako velký svět, ale vlastně ti kluci jakoby mají to své dobrodružství, ty holky zase jako zažívají věci s magií spojené.
0: Přátelé, a představte si, že existuje i jedna úžasná funkce, která se jmenuje dračí velvyslanec. A tu si Amálka vyzkoušela a mě by, Amálko, zajímalo, co si proto musela udělat, aby si se mohla stát dračím velvyslancem.
2: Že mám kam se vyplnit papíry, které vlastně nám dali, no, my jsme vlastně to dostali náhodou, tu kroniku, jinak ji mohl dostat úplně někdo jiný. A my jsme ji daroval do místní knihovny u nás.
0: Mm-hmm, takže ty si velvyslanecky doručila knihu do knihovny. Jak je to, Honzo, s dračími velvyslanci? Může být jenom jeden?
4: Ne, my jich máme spoustu. Je to tak, že když si někdo předobjednává naše kroniky, tak my za každých 10 knížek, které si lidé objednají v předprodeji, tak jednu vyčleníme pro dračího velvyslance. Takže to potom funguje tak, že v té knížce, kterou si ti lidé objednají, dostanou ještě jednu navíc a právě musí nominovat školu, školku nebo třeba nějakou dětskou skupinu anebo třeba rodinu, která nemá tolik peněz na to, že vlastně mají dostat knihu zdarma.
0: Úžasné. Holky a kluci, než si dáme trochu hudby, hlásím, že i vy máte samozřejmě příležitost se ptát. Stačí, když zavoláte na telefon 800 199 199 anebo napíšete na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. A Jan, Vicky, Amálka a Ondra jsou na vaše otázky připraveni. Avšak první telefonát, který proběhne už po písničce, bude s úžasným ostravským hercem Robinem Ferem, který propůjčil svůj hlas v první audioknize Kroniky beskidských draků.

0: Holky a kluci, právě dozněla píseň, vy stále posloucháte Rádio Junior, ve studiu jsou tu se mnou spisovatel Jan Tkáč a dětští milovníci draků a čtenáři Amálka, Ondra a Vicky, ale teď už slíbený telefonát. Na telefonu už máme herce a komika Robina Fero, jehož hlas znáte z první audioknihy. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj děcka, zdravím všechny ve studiu.
0: Robine, bavili tebe draci dřív, než jsi slyšel o těch Beskidských?
1: Musím se přiznat, že mě spíš bavili dinosauři, když jsem byl malé děcko. A já jsem spíš přes science fiction, takže draci úplně ne.
0: V audioknize mluvíš nejen hlasem draka Ilíka, ale i hlasem dalších postav. Jak jsi pro tu či onu postavu hledal ten správný hlas a jak se připravuješ na časté měnění hlasu?
1: Jako hlasovou hygienu mě učili na konzervatoři, tak snad mě to naučili správně, a co se týče postav, tak jsme to hledali společně s Honzou Tkáčem a snad jsme je našli taky dobře, no.
0: Mm-hmm. Jak dlouho jsi takovou tlustou knihu načítal a která část tě nejvíc bavila?
1: Já už si to úplně nepamatuju, to už je vlastně docela dávno, ale myslím si, že to bylo nějak, když se to sešne dohromady, 4 dny možná. A nejvíc mě bavily pasáže s tím častým měněním hlasu, no, jako jak tam bylo hodně postav.
0: Mm-hmm. Protože jsme na Rádiu Junior, tak nás zajímá, jaké bylo tvoje dětství na Jižní Moravě, co tě tenkrát bavilo a kdy jsi začal chtít bavit lidi?
1: Já jsem si rád hrál na počítači, to byla moje oblíbená činnost. Taky jsem si často hrál s dětskama venku, nebo jsem si četl knížky. A k herecké dráze jsem se dostal prostřednictvím mojí maminky, která učila na klavír a znala se s lidmi, kteří by mě mohli naučit něco hereckého, takže tak.
0: Mm-hmm. Náš telefonát tě zdržuje od natáčení. Co právě točíš a bude to přístupné dětem, nebo informací potěšíme více rodiče se smyslem pro humor?
1: Právě točíme v Jablunkově hořkou tragikomedii v režii Honzy Hřebejka, která se jmenuje Narozeniny. Film napsal Bořek Slezáček, je to inspirováno divadelní hrou stejného názvu. A musím teda říct, že spíš asi potěšíme rodiče, no, jako než děcka, že to pro děti moc nebude, no.
0: Robine, jaké jsi měl léto a co jsi nejvíc užil?
1: Já jsem měl krásné léto, nejvíc jsem si užil čas strávený s mými kamarády a s mou manželkou, s mou ženou. A hrozně moc se těším na začátek nové sezóny, protože nám v divadle začíná sezóna, tak snad bude hezká.
0: To my samozřejmě držíme palce, ať je co nejpovedenější. A na závěr se zeptám, jak moc se těšíš na načítání třetí dračí knihy a už trénuješ?
1: Těším se moc a snažím se trénovat. Akorát teď na to nemám moc času, tak snad toho času bude víc.
0: Robine, přejeme jen samé úspěchy, spokojené diváky i posluchače audioknížek. Měj se moc krásně. Ahoj!
1: Ahoj, čau.
0: No a my si, holky a kluci, teď dáme Ellie a letní vibe.
2: Hej, pojďte, čeká nás

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na radiojunior.cz.
2: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a já si povídám s Janem Tkáčem, autorem fantasy série pro děti Kroniky beskydských draků a taky se čtenáři Vicky, Ondrou a Amálkou. A jak jsem vám říkala, že můžete psát dotazy, tak už tu nějaké máme a já jedu sázet. Takže přátelé, píše Vilémek. Já bych se chtěl zeptat dětí, jestli by chtěli taky jednou napsat knížku, případně třeba pomoct Honzovi s dalším dílem Kronik a o čem by případně tento díl byl. Takže pojďme si to rozfázovat, Vilémku. Jdeme na to. Takže chtěli byste taky někdy napsat knížku?
3: Ano, jasně, že jo, proč ne?
4: My jsme s babičkou už jednu napsali. Akorát ještě máme jenom na papíře.
2: Jak se jmenuje, Amálko?
4: To je takové pro ty nejmenší děti. Já už si vzpomínám.
2: A jak to probíhá, takové psaní knížky s babičkou? Ty vymýšlíš a říkáš babičce a babička píše do počítače nebo rukou?
4: Rukou a potom nám to mamka připíše na počítači. A pak to čteme, třeba máme takové malého bratrance, tak mu to potom čteme třeba...
2: To je teda fantastický, moc gratuluju. A Ondro, Vicky, ptám se, kdyby vy jste psali knížku, o čem by byla?
3: Já už mám takovou rozpracovaný spíš komik, není to jako úplně knížka vlastně a tam to nemůžu prozradit, ale jestli chce, tak já to prozradím, že tam jsou vlastně nějaké postavičky a oni prozkoumávají svět a pak narazí na nějaký ostrov. Mm-hmm. A pak postaví rav nebo přeplavají, to ještě sám nevím.
2: Vicky.
5: Já už taky píšu knížku. Jednu jsem napsala povídku do jedné soutěže, do které mě přihlásila učitelka. A ta pohádka byla o jednom jezevcovi, který najde portál do mlhového světa. A ta knížka, kterou píšu, je taky o dracích, akorát že o takových těch klasických na čtyřech nohách.
2: To je teda úplná fantazie, takže já tady mám 4 spisovatele, ne jednoho. Fantastické. Tak a teď mě zajímá, zdali byste si troufli třeba s dalším dílem Kronik Honzovi pomoct?
3: Já bych si to hrozně přál pomoct.
2: Ano, a Málko, troufla bys jsi?
4: Jo.
2: Vicky?
5: Já bych chtěla.
2: Honzo, jak to je? Jako, umíš ty jako autor takhle jako spolupracovat a přibrat další 3 spisovatele do jedné skupinky?
6: Takhle, nápady jsou vítány, jo. Já vlastně vždycky, když mám nějakou jako spisovatelskou krizi, protože jak jsem říkal, že to píšu jako pucle, tak vlastně tam mám ty chybějící dílečky, tak zatím jsem to řešil tak, že jsem vyrazil do Beskyd a tam jsem dostal nějaký nápad, který mě zachránil. Takže pokud se k Beskydům přidají ještě další dobří rádci, tak za mě je to úplně v pořádku.
2: Tak, paráda, Vilémku, doufáme, že jsme ti odpověděli na všechno, co jsi chtěl. Teďko se ptá Janička, co vy sami hodně rádi čtete, kromě draků? Takže oblíbené knížky mě zajímají, Vicky.
5: Já jsem ráda četla, sice už jsem všechny díly dočetla, ale Země příběhů a taky potom jsou dodatky Příběh magie, Příběh čarodějnictví a Příběh kouzelnictví.
2: Ondro?
3: Předtím jsem přečetl jeden díl toho Kapibary na útěku a taky rád čtu Mašinku Tomáše.
2: Mm-hmm. A Málka?
4: My jsme četli Paddingtona, ale teďkom už je 3. díl, tak zase čteme 3. díl. A jinak se občas čtu v autě Princezny z diamantové komnaty.
2: Tak a Zuzanka má krásný dotaz a já bych chtěla, abyste mi na něj odpověděli všichni 4. Když byste se mohli do nějaké knížky podívat, tak do které byste se podívali? Myslí tím asi úplně dovnitř, do toho příběhu. Že byste žili ten příběh. Tak co by to bylo?
5: Já bych chtěla do 2. dílu Kronik. Chtěla bych vidět zřídlo.
2: Jasné. Ondro?
3: Já bych chtěl do všech dílů těch kronek a chtěl bych poznat všechny, úplně všechny draky a všechny ty postavičky.
5: Přesně.
2: A Málko?
4: Já bych taky chtěla úplně do všech dílů, aby jsme všechno stihli.
2: Honzo, ty už tam žiješ, právě. Takže vybral by si ty úplně nějakou jinou knížku, do které by si se podíval do jejího děje?
6: No, já ještě mám vlastně jednu věc, protože já jsem ještě potom psal takový bonusový příběh o Fírůvce a to jsem zapomněl říct, že vlastně tam mi pomáhali s tím čtenáři, že vždycky dostali otázku, kam by chtěli, aby ten příběh se posouval dál. Takže já už jsem vlastně jako tady s dětma, které čtou kroniky, vlastně něco společně napsal a zrovna do toho příběhu Fírůvky bych se rád podíval.
2: Tak přátelé, a máme telefonistu, takže poprosím Honzu, aby si vzal sluchátka a ptám se, halo, halo, kdo pak je tam?
7: Dobrý den, tady je Vojta.
2: Ahoj Vojto, ptej se prosím.
7: Já mám otázku na tři malé, to je jedno. Mě by zajímalo, kde se dá narazit na tak parádní knížku, kterou četli o těch dracích. Jestli to někde dostali, nebo v knihovně. Mě by zajímalo, kde se dá narazit na tak super parádní knihu.
2: Kde se dá narazit na tak super parádní knihu? Kde jste k ní přišli? V knihovně, nebo jste ji pořídili, nebo jste ji od někoho dostali? Ptá se Vojta.
5: No, já jsem... Vlastně náhodně mi máma koupila v knihovně druhý díl. Já jsem to přečetla a byla jsem strašně nadšená. A potom jsem zjistila, že je i první díl, tak jsem to všechno přečetla.
2: Mm-hmm. Andro?
3: Mě mamka první koupila ten první díl, nebo předobjednala, to nevím. Ale pak zjistila, že když mě to strašně moc baví, tak jsme schánili druhý díl, to jsme hledali s kamarádma nebo s bratrancema. A pak třetí díl jsme taky hledali na Ondřejníku.
2: Mm-hmm. A Málko, jak ty jsi přišla ke svým knížkám?
4: No, mamku zaujala ta první audiokniha vlastně, protože ona má ráda docela Robina, takže to chtěla slyšet a potom jsme se to tak zamilovala, že už máme třetí díl.
2: Mm-hmm. Vojto, zodpověděli jsme, co jsi potřeboval a máš ještě dotaz?
7: Je to super.
2: Děkujeme, ahoj.
7: Jo, naschledanou, ahoj.
2: Tak, přátelé, dotaz jsme zodpověděli a teď se ptám. Budeme už mluvit o třetím díle. Vyjde v září, avšak my tady jeden ještě horký vzorek máme. To znamená, že tiskárna už nějaké vyplivla, nebo už existují, ale vy se k ním samozřejmě, holky a kluci, můžete dostat až v září. Takže mě zajímá, na co se můžou čtenáři, co znají jedničku a dvojku, těšit a jak se třetí díl jmenuje?
6: Tak třetí díl se jmenuje Tajná mise Salamander. A je to o tom, že vlastně Ilíková sestra Aja je někde ztracená, zavřená a Ilík se svýma kamarádama z dračího tajfunu po ní bude pátrat. A je to fakt velké dobrodružství, napínavý konec. No a kromě toho, aby se jim to pátrání mohlo jako podařit, tak se seznámí s novou postavou a to je dřevěný drak, který se jmenuje Duboslav Cedroň Dřevinka.
2: Hezký. První dva díly byly nejen bestsellerem, ale taky získali cenu dětských čtenářů a porazili dokonce Poseroutku a Harryho Pottera. Byla oslava?
6: Byla.
2: A chystá se i trojka bodovat?
6: No, tak já doufám. My to máme dobrý s našima čtenářema, protože máme věrné a vlastně i třeba předobjednávky na ten třetí díl byly větší než na první a druhý.
2: Vicky a Málko, Ondro, jak se vám líbily doplňky ke knížce? Ty QR kódy, to vlastně to, že je ta knížka interaktivní, že to prostě není jen text.
5: Všechny knížky nebo jen ta trojka?
2: Všechny knížky.
5: Ty QR kódy se mi strašně líbí, protože si myslím, že to je strašně originální.
2: Mhm.
3: Já si myslím teda, že to je fakt strašně super, protože se z toho dětí dozví víc a víc a že by je to mohlo víc a víc zajímat.
2: Málko, interaktivní momenty, líbil se ti třeba nějaký nejvíc?
4: Mně se nejvíc byly dva QR kódy z vlastně druhé kroniky, kde je recept na pěnové palačinky a ještě, že si můžeš v runách zkusit napsat vlastní jméno, protože v tom druhém je na začátku celá runová abeceda, ale bez háčků.
2: Mm-hmm. Teď mě zajímá a mám pocit, že Ondra už trošku naznačil, zda jste, přátelé, hledali knížky osobně v Beskydech. Kdo hledal? Ondra a Amálka hledali a kde byli?
3: Byla na takovém svahu u Ondřejníku, teda spíš u Ondřejnického
6: sedla.
3: Sedla, správně. A bylo to tak ze strmého kopce, že malým jsme se tam zboranili.
2: Rozbázli. Tak, no. Amálko.
4: My jsme to měli už dvakrát schované. A jednou jsme to měli u stromu, který neměl kůru. A jednou jsme to měli u stromu, který měl obličej.
2: Holky a kluci, Honza totiž stále vymýšlí nové nápady, jak vás potěšit. A jednou možností, jak vás potěšit, je si knížku sami najít v Beskydech, když si to vyberete v předprodeji. Takže Honzo, pravda to je, to už se ptát nemusím, to už tady mám potvrzený. Ale kolik knížek už si poschovával a kdy mají děti po koupi knížky začít hledat?
6: Tak my to máme tak, že vlastně teď třetí, pro ten třetí díl už se vlastně takhle roznáší 700 knížek po Beskydech. Už se mi to nevešlo do Krosny, roznáším je teda osobně, takže jsem si musel koupit takovou velkou tašku, která se dá jako baťoch nasadit na záda a je problém ji zvednout. Vejde se 20 balíčků, jenom tady dodám. No a je to tak, že vlastně rodiče dostanou nějaký odkaz do rezervačního systému, aby si to mohli naplánovat, takže po téhleté stránce vlastně trošičku začínáme konkurovat zásilkovně, protože tohle to je doručování se zážitkem.
2: Krása. Tak a dětí se ještě zeptám, zda už se procházeli Beskydami a prošli si dvě turistické stezky, které vznikly na základě Honzových beskydských bytostí ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Víte, že takové stezky existují?
3: Nevím.
2: A Málko?
4: Ne.
2: Vicky to má daleko?
5: Mám to daleko, ale na jedné jsme byli, QR kódy jsme načítali, tam byly poschovávaný a tak.
2: Skvělé. Dál si o možných vašich procházkách Beskydami popovídáme už po písničce a taky mě samozřejmě bude zajímat budoucnost, co Honza plánuje, kolik bude kronik, tak zůstaňte s námi.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a nás už čeká závěrečná část rozhovoru se spisovatelem Janem Tkáčem, autorem fantasy série pro děti Kroniky beskydských draků a taky se třemi úžasnými dětmi, které se na nás přišly podívat, a je to Vicky, Amálka a Ondra. No a nejdřív poprosím, abyste odpověděli na otázku Viktorkovi, který se ptá: když půjdu hledat knížku do Beskyd, nemusím se bát, že mě chytí černý drak? Tak, můžu si cestou pískat.
1: Tak a já navrhuju, že odpoví Vicky.
2: Já si myslím, že by se neměl bát si pískat, protože není jablunkovský drak, takže černí draci na něj asi nebudou mít moc zálusk.
0: Jasné. Tak, poprosím, abyste mi odpověděli na otázku pro Marušku, která se ptá, jak se vám líbí za mikrofonem a nechtěli byste se tady zastavit i jindy? Takže přijdete ještě do Rádia Junior a jak vám sedí mikrofon?
3: Já bych se tu určitě rád dostavil ještě jednou a sedí mi mikrofon docela dost dobře.
0: Vicky, co ty?
2: Nápodobně zacavit se tady ještě párkrát by bylo dobrý a mikrofon je docela dobrý, jenom se někdy bojím, že si nějak upustím nějaký slovo a to bude špatně prostě.
0: A Marko, co ty?
4: No. Já bych tady nejradši bydlela, protože můžeš mluvit s lidma a já nejradši mluvím.
0: To je nejlepší, co jsi mi mohla říct. Mám obrovskou radost a děkuju. Tak, Honzo, jak tě vlastně napadly stezky, o kterých jsme mluvili před písničkou, a pozveš naše posluchače na procházku?
1: Rozhodně. Já jsem vlastně chtěl, aby ty moje knížky pomohly rodičům dostat děti vlastně ven do přírody, protože dneska je to tak, že často ty děti dávají přednost prostě streamování, prostě koukání na YouTube a tak dál. A není úplně pro rodiče jednoduché je někam vytáhnout. No a právě trasy beskydských bytostí jsou to lákadlo, které je zdarma, rodiče to nic nestojí a přitom si můžou užít hodně zábavy. Ty QR kody jsou udělané tak, že vlastně jakoby dostanete souřadnice prvního QR kodu a když ho najdete, tak je tam nějaké video, návod na další kód a zároveň i úkoly, které vlastně zpestří celou tu procházku.
0: K posledním otázkám patří budoucnost, to je jasné. Takže mě zajímá, kolik bude ve výhledu kronik, interaktivního obsahu, stezek, co se chystá, co bude?
1: Tak teď vlastně vychází třetí díl a celá ta série by měla mít díly 4, ale pozor, to je série a já mám potom v plánu ještě několik dalších knížek jako takových už samostatných, kde se hlavní hrdinové míhnou, ale už to bude jenom příběh pro jednu knížku.
0: Mm-hmm. No a chystáš ke kronikám zase interaktivní obsah, QR kódy, všechno bude prostě tak, jak si děti zvykly v těch prvních třech knížkách úplně božsky.
1: Rozhodně. Mě totiž jako tvorba těch QR kódů náramně baví a teď jsem třeba dělal QR kód, jeden z QR kódů do toho třetího dílu, my tam máme v knížce takzvanou tlapkomluvu a to je něco jako znaková řeč. Takže jsem si vlastně musel nastudovat, jak to vypadá se znakovou řečí od lidí a zjistil jsem, že každý jazyk má svoji vlastní znakovou řeč. Já jsem si vždycky myslel, že když se to ukazuje rukama, takže je to vlastně jako společné po celém světě. A ukázalo se, že ne. A dokonce i slovo máma má různé vlastně podoby v různých jazycích.
2: No, ano. Mohla bych jenom říct k těm znakovým řečím. My s kamarádkou, ona si koupila jednu hru, to nebudu jmenovat, ale máma jí to nedovolila, takže jsme se snažili to tajit, ale když jsem byla u ní, tak jsme si vymysleli znakovou řeč, aby jsem se jí poté mohla zeptat, jestli bychom si tu hru mohli zahrát.
0: Výborně. Teď se ptám na křest. Bude křest, byly křty, jak vypadají, nebo nekřtíte?
1: Tak křty od těch dřívějších dílů byly, dokonce na jednom křtu jsme měli celý pěvecký sbor Permoník, což je asi 50 lidí, takže to bylo úžasné, to si zaspívali spolu s obecenstvem. No a tento rok budou křty minimálně dva, jeden v Praze a jeden v Ostravě.
0: Kde bude možné si přečíst, kdy budou křty, kde budou křty, data, kam se podívat, abychom byli informováni, co se ve světě kronik děje?
1: Jo, my to máme všechno na naší stránce Beskydské bytosti, kde je právě i kalendář, kde vlastně se lidé můžou přesvědčit, kde se vlastně můžeme potkat, takže pokud někdo bude chtít třeba podpis do knížky, tak v tom kalendáři vlastně uvidí, kde se vyskytuju.
0: Skvěle. Co plánujete vy, přátelé? Na co se teďko těšíte?
3: Já se těším teda na další ty díly, interaktivní a takové knížky a kdyby vyšel i plíšak Jílíka, tak bych se určitě koupil.
0: Skvěle, ano. Vicky.
2: Že jenom jsem si říkala, že na konci toho třetího dílu tam byl plíšak Jílík.
1: Nebudeme prozrazovat.
2: Pardon.
0: Pozor, spoilery. Amálka, Amálko, na co se teďko těšíš? Co ty plánuješ?
4: Já plánuju...
0: Zůstat v rádiu už navždycky.
4: Kroniku třetí a budeme se pustit audio knihy.
0: Fantastický. A prozraďte mi ale i, co plánujete mimo k čtení knížek. No, Ondro.
3: Že já mimo těch audio knížek plánuji číst jakože třeba jiné knížky. A jenom ještě zpátky k těm znakovým řečím, já jsem to byl teďka na gempu, my jsme pak nestíhali, ale my jsme tam měli znakovou řečí pomoci vikingovskou.
0: Tak, co teďko plánuješ ty, Honzo, kromě křtů a situací okolo knížek? Co je ve tvém osobním životě v plánu?
1: Já doufám, že si trošku odpočinu, protože teď roznáším ty knížky po Beskydech, takže to je docela jako perné a doufám, že v září se to trošičku uklidní a budu mít čas na to vymýšlet, co bude ve čtvrtém díle.
0: Tak přátelé, na závěr je u nás zvykem, že dáváme našim hostům možnost kohokoliv prostřednictvím rozhlasu pozdravit, pochválit, vyřídit si vzkazy. Tedy Jene, Vicky, Ondro, Amálko, mikrofon je váš.
3: Tak já bych chtěl hlavně poděkovat mým rodičům za to, že mi to umožnili a hlavně Draku Jílíkovi za to, že mi napsal takový milý dopis.
0: Vicky.
2: No, díky, že to máma našla, tu možnost jít do rádia a že mě teď určitě poslouchají, to jim taky děkuju.
0: Takže maminku pozdravíme, maminka se jmenuje?
2: Markéta.
0: Maminko Markéto, děkujeme.
2: A ahoj Luky.
0: A Amálka?
4: Já bych chtěla pozdravit všem posluchače a chtěla bych jim doporučit, aby tohle poslouchali vždycky.
0: Skvěle. Honzo?
1: A já chci poděkovat Radio Junior za to, že jsme tady mohli být a bylo to fantastické. A skvělá moderátorka.
0: O, děkuji za pochvalu na závěr. Já vám moc děkuji za rozhovor. Hlavně jsem nadšená, že jste vážili tak strašně dlouhou cestu, abyste si tady se mnou mohli povídat. Přeju jenom samé spokojené čtenáře, děkuji za návštěvu a těším se na vás zase někdy na Junioru. Ahoj.
5: Ahoj. Ahoj.
0: No a vy, přátelé, se připravte, protože už za vámi spěchá skřítek Hajaja s vaší dnešní pohádkou.
6: Ahoj děti. Už pohodlně ležíte ve svých postýlkách? Možná jste jinde. Třeba na gauči? Nebo v křesle? Ať už jste kdekoliv, právě si k vám našla cestu moje pohádka. Zavřete oči a poslouchejte příběh, který jsem pro vás vybral já. Váš skřítek Hajaja. Ať se vám líbí.

0: Dobrý večer, děti. Tam, kde se řeka vlévala do moře, rostla vysoká tráva. Ženy ji trhaly, sušily a pletly z ní košíky, rohože a jiné věci. Jedna žena vytrhla jednou stonek trávy i z kořínky a odhodila ho. Jaké štěstí, že jsem přežil, řekl si stonek. Ale proč mám být trávou, kterou si kdo chce utrhne a uplete z ní nějaký hloupý košík? Proč bych nemohl být něčím lepším? Rozhlédl se kolem sebe a spatřil bylinu s krásnými velikými listy. Jak si tu pěkně v klidu roste a nemusí se bát, že ji někdo utrhne, pomyslel si závistivě. Takovou bylinou bych chtěl být, zvolal. Ale najednou cítil, jak se protahuje a napřimuje a než se nadál, proměnil se ve stejnou bylinu, jaká rostla vedle něho. Podívejme, jak jsem krásná, těšila se sama ze sebe nová bylina. Dlouho se však ze své proměny neradovala. Přišly ženy z košíky a vyrýpávaly byliny. Kořen odřízli, uložili do košíku a vršky odhazovali. Milá bylina tu stála a se strachem pozorovala, jaký osud je čeká. Když už myslela, že dojde i na ni, ženy přestaly a odešly. Bylina si oddechla, ale věděla, že co ji nestihlo dnes, tomu se nevyhne zítra. Jsem na tom stejně jako předtím, uvažovala. Špatně, prašpatně jsem si vybrala. Rozhlížela se na všechny strany a uviděla malou rostlinku s drobnými bobulkami, jak se krčí hezky při zemi. Hleďme, jak si tu spokojeně roste a nikdo si ji nevšímá. Kdybych tak mohla být jako ona, povzdechla si. V tom cítila, jak se zkracuje a zmenšuje a než se vzpamatovala, byla z ní malá rostlinka s bobulkami nízko u země. Jaké však bylo její zděšení, když na druhý den přišly ženy s dětmi a začaly bobulky otrhávat. O, já nešťastná, bědovala rostlinka, co pak mě nečeká nic lepšího? Choulila se k zemi a třásla se strachy. Ale hlasy nad ní náhle utichly a kroky se začaly vzdalovat. Pro dnešek jsem zůstala ušetřena, pomyslela si. Ale co bude se mnou dál? Kdybych tak mohla být něčím jiným, jenomže čím? A jak se tak dívá, proběhla okolo ní myš. Ach, zatoužila rostlinka, takovou myší, kdybych mohla být, ta se má. Není odkázaná na jedno místo, odběhne si, kdy chce, kam chce a nemusí se strachovat o svůj život. Jen si to domyslela, stala se myší. Protáhla se a cítila, jak je to žene dopředu. Běžela, ani dobře nevěděla kam, běžela jen tak z čisté radosti. Potkala jinou myš a začali se prohánět spolu. Skotačili a dováděli, když tu se nad nimi objevil stín a snesl se prudce dolů. Myška, která si libovala, jak je krásné být myší, uslyšela, jak druhá myš vypískla a zahlédla pařáty, které ji uchopily. A pak uviděla velkého ptáka, jak s milou myškou zakroužil a unáší ji pryč. Musím se rychle někam schovat, než si přilétne pro mě, řekla si myš, když se probrala z leknutí a vklouzla do nejbližší díry. Seděla tam dlouho, až si byla jista, že už jí nehrozí nebezpečí. Ne, myší být nechci, řekla si potom. Přilétne pták a je po myši. Žádostivě vzhlížela vzhůru k obloze a toužebně si přála, aby měla křídla. A než se nadála, přání se jí splnilo. Proměnila se v ptáka a silná křídla ji zdvihla do výše. Byl to závratný pocit. Plout vzduchem a dívat se na svět zhora, létat si nad zemí i nad vodou. Pták se nemohl létání nabažit. Chvílemi kroužil bez hnutí křídel a pak se spouštil střemhlav dolů jako kámen a hned zase stoupal rychle k nebi. Létal tak dlouho, až se unavil a usedl na skálu. Seděl a odpočíval, když v tom cosi hvízdlo vzduchem a prolétlo mu kolem hlavy. Pták se polekaně vznesl a spatřil dole na zemi člověka, jak vkládá do loku druhý šíp a míří na něho. Zakličkoval vzduchem a letěl pryč. Myslel jsem, že není nic lepšího, než být ptákem, uvažoval zklamaně, ale vidím, že ani pták si není jist svým životem. Ještě je tu někdo mocnější, jemuž se ani pták nevyrovná.
1: Kéž bych byl člověkem,
0: pomyslel si pták. V tom okamžiku cítil, jak se napřimuje, roste a těžkne. Pokusil se vzlétnout, ale nešlo to. Místo křídel měl ruce a na nich nebylo jediné pírko. Holé, neopeřené bylo celé tělo. Člověk tu stál nahý a chvěl se zimou. Natrhal si trávu a upletl z ní oděv a trochu se v něm ohřál. Sužoval ho hlad. Nazbíral si brusinky a klikvu a trochu se nasytil. Ale brzy se hlad ozval s větší silou. A když zašlo slunce, dala se do člověka zima. Uviděl člověk soba. Chtěl ho chytit, ale sob mu utekl. Hodil po něm kamenem, ale nezabil ho. I zhotovil si člověk kopí a tím soba zabil. Maso snědl a do kůže se oblékl. Ale jednou se sob dlouho neukázal a člověk div nezahynul hladem. Naštěstí uviděl rybu v řece. Zhotovil si udici a chytil ji. Uviděl rybu v moři. I zhotovil si člun a harpunu a rozjel se za ní. Ale ryba mu člun převrhla a člověk se málem utopil. Potkal člověk medvěda a měl co dělat, aby ho přemohl. Uhodila krutá zima a člověk už měl strach, že zmrzne. Ale pak vymyslel iglu a mráz ho nezahubil. Není dne, aby mi nehrozilo nějaké nebezpečí, pomyslel si člověk. Nikdy si nejsem jist svým životem. Ale přesto bych neměnil. Člověk je víc než tráva nebo bylina nebo rostlina s bobulemi. Je víc než myš nebo pták. A třeba, že to má také těžké, stojí nad tím vším. Člověk je zkrátka člověk. Dobrou noc.

0: další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Následující pohádka na motivy lidových písní pojednává o nevinné dívce Josefce, které se potěuchlá divoženka mstí za to, že s ní mládenec Joska nechtěl tancovat v lese při měsíčku. Pohádku Co se stalo, než šel Joska vrátky, napsal Václav Čtvrtek. Dramatizace Tomáš Končinský, režie Lukáš Hlavica, hrají Filip Kaňkovský, Veronika Lazorčáková, Klára Sedláčková-Oltová, Martina Hudečková a další. Natočeno v roce 2021.

0: No nebojte se mě, to jsem přece já, Pepa. No. Vy jste dneska nějaké nabzučené. To se vám tady u nás v Polníčku už nelíbí? Vždyť Polníček je krásná výzka hnedle u lesa. A taky je to odsud jen pár minut včelího letu do městečka Planá nad Lánem, kde máme náměstí, radnici a kostel. V Polníčku teda nemáme skoro nic, no. Jenom hospodu s dírou ve stropě. Ale hlavně přece máme tuhle starou třešňovou alej, kde sídlí včely od nepaměti. Ano, ano. A od nepaměti se o ně také starají polničtí brtníci, jako já. Brtník, neboli včelař, se stará o vás, o včelky, sídlící ve stromových dutinách, neboli brtích. A dobré na tom je, že mám vždycky spoustu medu. Mňam.
1: Jožko, kde jsi?
0: Tady nahoře ve větvích.
1: Hlavně opatrně, je to vysoko.
0: Já se nebojím, maminko. Klidně přeskočím z koruny do koruny. A podívej.
1: Juhu. Blázne. Až sletíš dolů a zabiješ se, tak ode mě ještě dostaneš na zadek, Jožko.
0: Asi se včeličky divíte, proč Josko, když jsem Pepa. No, ono se to má tak, že v Polníčku je Pepů neboli Josefů hned pět. No. A tak to často dopadá takhle.
1: Pepo!
2: Ano? Co se děje?
3: Stěžím, kdo mě volá?
4: To voláš mě, mami?
1: Volám svého Josefa.
3: To jsem já.
2: Josef jméno mé.
4: Já jsem taky Josef.
3: Josefem jsem od narození.
0: Ale tvůj Josef jsem přece jenom já, mami.
1: Ach jo, kdo se ve všech těch pepících má vyzlat?
0: A tak se to, milé včelky, vyřešilo jednoduše. Jeden je Josef, druhý Jozífek, třetí Pepa, čtvrtý Pepíček. No a já jsem Joska.
1: Polez dolů, Josko, a alou do Plané. Paní starostová čeká na med.
0: Už zase? Vždyť jsem jí včera donesl celý soudek.
1: Paní starostová má hod mlsný jazyček a nám se hodí každá koruna, takže si nestěžuj. Tady máš soudek a vem to s kratkou přes les, ale... Dej pozor na divoženky.
0: Maminko, přece bys nevěřila povídačkám o divoženkách.
1: Jen nech být. Zrovna předevčírem povídala Andula ze stráně, že z lesa slyšela podivné zvuky.
0: Jo, to se k ní asi nesla ozvěna, když zase hulákala na ty svoje raubíře. Však víš, co se říká? Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
1: A komu se nelení, tomu se zelení. Vem soudek a upaluj.
0: Tak ahoj, včelky, a jedem s medem.

kapličky bzučte, svůj med mi půjčte, když uletíte, tak nepůjčíte. Sledoval tady na té lesní křižovatce. Za to může máma a ty její povídačky o divoženkách. Někteří rodiče prostě z těch pohádek nikdy nevyrostou. No nic, jedem s medem. Jenže mě včely neuletěly, já vždy dovedu dostat se k medu. A jedem s medem.

0: Maška, teď aby mi narostla křídla.
1: Načten nářek, krásná pano za plůtkem u lesa. Uletěli ti snad včely? V tom případě máš štěstí, narazila si na mistra Brtníka.
0: Brtníka? Co pak si medvěd?
1: Jsem nejlepší včelař v okolí.
0: Jenže mě neuletěly včely, ale tamhle ten lajblíček, když jsem věšela prádlo.
1: Lajblíček?
0: No, tamhle ta vestička, vidíš? Je až na vrcholku nejvyššího stromu.
1: Aha.
0: Musela bych být orel, abych se tam dostala.
1: Nech to na mě, panenko. Podrž mi tenhle soudek. Přeskočím plůtek. Hop. Vyskočím si tady na tu větvičku. Vyšplám. A už jsem nahoře.
0: No páni, ty jsi jak opička Kiki, co jsem viděla na náměstí v Plané na pouti.
1: Pěkně děkuju.
0: Ale ne, já nemyslela jako, že vypadáš jako opice, ale že jsi tak hbitý.
1: Aha. Tak, tady máš ten lajblíček. A já si vezmu soudeček.
0: Děkuju moc, mládenečku.
1: Joska se jmenuju.
0: Já jsem Josefka.
1: To je moc hezké jméno. Líbí se mi. I ty se mi líbíš.
0: No nic, budu muset běžet bělit. Ještě jednou díky za ten lajblíček.
1: Není zač. Opička Kiki vždy k službám. A jedem s medem.
0: Počkej ještě.
1: Aha.
0: Tady máš ode mě růžičku ze zahrádky. Za tu službu pro mě.
1: Děkuju. Až mi uvadne, přijdu pro další. Josef

0: Máš tu návštěvu z vesnice.
1: Kdo tu zase otravuje? Co chce?
2: Nesu vám soudek medu, paní starostová. A pozdravení od maminky.
1: Ale podívejme, soudek medu. Už jsem si myslela, že se ho nedočkám. Dej ho sem.
0: Drahá, nesnědla si celý soudek medu už včera a předevčírem?
1: No a... Mňam. Med je zdravý. To je dobrota.
0: No, jak myslíš? Já jen, že ti ta nová halenka bude brzy zase úzká. A za co mám pořád kupovat ty metry látky?
1: Ale jsi starosta, tak se starej!
0: Jistě, drahá.
2: Promiňte, paní starostová, já jen, že...
1: Ovšem, peníze. Pojď, mládenče, pojď.
0: Ale...
1: Tady máš zaslouženou odměnu. Lepí se mi to na prsty. Od medu.
2: Děkuji.
1: Počkej, tolik jsem ti dát nechtěla.
2: Tak já vám za to můžu přinést další soudek.
1: No, to není špatný nápad. Víš co, nech si tu ulepenou hromádku zlaťáků celou a budeš mi nosit soudek medu každý den.
0: Ale drahá.
2: No ale to vážně nebyl špatný nápad. Protože takhle můžu chodit přes les do plané každý den a tím pádem taky pokaždé kolem tvé zahrádky. Krásná Josefko. A hop!
3: Ale, kdo pak nám to tu zase skáče přes plot?
2: Přišel bych i vrátky, kdybys mě pustila.
3: Možná až přijde čas, pozvu tě na zahrádku vrátky. A co chceš?
2: Ta růžička, co jsi mi dala... Sežehlo mi jí sluníčko. Podívej, je zvadlá.
3: Musíš se o ní lépe starat. Ale že jsi to ty. Na, tu máš další.
2: Děkuju. A kdyby se s ní něco stalo, přijdu zas. Dobrou noc, Josefko!

0: Hop!
1: Dobré ráno, Josefko!
2: Ale ne, kdo pak nám to tu hned po ránu zase skáče přes plot?
1: Ta růžička, co jsi mi dala, v noci mi ji zmrazil měsíček.
2: A že se o ní lépe nestaráš? Dobrá, tu máš do třetice.
1: A kdyby se i s tou něco stalo, můžu přijít vrátky?
2: Až přijde čas. Nespěchej.
1: Víš co, Josefko? Nechci další růži. Ty jsi ta růžička, ke které chci pořád vonět.
2: Josko, milý, nebuď tak hr. Říkám ti, až přijde čas, pozvu tě vrátky.
1: No jo, až přijde čas. Ale kdy ten čas přijde? Co se musí stát, abys mě konečně pozvala na zahrádku vrátky?
2: Co se má stát, to se stane.
3: Josko, paní starostová si dnes poručila soudek medu i na večer. Budeš muset lesem při měsíčku. Trochu se bojím.
1: A čeho, maminko? Snad ne té divoženky. Já přece nejsem žádný strašpitel.
3: Ale...
1: Dej mi ten soudek. A jedem s medem.

0: křižovatka v lese. Jako bych slyšel nějaký hlas.
1: To jsem já.
0: Nežálí mě oči? Ze svitu měsíce vychází prapodivná panenka. Sukně z odkvetlého mechu, košilka z potrhaného pavoučí. Oči divoce blízkají a bosé nožky neposedně poskakují.
1: Neboj se, já ti neublížím. Chci se s tebou jen zatancovat.
0: Nemám čas tancovat. Nesu med na radnici do Plané.
1: Aha, já hloupá myslela, že jdeš za nějakou panenkou.
0: No, to jsi se spletla. A teď už mě nech, mám práci.
1: A proč jsi zpíval tu smutnou písničku o panence, co ti odloudil mysliveče?
0: Ani nevím, proč mě napadla.
1: Jestli je ti smutno po panence, zatancuj si se mnou.
0: Není mi smutno, abys věděla. Ale máš pravdu. Zrovna jdu ke své panence. A tancovat budu jenom s ní.
1: Zatancuj si se mnou, Josku. Zatočím tě v kole jako žádná. Do skoku nám budou hrát komáří housličky. Sova zahouká solo a žáby budou kvátat bas.
0: Já tančím jen se svou Josefkou a s žádnou jinou. Hop.
2: Ale kdo pak nám toto zase skáče přes plůtek takhle pozdě večer? Co pak se děje, Josko? Vypadáš nějak vyplašeně.
0: Ale to nic. Jen na mě v lese sova houkla.
2: No to se podívejme. Snad se v noci v lese nebojíš.

0: Měl jsi pravdu, Josko. Podivná sova z toho lesa houká. Cítím zvláštní úzkost. Tady na srdci.
1: To nic nebylo, Josefko. Neboj. Při měsíčku les vypadá tajuplně. Ale ráno všechny stíny zmizí. Uvidíš.
2: Všechny stíny, že ráno zmizí? Stíny možná. Ale já určitě ne.

0: Ženičky, slyšíte? Kam se mi ženete tak rychle hned po ránu? Do lesa nesmíte, slyšíte? No tak ale co to do vás vělo? Řekla jsem do lesa ne!
1: Jen pojďte ke mně. Teďky rohaté. Tady máte. Moc dobrá bylinka to je.
2: Ženi, pěkně se žvíkejte.
1: To vám udělá moc dobře.
0: Tak co to tady je? Okamžitě běžte zpátky na pastvu, Elou. To by mě vážně zajímalo, co jste tady v tom lese hledali. Krávy hloupí.
1: Však uvidíš, Josefko, však uvidíš. Ještě dneska večer.
3: Tak, prosím, drahá.
4: Dobrý večer, paní starostová. Pane starosto.
3: Dobrý večer, Josefko.
4: Co vás přivádí takhle pozdě na náš skromný statek?
5: Skromný statek. Přines mi hrnek čerstvě nadojeného kravského mléka. Takového, co se na jazyku rozplývá a chutná po mandlích.
4: Jak si přejete?
3: Samozřejmě vám zaplatíme. Rozpočet města se sice povážlivě tenčí.
5: No.
3: Na rozdíl od mé ženy.
5: Může tě huba neupadne. Ani trošku teplého mléka bys mi nedopřál. Co bych z toho jinak měla, že jsem si vzala starostu? Samé starosti.
3: Jistě, drahá. Promiň, drahá.
4: Tak, tady máte, paní starostová. Čerstvě nadojené přímo od našich kraviček.
5: Ukáž.
6: Fuj! Co to?
5: No to je hnus!
4: Co se stalo, paní starostová? No,
3: jsi v pořádku, drahá?
5: Místo mléka se mi dala vypít močůvku!
4: Ale to nemůže být pravda!
5: Mlč! Fuj! Námuže, ochutnej to!
3: A to není třeba.
5: Pijím!
3: Jistě, no. Drahá.
5: Nás snad otrávit, Josefko?
4: V tom hrnku je opravdu močůvka. Ale jak je to možné? Vždyť jsem to mléko před chvíličkou vlastnoručně nadojila.
5: V tom případě je to jasné. Je to čarodějnice!
4: Prosím.
3: Ale drahá, to přeci...
5: Jenom čarodějnice dokáže přeměnit čerstvě nadojené mléko na močůvku. A kdo ví, co máš v plánu dál? Otrávíš nám vodu?
4: Ale paní starostová...
5: Taková proradná čarodějnice je nebezpečná pro celé město. Tak muži, dělej přece něco!
3: Ano.
5: Od čeho jsi starosta? Zavolej stráže!
3: A jistě, drahá. Stráže!
4: Já vám přísahám, že jsem s tím mlékem nic neprováděla. Věřte mi, prosím.
7: Pane starosto.
5: Výborně, stráže jsou tady.
7: Čekáme na váš rozkaz.
3: Proč jsme volali stráže, drahá?
5: Chopte se téhle čarodějnice.
4: To přece nemůžete. Já jsem nic neudělala, slitování.
5: Zavřete ji do žaláře pod věží. Tam, ať si čaruje. A ten hrnek s močůvkou ji tam dejte taky. Kdyby měla žízeň.
4: Milost.
7: Jdem.
4: Prosím vás, pane starosto.
7: Jdeme.
4: Milost!
5: Čarodějnice jedna.
8: Josefko, slyšíš mě? To jsem já, Joska.
4: Slyším, Josko, můj milý.
8: Nenechám tě v žaláři, neboj.
4: To jsem nečarovala já, věř mi.
8: Věřím, Josefko, to víš, že věřím.
4: Někdo podstrčil kravám čarovnou bylinu.
8: To ta Tivošenka. Hned ráno zajdu na radnici. Neboj se ničeho.
4: Bojím se, Josko. Pospíš, prosím.
3: Prosím o klid v zasedacím sále. Děkuji. Jako starosta městy Suplaná nad Lánem tímto zahajuji jednání o provozování černé magie a čarodějnictví na území našeho města. Páni radní, jste připraveni?
9: Připraven.
3: Děkuji. Prosím tedy o povolání korunního svědka, tedy mé ženy.
9: Ještě teď mě jímá hrůza, když si na to vzpomenu. Oh.
3: Drahá, uklidni se, drahá. Totiž prosím paní svědkyni, aby věcně vypověděla, z čeho Josefku ze statku obvinuje.
9: Ta čarodějnice chtěla mě i mého muže, zde přítomného slovutného starostu Plané nad Lánem, otrávit močůvkou.
10: No jak troufale.
11: Skandál.
10: Příšerné.
3: Jsi si tím jistá, drahá.
9: Kušoj. Nejprve nás za pomoci čar a kouzel přilákala v noci za svitu měsíce k sobě na statek. Tam začala provádět jakýsi ďábelský tanec a vykřikovat zaříkání.
11: Ale
10: to nemá obdoby.
11: Odporné.
3: Já si na tohle úplně nevzpomínám.
5: Mlč a poslouchej. Sám si říkal, že se rozpočet města povážlivě tenčí.
3: No to ano.
5: No a když ji usvědčíme jako čarodějnici, ten její skromný statek propadne obci a hned bude peněz dost.
3: Ale to nejde.
5: Kušuj.
9: A úplně nakonec, přímo před našimi zraky, proměnila čerstvě nadojené kravské mléko v močůvku a nutila nás ji vypít.
3: Vážení pánové radní, žádám vás tedy, abyste se poradili a vynesli rozsudek.
12: Je to čarodějnice. Je to čarodějnice. Je to čarodějnice.
13: A není!
9: Co je to za opovážlivce?
13: Co tak mě bez soudku medu nepoznáváte, paní starostová? Jsem Joska Brtník a přišel jsem vám říct, že Josefka je nevinná.
3: A jsi si tím jistý, Josko Brtníku?
13: Jsem. Za všechno může divoženka z lesa, se kterou jsem nechtěl tancovat.
9: Divoženka? To by mohl říct každý. Jaké máš důkazy?
13: Vždyť sem Josefku přiveďte. A ona vám sama řekne, jak jsme tu divoženku v noci slyšeli volat z lesa.
3: No, to by možná...
9: Přivést čarodějnici sem na jednání? Ty jsi se zbláznil. Víš, jak je to nebezpečné.
10: No jistě.
3: To je velice nebezpečné. Obžalovaná sama nemůže svědčit ve svůj prospěch, Josko. To zkrátka nejde.
9: Tak.
13: Nejde. Tak v tom případě se vypravím do lesa a tu divoženku vám sem přivedu. Ať vám sama poví, jak to bylo.
9: To je ale drzoun od medu ulepený. No tak, muži, vynes už rozsudek.
3: Jistě, drahá. Slyšte. Městská rada se jednomyslně usnesla, že Josefka ze statku je čarodějnice.
10: Tak.
3: Proto nemáme jinou možnost dle úředního výnosu o čarodějnictví z léta páně 16.45. než nechat ji katem na hranici upálit.
9: Tak.
3: Rozsudek bude vykonán tento čtvrtek za ranního rozbřesku.
9: No a je to.
4: Josko. Můj milý Josko. Když si k nám každý den plůtek přeskakoval, to mi bylo hej. Teď už jen 2 dny zbývají do čtvrtka a pak už tě nikdy neuvidím. Ach, Josko.
13: Josefko! Josefko, neboj se!
4: Josko, jak ráda tě slyším.
13: Zachráním tě. Přesvědčím divoženku.
4: Buď opatrný.
13: Budu!
4: Ach, Josko.

0: Divoženko? Divoženko? Tak kde se schováváš? Potřebuju s tebou mluvit. Ukaž se mi. Chci, abys napravila, co jsi způsobila. A neschovávej se pořád někde mezi těmi stromy, slyšíš? Já vím, že tu někde jsi. Jak jen jí vylákám z lesa na křižovatku. No tak divoženko!
1: Proč tu hulákáš jak na lesí, Josko?
0: Tady jsi. Konečně. Ty jsi mě neslyšela?
1: Poslouchám tě tu celý den. Což pak ty nevíš, že vycházím až při měsíčku?
0: Ale krávy si dokázala očarovat hned ráno.
1: Jo, proč bych něco takového dělala?
0: Protože jsem s tebou nechtěl tancovat.
1: No ale ty hlupáčku. Abys věděl, je mi úplně jedno, s kým chceš nebo nechceš tancovat.
0: A že Josefka skončí na hranici jako čarodějnice, to je ti taky jedno?
1: To si vyřiď s těmi, kdo ji na tu hranici posílají. To oni jsou ti zlí, ne já. Já jen tancuju při měsíčku.
0: Dělají se mi s tebe mžitky před očima. Přestaň!
1: Proč bych měla přestávat? Tanec ještě nikdy nikomu neublížil. Naopak, chudinka Josefka je teď ve vězení jenom proto, že si tancovat nechtěl.
0: Takže přiznáváš, že za to můžeš?
1: Ty za to můžeš! Kdyby jsi se mnou zatancoval, nemuselo to být.
0: Však já si s tebou zatancuju, až tě přejde chuť.
1: No panečku, konečně tanečník, jak se patří. Mladý, silný, bytý jako opice. Uvidím.

0: kolem mě víří. Musím vydržet. Pro Josefku.
1: Toč se jen toč, neptej se proč. V kole se toč, se mnou si skoč.
0: Takhle rychle a tak dlouho žádný člověk tancovat nevydrží.
1: Hlava se motá, tlačí tě bota. Srdce ti puší, protancuješ doši.
0: Promiň mi to. Josefku.
2: Josefku můj, ozvi se. Celou noc se z doma neukázal. Ani teď ráno se nepřišel. Josko! Netrap svou mámu. Dej mi vědět, že jsi živý a zdravý. Tahle lesní křižovatka musí být očarovaná. Snad jsem v noci Joska nezabloudil. Zabloudil! Josko! Josko, můj milovaný, co to s tebou je? Ležíš tu bez hnutí jako mrtvý.
0: Já, maminko.
2: Josko.
0: Ať už se netočí, já už nemůžu.
2: Žije. Díky Bohu. Neboj, Josefku, už jsem u tebe. Už je všechno dobré. Pojď, pojď, vstávej, pomůžu ti. Pojď, Josko, domů. Josko, tu máš, napij se.
0: Děkuju, maminko.
2: Tak.
0: Už je mi o moc líp.
2: Čaj s medem postaví na nohy každého. Ale že jsi mi dal, chlapče. Celou noc jsem oka nezamouřila.
0: Nutila mě tancovat.
2: Kdo?
0: Ta divoženka přece. Sama si mě před ní varovala.
2: Tak ona je to pravda. A já jsem doufala, že jsou to jenom babské povídačky.
0: Chtěl jsem jí přesvědčit, aby se šla přimluvit za Josefku. Maminko, co je dneska za den?
2: Co by bylo středa?
0: Středa. A já se lekl, že už to nestihnu.
2: Ale co?
0: Josefku chtějí přivést na hranici zítra za rozbřesku, takže je ještě čas.
2: Čas ale... na co, Josko?
0: No přece jí zachránit.
2: A to nikdo nesvede, chlapče. Městská rada rozhodla, proti tomu není odvolání.
0: Ale vždyť Josefka je nevinná.
2: Já ti věřím, ale páni radní ti uvěří sotva. Tak už to na světě chodívá, chlapče. Když pánové něco rozhodnou, už s nimi nic nehne.
0: Jediný způsob je přivést jim tu divoženku.
2: A co to mluvíš, co pak nevidíš, co s tebou provedla? Divožence pomáhají kouzla. Žádný samotný člověk se s ní nemůže měřit.
0: Žádný samotný člověk?
2: Tak. A je mi to moc líto, Josko, ale divoženku sám neudoláš.
0: No máš pravdu, maminko. Sám ne. Moc si mi pomohla, děkuju.
2: Počkej, kam běžíš? Vždyť jsi se sotva zmátořil.
0: Do lesa, čekám.

0: Skoč.
1: Co to tu prospěvuješ, divá panenko?
0: Ale podívejme, mládenečka, co ty jsi zač?
1: Jakej Josef z vesnice Polníček.
0: O to se nebojíš, takhle sám v lese?
1: Čeho bych se měl bát? Tebe?
0: Zatancuješ si se mnou, Josefe?
1: Proto jsem přišel.
0: Včera Joska, dneska ty. To je mi ale pěkné posvícení.

0: Tak co, Josefe? Už tě nohy brní?
1: Trochu ano. Je na čase zavolat Jozívka!
0: Koho?
2: Tady!
0: Kdo jsi?
2: Nějaký Jozífek z vesnice Polníček. Skočíš si se mnou, divoženko?
0: No to se podívejme. Ve dvou si na mě troufnou, jenže já utancuju jednoho stejně dobře jako dva. Krok a hop, skok na druhý bok. Přes listí a mech, zkus popadnout dech.
1: Ano, asi je čas zavolat Pepu!
0: Pepu?
1: Ano, nějaký Pepa z Polníčku k vašim službám, lesní pano. Oh,
0: pěkně to máte vymyšlené, ale i přes vládnu utancovat. Jen počkejte. Toč se jen toč, neptej se proč, v kole se toč. Se mnou si skoč. Oh. Vidím to na tobě, Pepo. Za chvilku ti dojde dech.
1: Pepíčku, pomoz mi.
0: Oh. Cože?
2: Jsem Pepíček z Polníčku. Zaspívej mi písničku.
0: Čtyři jste se na mě vypravili. Myslíte si, že máte vyhráno? Mě nikdo utancovat nedokáže. I tebe, Pepíčku.

0: Josko? Ale jak to? Včera jsem z tebe přeci duši vytancovala.
1: Co bylo včera, není dnes. Jen si se mnou pěkně skoč, divoženko. Mám chuť tancovat s tebou až do rána.
0: Ne, pusť, já nechci. Nech mě aspoň chvíli vydechnout.
1: Chtěla jsi tancovat? Chtěla. A dneska s tebou odtancuju to první i to poslední.
0: Jo.

0: Slyšte, slyšte. No tak, slyšte, slyšte, povídám.
1: Ticho!
0: Děkuju, drahá. Tedy slyšte, slyšte. Shromáždili jsme se zde, abychom byli svědky vykonání spravedlivého rozsudku. Rada městy Suplaná nad Lánem na základě počestného soudu rozhodla, že zde přítomná Josefka ze statku je čarodějnice.
1: To není pravda!
2: Je nezrá, je hodné děvče!
1: Ticho! Že se nestydíte, holoto, mě, vaši milovanou paní starostovou, chtěla tahle poběhlice otrávit močůvkou!
3: To není pravda!
1: Ty taky mlč! Soud už rozhodnul! Je to tak, muži?
0: Jistě, drahá.
1: No tak.
0: Jistě. Prosím mistra popravčího, ať přiváže obžalovanou Josefku ke hranici.
3: Váš rozsudek je nespravedlivý, pane starosto. A vy to víte.
0: To já ne. To radní tě soudili.
3: Radní? Spíš vaše žena. To je skutečná paní tohoto města.
1: A co má být? To na tom, že si čarodějnice pranic nemění. Co máš, to máš.
3: Co jste mi nachystali, to mám.
1: Dost už, skončete to s ní. Zapálit hranici?
3: Spohem, Josku. Už tě nikdy neuvidím skákat přes náš plůtek.
0: Slyšíš to? Drahá.
4: Co to je?
0: Co se sem blíží? Divoce to víří, jako nějaké tornádo.
5: Josefko!
3: Josko? Josko, můj milý, jsi to ty?
5: Jsem! Josefko, má milovaná. A podívejte, koho vám vedu!
3: Pust mě! Já už nechci!
1: Co to má znamenat? Proč rušíš popravu?
5: Jako divoký vítr. Všechny stráže odfoukl.
4: Hranici uhasil.
3: Nás postav odfoukne. Dělej přece něco.
5: Držte, drahá. Neboj. Vítr tě nesebere. Jsi dost těžká.
3: Dovol. Pust mě, skopala jsi. Poslední mízu ze mě vytancuješ. Uschnu jak stará prba.
5: Všem řekni, jak to bylo s Josefkou.
3: To já krávy očarovala. To já jim mléko na močůvku proměnila. Protože se mnou Joska nechtěl tancovat. Josefka je nevinná. Tak už mě pust.
5: Dobrá.
3: Děkuju. Všechno se se mnou motá. Už nikdy nebudu tancovat.
5: A proti lidem čarovat.
3: A proti lidem čarovat.
5: Slyšel jste, pane starosto? Zde máte pravou čarodějnici. Josefka je nevinná. Nechte jí jít.
0: Tak, Josefka je nevinná. A já jí málem poslal na hranici.
1: Přece nebudeš věřit pohádkám nějaké divoženky.
0: Vždyť ale říkala, že se přiznala.
1: Kdo ví, co jsi slyšel? To jenom vítr ti v uších fičel.
6: Já to taky slyšel.
1: Všichni sticho.
0: Ne, ty buď sticha, ženo.
1: Ale já...
0: Řekl jsem mlč.
1: Tohle, to si doma vyříkáme.
0: Není třeba. Naše rozhodnutí bylo nespravedlivé a unáhlené. Josefka je volná a může jít. Josko?
5: Ano.
0: Tady máš klíč. A sundej jí ty řetězy.
5: Tak.
3: Josko.
5: Josefko.
0: Josko. Josefko. Prosím vás oba o odpuštění. Nechal jsem se přesvědčit k unáhlenému rozhodnutí, ale od začátku jsem věděl, že Josefka je hodné a spravedlivé děvče. Odteď už vždycky dám na svůj vlastní úsudek a budu se rozhodovat čestně a spravedlivě.
1: Správně, mužičku můj milý. A já ti budu vždy s rozhodováním pomáhat.
0: Ne! Ty teď budeš pěkně zpytovat svědomí. A já ti slibuju, že ode dneška to se mnou nebude žádný med.
1: Jistě, drahý.
2: Vypadá to, že je nejvyšší čas, abych se nenápadně odporoučila.
5: Pane starosto, divoženka vám utíká.
0: Stráže! No tak, co se tady válíte po zemi jako opadané listí? Chopte se jí!
3: No, tak stráže posílají na slabou nebohou dívku.
2: Jen počkejte. Spod hranice čouhá stéblo slámy. Jen lehce za něj zatáhnu.
3: Pozor, lidi! Celá hranice se hroutí k zemi.
6: Padá to!
3: Někoho jiného.

0: Myslím, že paní starostovou budou spod té hranice vyhrabávat ještě o Vánocích.
1: Však si to taky za svou zlou vůli zasloužila.
2: Josko! Jozívku! Kde jsi se zase toulal? Všude tě hledám.
1: Musel jsem si něco vyřídit s divoženkou, maminko. Maminko, tohle je Josefka.
2: Tak Josefka.
0: Váš Joska mi zachránil život, paní Brtníková. Jsem mu na dosmrti vděčná.
2: No ne, Josko. Tak ty jsi nakonec dokázal přemoct nespravedlnost nejen kouzelnou, ale i tu lidskou. Kdo by si to pomyslel, že můj malý Joska upadlaný od medu?
1: Maminko, prosím tě.
2: Já vím. Nechám vás dva o samotě. Jdu zadělat na medové koláčky. Ty má můj Joska nejraději. Tak naschledanou.
0: Naschledanou.
1: No, a já zase hop přes plůtek do zahrádky.
0: Počkej, ne tak rychle.

0: No a je to. To bych sám nevěřil, co všechno se bude muset stát, abych mohl vrátky. A vy byste tomu věřili, včeličky moje? No to byste ale měli, protože hádejte, kdo se teď bude se mnou o vás starat.
1: Josko! Pomoz mi nahoru!
0: No jen poles, to zvládneš. No vidíš, jsi hbitá jak opice.
1: Taky mám za učitele největšího opičáka.
0: Co opičáka? Brtníka. Zavrzala vrátka, skončila pohádka. Nebyla moc dlouhá, ale ani krátká. Kdo si zas

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

Ještě písničku na míru tvýmu vkusu, poskládám do ní vodopád a jednorožce v klusu a duhu nechám rozklenout nad celou druhou sloku. Budou tam víly s elfama a delfín ve výskoku.

0: síndico.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
2: Volání o pomoc z daleké galaxie je ve skutečnosti volání malého chlapce, který se na vlastní pěst vydal do vesmíru, aby tam získal zpět svůj globus. Podaří se mu nakonec zachránit i něco podstatně většího? Poslechněte si pětidílný sci-fi seriál pro děti Vraťte mi zemi. Napsal Petr Erbes, režie Petr Vodička. Účinkují Lukáš Příkazký a Lubor Šplíchal. Natočeno v roce 2018.
3: No,
4: tady co? Jo, výborně, tady se už něco rozsvítilo.
3: Takže už to funguje? Nebo jak poznáme, že už to funguje, kapitáne?
4: Nepoznáme, musíme jen doufat, že to funguje.
3: Aha, tak já začnu. Haló, haló, tady Krišpín a kapitán Kvark. Krišpín a kapitán Kvark volají zemi. Toto je nouzové vysílání. Věnujte prosím pozornost tomuto vysílání, protože je důležité i pro vás. Kapitán Kvark a já právě letíme vesmírem za křižníkem škvarků, který táhne planetu Zemi do černé díry. Kapitáne, ale my nepoznáme, jestli nás teď na Zemi někdo slyší, že ne?
4: Nepoznáme, ale pravděpodobně jsme se nabourali do vysílání nějakého rádia na Zemi.
3: Dobře, takže pokud nás někdo slyšíte, poslouchejte ještě pozorněji, pokud nechcete, aby Země spadla do černé díry. Budeme potřebovat vaši spolupráci. Dobře? Společně to dokážeme. Nebojte. Abyste mi ale věřili, povím vám, jak jsem se k té černé díře vlastně dostal. Jmenuji se Krišpín a přestože k vám právě mluvím z vesmíru přes antičásticový transmitter řeči, narodil jsem se jako normální kluk na Zemi a ještě před týdnem jsem si myslel, že nic kromě Země není, nebo že je to daleko. Vlastně jsem si ještě před týdnem myslel, že není nic kromě naší vesnice. Dobře, jednou jsme s našima jeli do Brna na nákupy, takže už jsem byl i v Brně, ale i Brno mi přišlo hrozně daleko. Dneska vím, že vesmír je docela blízko. On je vlastně tady i tam, tak trochu všude. Všechno začalo minulou středu, když jsem si měl přichystat referát na vlastivědu. Ráno jsem se probudil a v mém pokoji byl naprostý nepořádek. Skříně rozvalené, šuplíky vysypané a na koberci jakoby se rozlévalo moře sešitů, papírů, letadýlek, knížek, svetrů a ponožek. Kdo to udělal? Zděsil jsem se. Vždyť já jsem docela pořádný kluk a uklízení mám hned po fotbalu a jezdění na kole na třetím místě. Připadalo mi, jako kdyby tady někdo něco hledal. Ale co? A ke všemu jsem kvůli tomu ráno nenašel úkol do vlastivědy. Přišel jsem do školy a řekl: Dobrý den, paní učitelko, já se omlouvám, ale někdo mi asi zašantročil cvičebnici z vlastivědy. Ona se jen usmála a řekla: Ať si nevymýšlím a přenesu úkol zítra. Ale já si přece nevymýšlím, ráno u mě v pokoji byl nepořádek a ta cvičebnice asi zmizela. A teď je fuč. A paní učitelka na to: Krišpíne, Krišpíne, měl bys mamince víc pomáhat a uklízet si sám. Ano, takže až přijdeš ze školy, hezky si uklid a potom se určitě najde. Chtěl jsem říct, že si uklízím, ale začalo zvonit. Když jsem se vrátil domů, táta zrovna doklidil můj pokoj a řekl mi, že bych si měl víc uklízet a já mu řekl, že přece uklízení mám hned za fotbalem a jezděním na kole na třetím místě. A on mi řekl, to určitě prde. A zasmál se a odešel na zahradu. Ten den jsme dostali úkol z matematiky. Příklady jsem vypočítal, všechno na stole porovnal a šel spát. Ve 4 hodiny a 26 minut mě něco probudilo. Vykoukl jsem spod peřiny a ve světle měsíce zase spatřil ten šílený nepořádek, šuplíky vytažené a skříně otevřené. Co se tady děje? Dveře se zrovna dovíraly a mně se zdálo, že vidím něco jako ocas mizející ve dveřích. Schoval jsem se pod peřinu a

0: doufal, že se mi to jen zdá. Nezdálo. Ráno byl v pokoji stejný nepořádek a já pro změnu nemohl najít úkol z matematiky. Ve škole jsem řekl, dobrý den, já se omlouvám, paní učitelko, ale v noci mi někdo sebral cvičebnici z matematiky. Zase jsem se ráno probudil a v pokoji byl zase nepořádek a cvičebnice byla fuč. A ona už se nesmála jako včera, řekla jen, Krišpíne, okamžitě si přestaň vymýšlet. Za trest si na zítra připravíš speciální úkol. Najdeš na globusu, kde leží Honolulu. Řekla to tak přísně, až mě celého poprskala. Když jsem přišel domů, věci byly zase na svém místě. Táta mi zase řekl, abych si uklízel a já mu zase řekl, že přece uklízení mám hned po fotbalu a... No, zkrátím to. Večer jsem vytáhl z truhly starý globus po dědovi, vyznačil na něm Honolulu, dal ho na stůl, nastavil budík na 4:00 a šel spát. Schoval jsem se za postel a čekal. Bylo ticho. Měsíc svítil oknem do pokoje a já byl jako na trní. Asi za 10 minut se vedle ozvaly kroky. Dveře se začaly otvírat a dovnitř někdo vkročil. Někdo nebo něco. Úplně jsem skamenil. Koukal jsem se spoza postele a skoro nedýchal. Dovnitř vešel malý mužík, který vypadal trochu jako ježek. Z jeho zad trčely bodliny a za sebou táhl šupinatý ještěrčí ocas. Šel přímo k mému stolu a bez váhání z něj sebral globus. Ne, mám tam označené Honolulu, ty zloději, vykřikl jsem. Vzhledem k situaci, samozřejmě jen v duchu. Jakmile ho mužík sevřel v pařátech, globus se rozsvítil. Chápete to? Můj globus, který ležel nejmíň rok v truhle právě proto, že přestal svítit. Navíc ani nebyl v zásuvce. Zatěl jsem pěsti, zhluboka se nadechl a vyšel z pokoje. Noční zloděj se zatím došoural do kuchyně. Právě se protahoval dozadu za mrazák. Chvíli čekal, pak pestem přejel po mřížce a přitom řekl Agelek Eridu Palian 2 Agelek. Mrazák se začal klepat. Potom se něco rozsvítilo a mužík zmizel. Pomalu jsem přišel blíž. V místě, kde vždy byla chladící mříž, teď pulzovalo cosi jako okno. Ale kam? Po kraji svítily mě neznámé znaky a místo skla se vlnila a chvěla jakási vodní hladina. Tehdy mi to došlo. Tohle není okno, to jsou dveře. U nás v kuchyni zezadu na mrazáku je brána do vesmíru. Ten Ježko Ještěr byl mimozemšťan, jasně, ale na co mimozemšťani potřebují můj globus? Ráno moudřejší večera. Zapsal jsem si heslo Agelek Eridu Palian 2 Agelek a šel spát. Když jsem se ráno probudil, globus byl pořád pryč a kolem mrazáku se rozlévala jen louže chladné kapaliny. Ve škole jsem paní učitelce řekl. Dobrý den, paní učitelko. Omlouvám se, ale nemůžu vám říct, kde je Honolulu. Možná tomu nebudete věřit, ale můj globus v noci ukradli mimozemšťani. Hádal jsem správně, že mi nebude věřit. Dala mi poznámku a řekla. Večer volám rodičům. Chudák, ničemu nerozuměla. Když jsem se vrátil ze školy, mrazák tiše vrčel. K čemu mimozemšťani potřebují můj globus? Chtějí s ním hrát fotbal? Nebo taky mají za úkol zjistit, kde leží Honolulu? Možná. Každopádně do mého pokoje nemá nikdo co lézt. Mé věci nemá nikdo co krást. Vydám se do vesmíru a získám svůj globus zpátky. Do aktovky jsem hodil tatranku a pití. Pak jsem si oblékl svetr a zimní boty, kdyby náhodou ve vesmíru byla zima. Ale něco tomu scházelo. V tom jsem si vzpomněl, že ve vesmíru není vzduch, takže budu potřebovat helmu. Vešel jsem do tátovy dílny a na stole spozoroval starou nefunkční mikrovlnnou troubu. Hned mě to napadlo. Přes dvířka mikrovlnky je vidět dovnitř, takže přes ně taky bude vidět ven. Tohle je helma, kterou hledám ke svému svetrovému skafandru. Vzal jsem kladivo a vytloukl do spodní strany díru. Hrany jsem zabrousil rašplí a otvor oblepil izolepou. Dílo bylo dokonalé. Mikrovlnku, nebo teď už můžu říct helmu k mému svetrovému skafandru, jsem si narazil na hlavu. Přistoupil jsem k mrazáku a vytáhl z kapsy heslo k vesmírné bráně. Přejel jsem ukazováčkem po chladící mřížce a pomalu a zřetelně přečetl. Agelek Eridu Palian 2 Agelek. Mrazák se začal třást. Po chvíli se rozsvítil a přede mnou se rozprostřel tmavý, mihotavý obdélník, z nějž vystoupila skupina zelených znaků. Nejdřív jsem dovnitř strčil ruku. Nic. Jakoby uvnitř trochu foukalo. Odvahu, Krišpíne. Potom jsem se odrazil od zdi a skočil dovnitř celý. Bylo to, jak by mě vystřelili z kanónu.
1: Kapitáne, vysílač začal vypadávat.
2: A je. Tak hlavně řekněte, že musí uzavřít brány na zemi.
1: Jasně, ano. Pokud mě ještě slyšíte, běžte prosím i hned k vašemu mrazáku, protože pravděpodobně i váš mrazák bude jednou z bran do galaxie. Jak jste říkal, že se ty brány zamykají, kapitáne? Jaké to heslo?
2: Až přijdete k mrazáku, dotkněte se ukazováčkem chladící mřížky a řekněte Eridu Negelek.
1: Slyšeli jste? Až přijdete k mrazáku, přiložte ukazováček na chladící mřížku a řekněte Eridu Negelek. Tak, a zbytek si řekneme příště.
3: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
4: Chceš si poslechnout další příběhy?
3: Jdi na web Radio Junior.cz

0: Rádio Junior.
1: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci.

až ten vítr zavane, splane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jsou

0: vidím, že brečíš, tak se říkám, co se asi může dít. Mluvíme oba stejnou řečí, máš chuť si o tom promluvit.
1: Mě se stýská, pomáhá mě.
0: To dává smysl.

se mě škrábe a jazyk má bílý, nemůžu polknout.

jednou cévu a nervový tik.

0: kdo se hádá?
1: Já to nejsem.
0: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
1: Přes hubu.
0: Kdo tam půjde?
1: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy.
1: Ať tam jde on.
0: Ano, tak půjdeš nebo nepůjdeš?
1: Nebudu.
0: Ano, tak paní, tak se o tom dohodneme.

0: Pozor!
1: A nehádejte se prosím vás.
2: Nehádejte se prosím vás.
1: A nehádejte se prosím vás teď. A kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
2: Přes hubu.
1: A kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
2: Ať tam jde on.
1: Ano, tak půjdeš nebo nepůjdeš?
2: Nepůjdu.
1: Ano, tak paní, tak se o tom dohodne.

0: bych prosil, já přece nejsem žádný váš kamarád, že ano?
1: Radio Junior.
2: Brum, brum, šiška, jmenu se Miška.

Takže pane Sisal, kde máš to zemní? Ukažte mi pravou kapsu. Nemáš to tam, no dobře, ukaž mi levou kapsu. To mě tam taky nemáš. A vidím ti na tváři, kde to máte. No vydá. Aha, vy to máte v botě.

0: štěňátko ptakopiska, jmenuje se
1: ptakopisčátko.
2: A štěňátko klokana, jmenuje se
1: klokaňátko.
3: A štěňátko ježury,
1: ježurátko.
0: A štěňátko kasuára,

0: štěňátko anakondy jmenuje se
1: Anakondiátko a štěňátko jaguára Jaguárátko
0: a štěňátko aligátora
1: Aligátorátko
2: a štěňátko
1: pumy Pumátko a štěňátko mravenečníka.

indikátor.

0: Rádio Junior.
1: Ani vidu, ani slechu, ať už jsme na doslech našlapu.

0: vypadá.
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpeta, trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád, nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale...
1: Žádné ale, a nebudeme se o tom dál bavit.
0: Ale...

0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Rádio Junior.

0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák na kole, jede pošťák na kole. Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Veselé!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák do pole, jede pošťák do pole.
1: Na kole!
0: Jede pošťák do pole, jede pošťák na kole. Už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.
1: Už jede
0: pošťák na kole, už nejede pošťák na kole, už nejede pošťák na kole.

pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem, teď leží pošťák pod kolem. Teď leží pošťák pod kolem, přitom sebou do kolen. Tak se nediv, kdyby si neměl dopisy.